Dnes bych vás pořadu na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořád se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toni Kšindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babi Léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí. Nikde

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

Kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Lístek, 30 měli Nezmaři a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60. to byl Mickey Rivola se Zajdou a Jimem. 100. jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

některé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquots s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jamboree a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matějů. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčko i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

0: Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open Air v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Letňáčci nadmetují.
1: Ještě

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý kauboj, měl vošlehanou tvář a na ně kofru vylepenej playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru, za celý bar to tak, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

let uteklo od těch zlatých dob. A já díky svým názorům teď těžko scháním job. Teď už jsem bez iluzí, znám víru, fízli, strach a ideály, čas do hajzlu splách. Jsem pořád tam, kde jsem byl a roky stále jdou. Nenahrávám desky, ani nemám v TV show. Když se mě někdo zeptá, co bych od života chtěl,

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně a na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď Druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

0: Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.
1: Dej mi šátek přes oči.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu, Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě shrnuto nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
3: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
2: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
3: to
2: řada
3: jsem
2: času. Jestli to budeš vědět.
3: No.
0: Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano, Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy, ženy znají celou škálu pláčů od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vití.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: Dobrý. A vyjíždějí.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyneší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najest a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se Mařka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala že použili si... Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy.
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkratku louhu rire moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle, to je hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznámil nás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, tak si koupil nové žehlící prkno, tak

0: skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali, varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnost. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdota.

0: A nebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem. Nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
1: Dobrý den, jsi Sadna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
0: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
2: Republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
0: Dobře, taky přejem. Taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
3: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila, takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
0: A s kým? Koho byste doporučil?
3: Takže zdravím paní Majku a Patrika.
0: Děkujeme.
3: Budeme pokračovat.
4: Děkujeme.
0: Dobře, tak jo.
4: Pozdravujte pejska.
0: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
5: Dobrý den. Standa Zemník vás, Patriko, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
4: Děkujeme.
0: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
6: Má se v lásce experimentovat?
7: No podívejte se, za svobodna ano. To ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha. A touhu tu nabuzuje zase unikání. Toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe?
6: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
7: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení. Je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady. My musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problému.
6: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutnělej, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
7: Na povzbuzení existují. Existují dvě školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky, a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
6: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
7: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
6: To se těžko vymáhá zpátky.
7: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá...
6: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
7: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence in flagranti je žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je trapné.
6: A vy pro něj nic nemáte, že? Byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
0: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
4: Jasně,
0: protože
4: znali jsme
0: musela,
4: se, to víš, jo.
0: Musela uvádět ty pořady některé.
4: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často a navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
0: Ano, a tady zadrž. Protože tady už se budu ptát já.
4: Aha.
0: A posluchači, budeme mít soutěž.
4: Tak jo.
0: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch pěti, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je pět, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900, zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
8: Dobrý den.
0: Dobrý den.
8: Tady Petr.
0: Petr odkud?
8: Z Klatov.
0: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A, češtinu a výtvarnou výchovu, za B, matematiku a fyziku. Co myslíte?
8: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
0: Majko?
4: To je pravdu. Já a matika, no to by bylo.
0: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla.
4: Ne. Já jsem od páté třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
0: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
8: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
0: Jo, dobře. Možná díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch pěti knížek, která to bude?
8: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
0: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali Dobře. Adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
4: Mějte Dobře, se děkuju. Hezky.
0: Děkujeme taky. Moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra, budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová, kdo s námi bude z toho archivu, kdo zazní, koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Vericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem natolik... No právě, že nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak... Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někdy farmu, zrovna jsem nedávno jen čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orchestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orchestr, říkala, to jsou šílený peníze, no, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi a člověk tu práci musí mít rád, když mě se mu tento má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: Si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vyděšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekl, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: A Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano, ano.
1: Jo.
2: Takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon pane zvukaři,
1: tak
2: já se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičit jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátor pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A? Co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Hlasím za Ačko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla, tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučej, že a tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely, takový. V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá a já jsem mu odpověděl a Voskovec do toho vymýsil, říkal a Kanada Lee zase odpověděl a tak jsme začali mluvit čínsky, to ten moment, a 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se No já jsem odpověděl, a najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Kaliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod ty jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klekl jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínský, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo spoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin ale tomu dělalo velmi dobře.
2: Ale muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl.
4: No, potom ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, ne. Protože Frýba dělala tanečnici. To přiznáš až po letech tady u nás rozhlase. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujeme.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Labus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je, koukám, že tak si sednu, že na to bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám mohl byste mi to dát náhodou, bo teda, já už jsem taky, já jdu až z Přeloučce. No, do ten Váldo. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový, můžete mi to dát.
5: Tak, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže nezlobte se, ale já musím, to se nedá, nezlobte se na mě, ale... Ježiš, bejde se to tam někam
5: no,
4: nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on dnesky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbral. Tak to nechte někde, tak to běhote z okra, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady Ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to stát nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorší nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihla. Já jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tom horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježiš, mala, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v ní bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá na ručeně podcast na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hice. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to, no jo, jak tam jeme, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já to jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky tak vždycky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že já si povídám, no, co pak to čtete tohleto, co to máte za knížku tohleto, co pak to je tohle?
5: Paní, já bych,
4: já bych, to říká taky moje znám, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice, co pak to jste pěkný o tohleto, co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet, a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že tu je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná. Že se můžete taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn. Já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká.
5: Prosím,
4: to byl pesto, víte, to byl pesto.
5: Prosím, paní.
4: No prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježíš.
5: Já vás neposlouchám, paní.
4: No,
5: já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude
4: zajímat. Ale bude mě to. Mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co pak je za knížku? Co to čtete pěknýho?
5: Agáta Christie.
4: To snad vám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrent. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
5: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, abyste mi sdělovala, protože... No, to není možné, totiž to není možné. Jak jste říkala, kdo byl vrah?
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlékla stará Morrison. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má. No to víte, ale to byste nevěřili,
5: no, já jsem. Teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, se rozkilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová. Děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Poslanci budou znovu volit mimo jiné nového ombudsmana nebo místopředsedu sněmovny. Ve Frýdlantu začne za necelý měsíc fungovat nový systém svozu odpadů. Ředitelství silnic a dálnic upravuje plán obchvatu DOX. Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně slunečno a teploty mezi 16 až 19 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Ve druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místo předsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize. Lidem ve Frýdlantu na Liberecku zbývá necelý měsíc na registraci do nového systému svozu odpadů. Od července začne ve městě fungovat takzvaný door-to-door systém. Lidé tak budou moct třídit odpad přímo u svých domů. Město jim aktuálně přiděluje nádoby na plast, papír a bioodpad. Aby je získali, musí splnit několik podmínek, například odpady zaplatit, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
2: Buď to jste občan Frýdlantu, pak máte povinnost zaplatit, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. Musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door-to-door a přivezou vám přímo ty nádoby na pozemek.
0: Na sídlištích budou kontejnery od července uzamčené speciálními zámky. Obyvatelé domů k nim budou mít klíč. Vyzvedávat si ho můžou už teď na radnici. Do návrhu budoucího obchvatu DOX na Českolipsku přibude křižovatka. V původních plánech chybělo stávající napojení ze silnice první třídy číslo 38 do města u čerpací stanice Orlen. Radnice se obávala, že taková podoba obchvatu svede velkou část dopravy do centra města. Ředitelství silnic a dálnic návrh přepracuje.
3: V původním návrhu toto propojení obchvatu s městem chybělo, protože nesplňuje normu stanovující minimální vzdálenost mezi křižovatkami. Jak uvedla mluvčí Kamila Zahálková, ředitelství silnic a dálnic udělá výjimku. Návrh ale ještě bude muset posvětit policie. 6-kilometrový obchvat se má podle aktuálních plánů začít stavět v roce 2030. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Konference rektorů podpořila vznik nového vysokoškolského zákona, ten současný podle nich už nevyhovuje. Novela má zavést třeba takzvané univerzitní rady, které by rozhodovaly o rozpočtech škol nebo by volili rektory na místo akademických senátů. Členy rady by i lidi nominovali ministerstvem. Proti tomu se už dříve postavila Rada vysokých škol. Hrozí podle ní politizace a oslabení autonomie univerzit.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká déšť a přehánky, které budou během dne ustávat. Postupně by mělo být až jasno. Očekáváme zataženo s občasným deštěm z počátku

0: a během odpoledne pak proměnlivou oblačnost. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni, na horách pak mezi 12 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu potrvá až do října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začneme velmi příjemnou zprávou, a to je pohled do kalendáře 5. června, k tomu ale také pátek, teď už 4 minuty po 5. hodině, těch pětek tam bylo nějak moc, tak snad to třeba na vysvědčení bude o něco veselější. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás v tomto čase zdraví Martin Kolín a společně už se budeme moci podívat i směrem k prázdninám. Přeci jen jsou stále některá odvětví, ve kterých hlavně podnikatelé a firmy schání letní brigádníky, a nabídky jsou k dispozici i právě necelý měsíc před začátkem letních prázdnin, ať už je to gastronomie, cestovní ruch, obchody, nebo třeba také zemědělství. Tak jak to s těmi místy je a hlavně kolik si letos brigádníci vydělají? To vše zmíníme už za okamžik v dnešní první reportáži. Zdravíme vás tady do závěru pracovního týdne. Jak už jsme říkali, 5. června v kalendáři, popřejeme hlavně příjemný poslech.

0: Přesně tak, jak zaspíval Miroš Birka, pozri, my se skutečně pozřeme, podíváme se tedy 11 minut po 5. hodině už směrem k letním prázdninám. Ty nám totiž začnou za necelý měsíc a to znamená pro řadu studentů možnost přivydělat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo například v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni o prázdninách pracovat delší dobu než třeba jen 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovního trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigádníků začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafik,

0: To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás zatažená obloha, to s občasným deštěm nebo přeháňkami. Je to tak, během odpoledne už tady očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky jen místy, ojediněle, ale k tomu také bousky a večer budou srážky od západu postupně ustávat. Oblačnost bude ubývat a to téměř až do vyjasnění. Teploty dnes ale o něco nižší, dnes tady mezi 16 až 19 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hessem.

0: S Věrou Martinovou jsme ukrojili další část pátečního ranního vysílání a společně se, alespoň na okamžik, můžeme i 21 minut po 5. hodině vydat k dnešní 13. hodině. To totiž opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vyprázdnit? Míváte méně než 3 stolice týdně?
1: Míváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici? Nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Míváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak naslyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Jak se lidé letos připojovali a zapojovali do participativního rozpočtu v Liberci, to se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Asi 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Důvodem je chystaný převod agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odborníci se obávají, že to zkomplikuje jejich práci. Vláda na svém rozhodnutí ale dál trvá. Ceny pohonných hmot v Libereckém kraji jsou nadále pod celostátním průměrem. V kraji je nejlevnější benzín na Českolipsku. Nafta stojí nejméně na Liberecku. Nejdražší paliva tankují řidiči na Semilsku. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. Do letošního participativního rozpočtu lidé v Liberci přihlásili celkem 46 projektů. Je to o jeden míň než v loni. Návrhy teď vedení města posoudí a na podzim pro ně lidé budou moct hlasovat. Mezi vítěze město rozdělí celkem 10 milionů. Návštěvníci Naivního divadla můžou zítra poprvé vidět novou inscenaci s názvem Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu. Diváci uvidí loutkové i činoherní představení. Součástí jsou také zpívané a repované pasáže. Představení začíná v 18 hodin. Čeští fotbalisté v posledním přípravném zápase před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, večer pak budou srážky od západu postupně ustávat, oblačnosti bude ubývat a postupně by se mělo vyjasnit. Teploty dnes 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 17:55, dobré ráno pokračuje, dobré ráno přejeme také vám, tedy našim posluchačům, a to během 5. června v pátek, myslím si velmi ideální záležitost, víkend ten je na obzoru a společně se už za okamžik podíváme asi na takové nejčastější povely, jako typu sedni, lehni a port, však to známe všichni, ty totiž dostávají psy od svých majitelů. Když je to ale vodící pes, který pomáhá nevidomým, je těch povelů mnohonásobně víc. Co všechno musí vodící pes zvládnout, to ukáže sobotní mistrovství České republiky v Liberci. Více k němu prozradíme už za okamžik v další reportáži našeho pátečního dobrého rána.

0: Nevím, jestli se jedná více o filmovou nebo muzikálovou záležitost, nicméně písnička Tereza od Valdemara Matušky skutečně další nestárnoucí, kterou jsme ve vysílání nabídli. Teď už tedy 8 minut po půl šesté, kdy se můžeme přesunout také trochu k víkendu, neboť Liberec bude právě tuto sobotu hostit každoroční mistrovství republiky vodících psů. Letos už jde o 10. ročník. Soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů za běžného městského provozu. Více k tomu včera řekla Filipu Majslovi také redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Mistrovství vodicích psů bylo v Liberci po několik let na náměstí před radnicí, ale teď už je přesunuté k paláci Libik a do okolí nákupního centra Plaza. Je to proto, že u paláce Libik je poněkud členitější terén a také bylo potřeba vybrat jiné trasy, protože ti vodicí psi, kteří už se účastní mistrovství třeba po několikáté za sebou, tak si ty trasy z minulých ročníků zkrátka pamatovali, protože jsou dobře vycvičení, takže bylo nutné ty trasy obměnit.
2: No a jak tedy ta soutěž vodicích psů vypadá?
1: No tak psi mají jednak zkoušky poslušnosti a potom také musí ukázat, jak umí provést svého pána ulicemi města. To znamená zvládat různé situace, jako najít lavičku, označit přechod pro chodce, obejít překážku, nevím, najít schody, dveře podobně. A novinkou pak bude letos i autobus městské hromadné dopravy, říká ředitel závodu Roman Vaněk.
3: Takže před palácem Libik bude postaven autobus a potom vodící pejsel najde dveře, vyvede člověka nevědomého do autobusu, najde místo, kde si ten nevědomý musí sednout a za dvěma dveřma musí zase vystoupit. Autobus je místo lidí, budou obří plyšáci. A na konci těch závodů každý nevědomý by mohl dostat toho obřího plyšáka jako dárek ještě od nás tady.
1: Já jenom na vysvětlenou doplním, že ti velcí plyšáci budou v tom autobuse na sedačkách posazení naprosto záměrně, protože vodící psi jsou naučení, že mají v tom autobuse hledat volné místo k sezení. No a když je obsazené, tak tomu pejskovi je jedno, jestli tam sedí plyšák, nákupní taška nebo člověk, tak jdou hledat další nebo jiné volné místo.
2: No a může ty závody sledovat i veřejnost?
1: Určitě, na té trase mohou soutěžící kromě porotce doprovázet i diváci, ovšem musí být potichu a mohou tak vlastně sledovat nevidomého a jeho psa, říká za organizátory Marcela Vaňková.
4: Proto se i ty závody dělají, aby viděli, jak ty psy fungují, jak povelují, že zvládají eskalátory a tak, protože pořád ta společnost s tím není seznámená, má tendenci pomáhat třeba i někdy nevhodně a vlastně tady uvidějí, jak se vodí nevidomí, jak se označují schody, co pes zvládne, kdy nemusí člověk pomoct, kdy zase jo.
2: No a bude pro diváky připravený i nějaký doprovodný program?
1: Ano, bude. Ta akce začíná už v 9 hodin dopoledne. Program bude u paláce Libik až do půl osmé večer a návštěvníci si mohou vyzkoušet třeba chůzi s bílou holí v labirintu. Připravené budou ukázky vyhledávání osob pomocí psů, psí fyzioterapie nebo módní psí přehlídka, ukázka výcviku poslušnosti a podobně. A celý den tam bude diváky provázet také řada hudebních vystoupení různých kapel.
0: K tomu jen doplním, v případě, že se o sobotním mistrovství zrakově postižených a jejich psů budete chtít dozvědět víc, tak si nás rozhodně nalaďte také dnes dopoledne mezi 11. a 12. hodinou. Naším hostem bude totiž zakladatel a současný ředitel závodu nevidomý Roman Vaněk.

0: počasí.
1: Pátek bude v Libereckém kraji převážně zatažený, a to s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne očekáváme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a ojediněle k tomu také bouřky. Večer už budou srážky od západu postupně ustávat, oblačnost bude ubývat, a to postupně až do vyjasnění. Teploty 16 až 19, na horách dnes 12 až 15 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: 11 minut nás dělí od 5. hodiny, my přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec a v tomto čase se opět trochu pobavíme. Ono s nadsázkou se říká, že šéf a maminka mají vždycky pravdu. A když vaši práci zrovna nedokáže posoudit šéf, na maminku se můžete spolehnout vždycky. V našem zábavném pořadu to jednou příhodou potvrdil také moderátor Aleš Cibulka.
1: Naše velká kamarádka, úžasná Evička Pilarová, měla maminku až do pozdního věku. Její maminka se dožila 106 let, Evičko ještě přežila. A byla to velká kritička, ale velká kritička. A Evička, když její maminka, paní Bojanovská, když se přijelo do Brna, ona byla z Brna, seděla v první řadě, tak byla nervózní, jak malá holčička. A už to byla dáma, které bylo 80. A já si vzpomínám, že jednou byla mým hostem v pořadu Před půlnocí, který jsem dělal v České televizi, to šlo taky živě. A hned potom, co jsme dovysílali telefon, a Eva na to koukla a říká, je, to je máma, to nic, já si to vyřídím potom. A já jsem říkal, ne, tak si to vem, když ti volá maminka, ne, to ona zase bude mít, ona na to koukala, to zase, já si nechci zkazit náladu to. Když volala asi po pátý, tak šla vedle, vzala si to a vrátila se Evička taková mírně naprdnutá. A já jsem říkal, tak co ti řekla tvoje 102letá máma, 80leté dceři? A ona říká, ne, to nic, to je v pořádku. A já jsem říkal, tak co ti řekla? Za chvilku to z ní vylezlo. Říká, víš, co mi ta máma řekla? Evičko, zpíváš pořád hezky, ale před kameru už bys chodit neměla.
2: Strašný, no.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Turisté v Bedřichově v Jizerských horách 2 dny nezaparkují na centrálním parkovišti. Kvůli finančním problémům dodavatele jsou zastavené stavby v centru DOX na Českolipsku. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá i podvodů. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Centrální parkoviště v Jizerskohorském Bedřichově bude dnes a zítra uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na webu. Parkoviště je zarezervované pro účastníky horského cyklistického závodu. Návštěvníci Bedřichova musí parkovat na jiných plochách, například na parkovišti na Malníku, u Nisy nebo u hřiště. Lidé také můžou využívat městskou hromadnou dopravu z Liberce a Jablonce nad Nisou. Vedení DOX na Českolipsku chce obnovit uzavírku dopravy v Nerudově ulici. Důvodem je vysoká prašnost kvůli nedokončené výměně vodovodu a kanalizace. Staveniště zasahují také do Komenského ulice a na náměstí Republiky je od března odpuštěné. Důvodem jsou problémy dodavatelské firmy.
3: Radnice spolu se Severočeskou vodárenskou společností hledají co nejrychlejší způsob, jak smlouvu vypovědět a vyhlásit nové výběrové řízení. Podle nezávislého místostarosty Václava Reinarta zástupci investorů v posledních týdnech staveniště zadokumentovali a předali podklady právníkům. Škody chce město po dodavateli vymáhat. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Stavbaři v Turnově dokončují práce na novém biotopu, pokládají dlažbu, zprovozňují technologie a osazují rostliny. Biotop se také napouští vodou, hotové je zázemí pro návštěvníky i kiosek. Přesný termín otevření nové rekreační oblasti v Dolánkách zatím není jasný.
4: Podle mluvčí radnice Marcely Jandové, která o postupujících pracích informovala na webu, požádala firma o prodloužení termínu o 14 dní kvůli změnám v projektu. Původně avizovala dokončení do 30. června. Měli navíc osvětlení a měnili materiál konstrukce lávky. Město zároveň stále hledá provozovatele občerstvení. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají jen citlivé údaje. Lidé by si měli dávat pozor třeba také na falešné e-shopy, které nabízejí suvenýry. Podvodný e-shop může člověk poznat třeba tak, že v něm není uveden provozovatel ani jeho kontakty.
1: Počasí.
2: Na většině území dnes čekejte zataženo s občasným deštěm, který bude postupně ubývat, odpoledne pak proměnlivá oblačnost, místy přehánky a nebo i bouřky. Večer by srážky měly ustávat a oblačnost se bude protrhávat, teploty dnes 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát mírný od západu, rozptylové podmínky by většinou měly být dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V Vedle přání šťastné cesty přidáváme i přání příjemného poslechu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. To pokračuje také po 6. hodině, kdy se budeme mít možnost vydat na Děčínsko. Jen doplňme, sklad potravinové pomoci v Děčíně totiž umí nově připravit i balíčky s potravinami a drogerií na míru klientům. Tomu se budeme ostatně věnovat už za okamžik v další reportáži. A samozřejmě s datem 5. června v následujících 30 minutách připomeneme také dnešní datum, a to z pohledu historie, co všechno se tedy k dnešnímu dni váže, i to se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Od mikrofonu vás tedy i v tomto čase zdraví do nového dne a do závěru pracovního týdne Martin Kolín.

0: S Michalem Tučným jsme měli možnost nabídnout další písničku, která nám nezestádla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to Báječná ženská. Velmi alibisticky lze prohlásit, že každá žena je báječná, tak tedy píseň nejen všem ženám, všem posluchačkám Českého rozhlasu Liberec v dobrém ráno s datem 5. června. K tomu ale velmi příjemná zpráva, připomenutí dnešního dne, neboť je tady také pátek. K tomu jsme ale před okamžikem nastínili, kam se ve vysílání vydáme, přece na sklad potravin pomoci v Děčíně. Má totiž nový program pro příjem a výdej balíčků s potravinami a drogerií. Středisko městských služeb si ho podle svých požadavků nechalo naprogramovat. Doteď tam pracovníci vydávali všem víceméně stejné balíčky. Teď mohou klienti dostat cíleně například bezlepkové potraviny nebo více věcí pro děti. Nový program šetří administrativu a klientům stačí u výdejního okénka jen jeden QR kód.
1: QR kód. Tak, taštel.
2: Dejte sem ty tašky, prosím. Tak.
1: Pavlí, můžeš mi načíst ty QR kódy?
3: Helena Gažiková přišla i s dcerou pro potraviny a drogerie. Do výdejního skladu chodí už třetím rokem. Tentokrát přišla s QR kódem.
4: Mají tam děti jogurty, pečivo, prostě paštíky, oleje, těstoviny tady má, nějakou tu hygienu.
2: No jak dlouho vám to vydrží?
4: No podle toho, co si děti třeba rádi vemou, co z toho právě uvařím třeba, jo?
3: Právě nový systém evidence výdeje, který teď potravinový sklad zkouší, umožňuje napasovat potravinovou pomoc Gažikovým přesně takovou, jakou potřebují.
4: Jsme rádi za to, co fakt, že nám dávají pro ty děti.

0: osobní a cílená. Systém má další výhodu.
1: Ta administrativa se snížila zhruba o 60% na střízku městských služeb. Potravinový výdejně.
0: Dodává Horáček. Děčín provozuje výdejnu potravinové pomoci už čtvrtým rokem. Zájem o její služby se neustále zvyšuje. Třeba za první čtvrtletí loňského roku poskytla výdejna balíčky s pomocí 298 rodinám. Ve stejnou dobu letos už obsloužila 336 rodin. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na většině území očekáváme dnes zataženo, a to s občasným deštěm. Ten začne během dopoledne od západu postupně ubývat. Odpoledne už poté postupně proměnlivá oblačnost a místy nás také budou doprovázet přehánky ojedinělek.

0: tomu i bouřky. Večer už ale ustávání srážek a také protrhávání oblačnosti, to téměř až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 16 až 19 stupni, na horách mezi 12 až 15 stupni, před námi tedy o něco chladnější den, k tomu hlášený mírný západní vítr, který bude postupně k večeru slábnout a biometeorologická předpověď ta dnes zůstává na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže. 6 hodin 20 minut, k tomu přejeme dobrý poslech, dobrého rána, které nám pokračuje s datem 5. června, hlavně tedy během pátku.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek, 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi 3. a 4. nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek.

0: Kolik času mají obyvatele Frýdlantu na registraci do nového systému svozu odpadu? Ne, na to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci se dnes opět pokusí zvolit posledního chybějícího místopředsedu sněmovny. Podle dohody má připadnout hnutí STAN. Koaliční poslanci ale opakovaně odmítli podpořit předsedu hnutí Víta Rakušana. Lidem ve Frýdlantu na Liberecku zbývá necelý měsíc na registraci do nového systému svozu odpadů. Od července začne ve městě fungovat takzvaný door-to-door systém. Lidé tak budou moct třídit odpad přímo u svých domů. Dopravních omezení v Děčínské ulici v České Lípě se změnila. Rekonstrukce se přesunula na druhou stranu silnice mezi ulici Antonína Sovy a železniční přejezd. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nelze odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený semafory. A v Liberci dnes končí festival dětského čtenářství. Páteční program nabídne třeba 3 představení projektu Listování v Severočeském muzeu. Program se bude konat taky v Krajské vědecké knihovně nebo v Galerii Lázně. Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. Na většině území nás dnes čeká zataženo s občasným deštěm, který bude postupně ustávat. Odpoledne pak proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách na 12 až 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. 2 minuty po 6:30, to je aktuální čas během pátečního dobrého rána, které nám pokračuje a pokračovat bude už za okamžik dalším přehledem aktuality Libereckého kraje. Samozřejmostí bude i návštěva předškoláků před 7:00, se kterými dnes budeme mít možnost připomenout Světový den životního prostředí. Tak jak ho společně s nimi připomeneme, to se právě před 7:00 ve vysílání dozvíte. Hned tedy z úvodu další půl hodiny nabídnu píseň Heleny Vondráčkové a to Kvítek Mandragory. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Teď už tady 9 minut po půl sedmé po písni Petra Spáleného, Kdybych já byl kovářem, a jsme slibovali také přehled dalších aktualit Libereckého kraje, a skutečně ten teď můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídnout. V případě, že nás teď posloucháte v Mírové pod Kozákovem, připomínáme, že zítra od 17 hodin je na programu poslední zápas jarní části sezóny 8. ligy okresního přeboru Semily. Domácí tým na fotbalovém hřišti v Sekerových Loučkách přivítá TS Sokol Zálesí Lhota. Ale pozor, po zápase je na programu také zábava a zakončení sezóny. Na místě vystoupí například hudební skupina BKB a pořadatelé slibují také bohaté občerstvení. A to je rozhodně příjemná zpráva. Přesunout se můžeme i na web Horní Brané, konkrétně tedy tam jsme našli upozornění ohledně tamní pobočky České pošty, která je dnes, to znamená 5. otevřená jen od 8 do 11.15. Tak v případě, že budete mít nějakou korespondenci nebo povinnost, které budete chtít na poště v Horní Brané vyřídit. Připomínáme, čas je jenom do 11:15 dnešní, během tedy dneška. Tolik tedy další aktuality Libereckého kraje, další během vysílání ještě přidáme. 6 hodin 40 minut, teď už ale přidáváme přání příjemného poslechu. Řidičům hlavně tedy přání šťastné cesty. V případě, že dnes máte jakékoliv povinnosti před sebou, tak hlavně úspěšného pátku 5. června.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen pár vteřin nás dělí od 6:45. Připomenout můžeme dnes převážně zatažený den a k tomu občasný déšť. Ten začne během dopoledne od západu postupně ubývat, na odpoledne hlášeny tedy místy jen přehánky, k tomu proměnlivá oblačnost a ojediněle by se mohly objevit i bouřky. Večer už ale ustávání srážek a protrhávání oblačnosti téměř až do vyjasnění. Teploty 16 až 19, na horách dnes nejvyšší mezi 12 až 15 stupni.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 5. června, možná například zítra vyrazíte někam třeba do přírody v případě, že se trochu usměrní počasí, tak to vám rádi v této souvislosti připomeneme i Světový den životního prostředí, který připadá právě na pátek, stejně jako Mezinárodní den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Tak když půjdete s prutem na břeh, nezapomeňte na rybářský lístek. To samozřejmě rybářům snad připomínat nemusím, ale každopádně my se teď po břehu projdeme společně s dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Kdo používá podběrák?
2: Já vím.
3: Podběrák je... Teď jsem...
1: Váj.
3: No.
1: Tak kdo používá prut?
4: Rybáři.
3: Rybáři.
5: A můj strýda Dan, ten má znamení vodnáře, proto je rybář.
1: A z čeho ten prut vlastně je?
4: Já vím.
3: Se železa, anebo ještě z betonu určitě, ne?
5: A má ještě dlouhý háček.
1: A na co se ty ryby chytají?
5: Protože aby jsme měli jídlo.
1: To jo, ale co je na konci toho vlasce na tom prutu? Na co se chytají ty ryby?
3: Na jaký jídlo, co mají rádi?
5: Byly by kuličky.
6: No, ryby milují žížaly.
3: Jsem ještě viděl, že někdo dal rybě maso.
5: Ještě malinký masíčko.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výstavba nové základny pro záchrannou službu v Liberci se stále odkládá. Ředitelství silnic a dálnic upravuje plán obchvatu DOX na Českolipsku. Odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli přesunům agent. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami teploty v libereckém kraji 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Teď sídlí v historické vile v Husově ulici. Ta ale dispozičně i technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v lokalitě u lomu směrem na sídliště Kunratická. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale stále není dohoda, jestli má být součástí základny i zázemí pro ředitelství zdravotnické služby nebo ne.
2: Vzhledem k tomu, že získáme Sklo-Export, tak administrativní činnosti by mohly být budovy Sklo-Exportu. Zatím se o tom povídáme. Nejsme na to v tomhle volebním období jako rozpočtově připravení. Takže až dojdeme k dohodě se zdravotnickou záchrannou službou o rozměru té základny, tak máme s Libercem dohodu o pozemcích na Kunratický a tam se pak musí něco jako vyprojektovat.
0: Do návrhu budoucího obchvatu DOX na Českolipsku přibude křižovatka. V původních plánech chybělo stávající napojení ze silnice první třídy číslo 38 do města u čerpací stanice Orlen. Radnice se obávala, že taková podoba obchvatu svede velkou část dopravy do centra města. Ředitelství silnic a dálnic návrh přepracuje. V původním návrhu propojení obchvatu s městem chybělo, protože nesplňuje normu přikazující minimální vzdálenost mezi křižovatkami. Jak uvedla mluvčí Kamila Zahálková, ředitelství silnic a dálnic udělá výjimku. V Libereckém kraji vzrostla průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku o 7,3% na 44 673 korun. Mezi kraji patří zvýšení mest k nejnižším. Méně stouply mzdy už jen v Ústeckém kraji a na Vysočině. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu si zaměstnanci v Libereckém kraji polepšili o 3037 korun hrubého. Spotřebitelské ceny se ale ve stejném období zvedly o 1,6%. Reálně se tak při započtení inflace výdělky zaměstnancům zvýšily jen o 5,6%. Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Přes 50 z nich už podalo rezignaci. Doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
3: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 1997.
0: S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí.
1: Počasí.
0: Na většině území bude dnes zataženo s občasným deštěm, ten bude postupně ubývat, odpoledne pak čekejte proměnlivou oblačnost a místy ještě přehánky, ojediněle i možnost bouře, k večer postupně budou srážky ustávat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát mírný od západu, bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme nejen příjemný poslech, ale pokud možno také poklidné páteční ráno. Závěr pracovního týdne, to zní vždycky velmi příjemně. A tak se 4 minuty po 7 hodině nejen můžeme přesunout také k dalším tématům a pátečního dobrého rána, ale k tomu také můžeme připomenout dnešní datum, a to 5. června. Zároveň můžeme doplnit informaci, která myslím si potěší fanoušky a příznivce fotbalistů České Lípy. Ti totiž mají blízko k tomu, aby se po více než čtvrt století vrátili do druhé nejvyšší soutěže. A to je téma, které společně ve vysílání otevřeme už za okamžik. Od mikrofonu vám tedy příjemný poslech a úspěšný pátek přeje Martin Kolín.

0: Jitkou Zelenkovou jsme trochu zavzpomínali na další písničku, která nám nezestárla, a v tomto případě Když se narodíme. To je záležitost tedy už několika desítek let. U toho se ale nemusíme naštěstí pozastavit, můžeme se věnovat tématu, které jsme před okamžikem avizovali, teď tedy 11 minut po 7 hodině. Fotbalové kluby z Českých Budějovic a Chrudimi totiž nedostali licenci potřebnou k tomu, aby v příští sezóně hráli českou druhou nejvyšší soutěž. Tím se otevřela také cesta do šance Národní ligy pro Arsenal Česká Lípa. V klubu počítají s tím, že se vyhnou komplikaci v podobě baráže s vítězem druhé skupiny ČFL Kladnem.
1: Věřím tomu, že už ke zvratu žádnému dojít nemůže a ani by nemělo.
2: Řekl sportovní ředitel České Lípy Jaroslav Bílek.
1: Pátek by se mělo být finální rozhodnutí od FAČRu. Po 14 hodin by to mělo vyjít oficiálně na 100%. Až to vyjde na 100%, tak pak budeme řešit, co dál, ale předběžně by to mělo být, takže už to vlastně ve svým podstatě ta baráž nedává význam.
2: To znamená, že baráž o postup do druhé fotbalové ligy by se nehrála. Pro Českou Lípu a Kladno by to znamenalo velkou úlevu, protože jinak by jeden z ambiciozních klubů musel v příští sezóně působit opět ve třetí nejvyšší soutěži.
1: Já to říkám už od začátku, případně poražený finalista, který by nepostoupil, tak je to pro něj krutý a nespravedlivý. FAČR by se měl nad tím zamyslet, vůbec na nějakou takovou reorganizaci, vůbec jak to vymyslet, aby prostě za mě první týmy by měly jít vždycky nahoru a poslední týmy vždycky by měly jít dolů, protože jinak si ty soutěže uzavírají a není to správný.
2: Tvrdí Jaroslav Bílek, kdyby se totiž baráž hrála a Česká Lípa v ní neuspěla, skvělá sezóna by přišla v ní več.
1: Tak si vemte, že máme v historii ČFL nejvíce bodů. Česká Lípa vlastně vyhrála Českou fotbalovou ligu nebo třetí ligu po 48 letech. Tak si vemte, že kdyby ta baráž náhodou se nepovedla, tak jaký by to bylo pro ty lidi, nejenom v klubu, ale pro ty hráče a pro všechny lidi, jaký by to bylo obrovský zklamání. Já vůbec nevím, jako, jak bych vůbec ty kluky motivoval dál do nějaké jako práce a kdybychom měli po případě hrát znova třetí ligu. Jo. To říkám úplně na rovinu a já to vidím jako ty v klubu, jak jsou ty lidi nastavený, nažavený a všichni proto tady děláme maximum a chtěli by prostě, jsme rádi, že to takhle dopadlo. Už doufám, že to takhle dopadne, že to bude potvrzený.
2: Pokud ano, Česká Lípa bude hrát druhou ligu, která už je profesionální po 27 letech. Klub i tým je na ní podle Jaroslava Bílka připravený.
1: My ten tým jsme nějak skládali, když vlastně já jsem sem před rokem přišel, tak jsem v létě dorazil sem nových 10 hráčů. V zimě jsme museli udělat to, že jsme měli taky poloprofesionální mužstvo, ale já jsem tlačil na vedení, ať je to čistě profesionální tým, takže jsme museli znova další obměnu udělat 7 hráčů pryč, 7 hráčů dovnitř, a jsme čistě profesionální tým. Takže jsme museli takhle na to zareagovat a vyplatilo se, jo, protože je to strašně znát. My ty soupeře tady jako válcujeme v té třetí lize. Je to ono, když pak máte stávat a nejvíc 5 hodin ráno do práce, řídit kamion a nebo jít v 10 hodin ráno na trénink a věnovat se jenom fotbalu, je to strašný rozdíl.
2: Řekl Jaroslav Bílek, sportovní ředitel fotbalového klubu Arsenal Česká Lípa. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Převážně zatažená obloha, ta nám pokračuje také z úvodu pátečního dne. Připomenout můžeme právě zataženost občasným deštěm, které tedy dnes máme zatím ve výhledu. Ten začne během dopoledne od západu postupně ale ubývat. Odpoledne hlášena už postupně proměnlivá oblačnost a místy jen přeháňky. Večer ustávání srážek a protrhávání oblačnosti téměř až do vyjasnění. Teploty dnes mezi 16 až 19 stupni, na horách mezi 12 až 15 stupni a biometeorologická předpověď na jedničce. To značí mírné zatížení.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak se pohybují ceny pohonných hmot v Libereckém kraji? To připomeneme za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ještě do konce června mohou lidé odevzdávat nelegálně držené zbraně, střelivo či výbušniny na kteroukoliv policejní služebnu. Následně zbraň podrobí zkoumání a pokud v minulosti nesehrála roli v trestném činu, může ji odevzdavatel dokonce po doplnění povolení a zbrojního oprávnění dostat zpět. Ceny pohonných hmot v Libereckém kraji jsou nadále pod celostátním průměrem. V kraji je nejlevnější benzín na Českolipsku. Nafta stojí nejméně na Liberecku. Nejdražší paliva tankují řidiči na Semilsku. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. Do letošního participativního rozpočtu lidé v Liberci přihlásili celkem 46 projektů. Je to o jeden méně než v loni. Návrhy teď vedení města posoudí a na podzim pro ně lidé budou moct hlasovat. Mezi vítěze město rozdělí celkem 10 milionů korun. Návštěvníci Naivního divadla můžou zítra poprvé vidět novou inscenaci s názvem Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu. Diváci uvidí loutkové i činoherní představení, součástí jsou také zpívané a repované pasáže. Představení začne v 18 hodin. Česká fotbalová reprezentace vyhrála i druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad Kosovem porazila v generálce New Jersey Guatemalu 3-1. Na většině území Libereckého kraje dnes bude zataženo s občasným deštěm, ten by postupně měl ustávat. Oblačnost odpoledne čekáme také proměnlivou, oblačnost teploty v Libereckém kraji 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 268/36 u obce Cvikov na Českolipsku je uzavřená kvůli padajícímu kamení ze skály. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 7:32 po zprávách Lenky Markové pokračujeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec 5. června v kalendáři, k tomu ale pátek, to je ta příjemná záležitost, na který ostatně navážeme víkend, ten nás čeká a bude toho opět spoustu, co bude mít možnost člověk v Libereckém kraji podniknout. Například připomeneme právě tedy i s blížícím se víkendem Mezinárodní den archivu, který připadá na tuto sobotu a shodou okolností například ve státním okresním archivu Liberec se na něj patřičně připravili, a to dnem otevřených dveří. Tak jak bude vypadat, jak bude probíhat, to se dozvíte před 8 hodinou. V mezičase probereme víkendové počasí s meteorologem a k tomu už za okamžik dodáme další aktuality Libereckého kraje. Přejeme dobré ráno. Yeah.

Prosím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jedno.

0: 9 minut po půl osmé, to je také čas, kde nám dozněla písnička Klíč pro štěstí, o kterou se nám postarala dvojice umělců Marie Rotrová a také Jiří Bartoška. Společně se můžeme v tomto směru podívat i směrem k víkendu, neboť toho bude opravdu spoustu, co půjde podniknout. Například v sobotu odstartuje v Líšném 54. ročník pochodů Českým rájem. Připraveno bude následně 5 tras různých délek a také různé náročnosti. Ta nejdelší startuje jako první už v 6:15. Pochody jsou záležitostí líšenských sokolů a hasiči z Líšného právě dnes pořádají i předpochodový večer. U hasičské zbrojnice začne v 17:00 a k poslechu a také k tanci bude hrát skupina Veranda. A občerstvení je prý podle informací z webu líšný.cz také zajištěno. Vydat se můžeme ale s programem na víkend i do Chrastavy, kde právě dnes začínají tradiční chrastavské slavnosti. Program nabídne opět spoustu skupin, také tamních spolků a myslím si největším tahounem to bude nedělní, konkrétně 18. hodina, kdy v Chrastavě vystoupí také legendární skupina Olympic. To je tedy program na neděli, program právě dnes startuje už ve 4:00 odpoledne a potrvá tedy až do nedělních večerních hodin.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Těší mě, že přesně ve 7:45 můžu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat paní Janu Ehrtovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ehrtová, pátek před námi, než se přesuneme k víkendu, což rozhodně bude téma, které nás bude společně zajímat. Zůstaneme tedy právě u závěru pracovního týdne. Zatím zataženo, deštivo. Zlomí se to nebo nám bude obdobné počasí pokračovat po celý den?
2: Tak zlomí se to, ale až během těch poledních, odpoledních hodin. Teďkon opravdu nám na celém území Libereckého kraje prší, teploty vyrovnané kolem 12-13 stupňů Celsia a deštivo s tím, že během těch poledních, brzkých odpoledních hodin postupně srážky budou od západu slábnout a to srážkové pásmo trvalejšího deště se nám bude odsouvat dále na sever, ale odpoledne sice trvalejší déšť nám ustane, ale musíme počítat s tím, že se nám odpoledne budou vyskytovat přehánky, takže ne, že by nám pršelo až do večera, zkrátka během těch odpoledních hodin počítat s přehánkami.
1: Znamená to tedy jediné, dnes se rozhodně nudit nebudeme. Na druhé straně vidina i příjemné změny, ta si myslím rozhodně potěšila. Teď tedy to téma, které si myslím, že bude zajímat nejen mě, ale i naše posluchače, to je ten nadcházející víkend, sobota a neděle před námi. Tak v případě, že vymýšlí plány, bude to tedy spíše mokrá nebo suchá varianta?
2: Tak v sobotu sucha, vypadá to opravdu, že začneme slunečným počasím, možná maximálně ráno nějaké ojedinělé mlhy, každopádně během toho sobotního dne slunečno, teploty se nám dostanou zítra přes 20 stupňů Celsia, 21 až 24 a pouze v těch odpoledních hodinách nám bude přibývat oblačnost a někdy k večeru není vyloučena přehánka, každopádně to nebude takový množství jako během dnešního dne, zítra je ta šance spíše menšího charakteru, nějakých 30-40% a to až ve večerních hodinách, ale celý den v podstatě bude slunečno. A ta neděle, ta už bude trošičku více zataženější a těch přeháněk se tam bude objevovat více, takže během nedělního dne většinou oblačnost s přeháňkami a teploty i tak příjemné 19 až 23 stupně Celsia.
1: Když nad tím člověk přemýšlí, mohlo to být horší, na druhé straně vidina slunečné soboty a nakonec i celkem přijatelné neděle je docela fajn, navíc stále je to víkend a na ten se rozhodně těšíme. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Ehrtová, my za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se krásně, naschledanou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 5. června v kalendáři. Co bylo dál? Název písně, která nám dohrála. Já si dovolím lehkou parafrázi a co bylo dál, bych se spíše zeptal, co bude dál. A bude to například připomenutí Mezinárodního dne archivu. Ten sice připadá až na úterý 9. června. Státní okresní archiv v Liberci si ho ale připomene už zítra. V sobotu tam totiž pořádají den otevřených dveří. Provedou vás a také následně budete mít možnost užít si prohlídky společně se zasvěcenými archiváři. A jako bonus můžete navštívit výstavu dobových fotografií. Je na ní i jedno úplně malé miminko, které se později zasloužilo o věhlas Liberce.
1: Jsme na nádvoří okresního archivu. Po obou stranách jsou depozitáře. Pan ředitel odemyká.
2: Tak já vás pozvu dál.
1: Teď se nacházíme ve výstavním sále. To je vlastně taková ozdůbka na dortu letošního dne otevřených dveří. Výstavou mě provází archivářka Jana Pažoutová. Název výstavy Krása portrétní fotografie. Na snímcích uvidíme, co já tady vidím, takové zažloutlé obrázky.
3: Jako téma výstavy jsme vybrali portrétní fotografie z děl místních regionálních fotografů, kteří se tady zapsali do dějin místní fotografie. Jsou tady liberecké ateliéry a také z některých okolních obcí, jako je Raspenava, Chrastava a nebo Friedland. Koho by mohli lidé znát, je Ferdinand Strake z Liberce a nebo Ernst J. Miller. To byly tady asi největší fotoateliéry na přelomu 19. a 20. století.
1: Tak tady na fotografiích vidíme jak třeba portréty politiků, tak i portréty civilních obyvatel. Pak je tady krásná fotografie mužského pěveckého spolku Liberec. Jsou tady portréty dětí.
3: Většina těch fotografií je anonymních, protože v těch našich sbírkách ty věci jsou anonymní bez popisku, anebo jsou funkčně anonymní, že vlastně tam máte napsané jenom jméno, ale vůbec nevíte, kdo to byl. Opravdu známá osoba je tady asi jenom jedna, a to je Theodor Liebig, ale protože jsem vybrala fotku, na který je ve věku 5 týdnů, tak vypadá jako každý jiný nemluvně.
1: Tak se o tom mohou přesvědčit návštěvníci, kde třeba byl ten nejznámější ateliér v Liberci.
3: Tahle ten fotoateliér byl v Železný, další byl přímo na náměstí, jak jsou ty domy, co nabořili ten sovětský tank.
1: Opravdu, jak říkáte, tak si to přidávali, protože ten dům, o kterém jste mluvila, do kterého se strefil ten tank v 68., tak to byla vlastně fotografie. Tak a když si prohlédneme tu výstavu, tak vlastně návštěvníky bude zajímat i to, jak staré archiválie tady Liberecký okresní archiv ukrývá. To už se ptám archiváře Petra Kolína.
4: Tak Liberecký okresní archiv má ve svých sbírkách skoro 6,5 kilometru archiválí. Archiválie se skutečně měří na běžné metry, takže my jich máme kolem 6,5 kilometru. Asi to největší gro začíná od 19. století, pochopitelně produkce 20. století, kdy nás papíry zavalovaly. Ale z toho, co asi tak lidi nejvíc zajímá, tak samozřejmě velmi populární jsou různé badatelské výzkumy, které se týkají rodokmenů, takže lidé chodí na evidence obyvatel, snaží se zjistit historii svých domů, ale samozřejmě chodí i studenti.
1: Ještě doplňuje ředitel Robert Filip.
5: Ač to vypadá, že archiv je určen jenom odborníkům, to znamená historikům nebo geologům, tak to není pravda. Víceméně každý člověk se setká jednou s tím, že jednou bude potřebovat archiv. Ať už například ztratil výuční list, vysvědčení ze střední školy, stavební dokumentaci a podobně.
0: Já ještě doplním, že den otevřených dveří státního okresního archivu v Liberci Františkově se koná v sobotu 6. června. Komentované prohlídky ty se konají v 9, 11 a 13 hodin a návštěvníci se během nich podívají i do restaurátorské dílny. Otevřeno pak bude do 16. hodiny a vstup je zdarma. Výstava fotografií pak potrvá až do konce června.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Turisté v Bedřichově v Jizerských horách dva dny nezaparkují na centrálním parkovišti. Ve Frýdlantu začne za necelý měsíc fungovat nový systém svozu odpadů. Poslanci budou znovu volit mimo jiné nového ombudsmana nebo místopředsedu sněmovny. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Centrální parkoviště v Jizersko-horském Bedřichově bude dnes a zítra uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na webu. Parkoviště je zarezervované pro účastníky horského cyklistického závodu Czech MTB Cup. Návštěvníci Bedřichova musí parkovat na jiných plochách. Například na parkovišti na Maliníku, u Nisy nebo u hřiště. Lidé také můžou využít městskou hromadnou dopravu z Liberce a Jablonce nad Nisou. Lidem ve Frýdlantu na Liberecku zbývá necelý měsíc na registraci do nového systému svozu odpadů. Od července začne ve městě fungovat takzvaný door-to-door. Lidé tak budou moct třídit odpad přímo u svých domů. Město jim aktuálně přiděluje nádoby na plast, papír a bioodpad. Aby je získali, musí splnit několik podmínek. Například odpady zaplatit, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
4: Buď to jste občan Frýdlantu, pak máte povinnost zaplatit, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. Musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door-to-door a přivezou vám přímo ty nádoby na pozemek.
2: Na sídlištích budou kontejnery od července uzamčené speciálními zámky, obyvatelé domů k nim budou mít klíč, vyzvedávat si ho můžou už teď na radnici. V Liberci dnes končí festival dětského čtenářství. Páteční program nabídne třeba tři představení projektu listování v Severočeském muzeu. Herci budou listovat v knize Kluk, co se koupal s piraňami, nebo v knize Soběstačný. Program se bude konat také v Krajské vědecké knihovně nebo galerii Lázně, říká koordinátorka Radka Vojáčková.
5: Pátek v knihovně přivítáme stálice české literatury, je jim Galina Miklínová a Petr Stančík. Pak to bude Naděja Reviláková, která píše teď další sérii pro děti. Lenka Jakešová, která tady pokřtí svoji novou knížku.
2: Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Ve druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místopředsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize.
3: Počasí.
2: Na většině území dnes bude zataženo s občasným deštěm, který bude postupně ustávat. Odpoledne pak čekejte proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. K večeru by se oblačnost měla protrhat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát mírný od západu. Rozptylové podmínky by většinou měly být dobré a bio je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Lomnici nad Popelkou na Semelsku probíhá rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí v ulici 5. května. Jedná se o hlavní příjezdovou cestu do města ve směru od Turnova.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Myslím si, vidina soboty a neděle to je velmi příjemná záležitost a tak vám to netrpělivé čekání během pátečního rána zpříjemňuje Český rozhlas Liberec i po 8 hodině. K tomu se tedy společně budeme moci vydat do hor, neboť 5 desítek horských záchranářů z evropských zemí nacvičovalo u Labské boudy v Krkonoších hledání ztracených turistů. S pátráním jim k tomu také pomáhali jejich speciálně vycvičení psi. Tak jak celé cvičení probíhalo a jak úspěšní záchranáři byli, to se dozvíte v další reportáži pátečního ranního vysílání. Od mikrofonu vás i 4 minuty po 8. Zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Do další hodiny dobrého rána jsme vkročili po písni Karla Gotta, to konkrétně tady Holka v domě. Ono ostatně v tomhletom počasí je to asi nejideálnější scénář, pokud má člověk možnost tak skutečně zůstat v poklidu a také, myslím si, bezpečí svého domova. 12 minut po 8 hodině pokračujeme v dobrém ránu také cestou, ale i do Krkonoš. Ostatně to jsme před okamžikem nastínili. Místo obvyklého ticha byl totiž včera v okolí Labské boudy v Krkonoších slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénovali vyhledávání lidí ztracených v horském terénu. Na mezinárodní cvičení jich přijelo 5 desítek z Česka a dalších evropských zemí.
1: Okay. Tu a ne tam. Tam.
2: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
3: Vysvětluje Pavel Smejkal, vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
2: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
3: Teraz máme možnosť pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super. Terezie na cvičení dorazila ze Slovenska. Počasie je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
4: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
3: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrúzni schovaných osob. Jak to pejskum jde?
4: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavinách a pátranie v ruinách.
3: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
5: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
3: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Zataženo a také déšť. Tak vypadá úvod pátku 5. června v Libereckém kraji. Můžeme ale kouknout už v podstatě k odpoledním hodinám, kde očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen místy. Ojediněle, tedy k tomu také bouřky, večer už ale následné ustávání srážek a také protrhávání oblačnosti téměř až do vyjasnění. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 a stupňů Celsia a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 8 hodin 22 minut, my vás zdravíme u poslechu Českého rozhlasu Liberec. K tomu se můžeme přesunout už také k zítřejšímu, tedy sobotnímu ránu. To se z Líšného na Železnobrodsku vydají tisíce turistů už po 54. na líšenské pochody Českým rájem. Memoriál Vladimíra Hajného. Malá vesnička se na nápor turistů pečlivě připravuje. Už dnes večer bude veselo u hasičárny a zítra to celé vypukne. Do Líšného nás pozve také regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z deštivého Líšného, prší tady zrovna tak jako v celém Libereckém kraji, ale vlastně jsme rádi, že prší dnes, že se to dneska vyprší a zítra na pochody bude hezky. Zítřejší pochody, líšenské pochody Českým rájem mají významnou novinku, jsou totiž trošku jinak vedeny. Jiné trasy nás čekají. Proč a kudy se půjde? Také to už se ptáme hlavního pořadatele Jaroslava Salovy. Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno. Tak trasy jsme připravovali ve spolupráci s agenturou ochrany přírody, takže na jejich požadavek jsme se snažili vyhnout nejexponovanějším úsekům, kde je první zóna ochrany přírody, aby tato nám zůstala i pro naše budoucí generace. Takže výsledkem toho je 5 tras, 7, 14, 21, 32 a 50 kilometrů, které jsou vedeny z části po nově budovaných i stávajících cyklostezkách, z části po turistických trasách.
2: Tak podívejme se na tu nejdelší, to je vždycky ta špičička, ten zlatý hřeb, kam až turisté odsud dojdou.
3: Takže trasa vychází z Líšného po nově budovaném úseku cyklostezky do Železného Brodu, dále na Podspálov, z Podspálova do obce Spálov a Kamenickou stezkou, která vede vlastně nad Rýgrovou stezkou, nad ubočím nad Rýgrovou stezkou, Kamenickou stezkou do Semil, ze Semil na Kozákov, z Kozákova dále pokračuje do Koberov, z Koberov potom na Rodštejn, Klokočskými skalami do Turnova a přes Dolánky, Zrcadlovou kozu, Michovku a Besedice, kde je hlavní kontrola s občerstvením, potom zpět do Líšného.
2: No krásná trasa, krásné výhledy, krásné zážitky, ale když to tak poslouchám, už teď mě bolej nohy. Nicméně na tu padesátku, kdo chce startovat, tak ten si musí trošku přivstat.
3: Ano, padesátka startuje už v 6 hodin ráno. Ono se líp jde taky za chladného počasí po ránu, nežli pak, když praží slunce.
2: Ano, takže. A na ty další trasy pak možné i během dopoledne se vydat.
3: Ano, v podstatě na ty nejkratší trasy až do 11 hodin dopoledne je start.
2: Samozřejmě, že sem do Líšného turisté přijíždějí už o den dřív, ti vzdálenější, aby právě v těch 6, nejdále 7 hodin na tu padesátku mohli vyrazit, takže tady budou přespávat na louce u jízery. Musí se také vlastně tady udělat dopravní značení, aby bylo upozorněno na množství turistů. Tamhle zrovna teďka jsou tady s těma značkama. Co dalšího obec musí připravit na nápor turistů, kdy se vlastně z několikanásobí, z 10, z 15, někdy i z 20násobí počet obyvatel v Líšném. To už se tam nezávislé starostky Renaty Glápšové.
4: Takže dobrý den, já děkuji za pozvání. Nejdříve bych teda chtěla všechny pozvat na 54. ročník líšenských pochodů Českým rájem. Samozřejmě, že trošku problémy s tím jsou, ale všechno zvládneme. My vlastně hlavně musíme vyřešit parkování, protože ten průjezd obcí bude samozřejmě omezen v rámci bezpečnosti, takže parkování bude řešeno prostřednictvím centrálního parkoviště v místě právě Louky u Jizery, kde bude možnost už i v pátek zaparkovat, budou si moct zde i kdo bude mít zájem zde právě zůstat přes noc, postavit stan. Máme tam vlastně takovou stanovou vesničku. V pátek se právě bude konat i u hasičárny předpochodový večer, kde občerstvení zajišťují naši hasiči a bude k tanci a poslechu hrát skupina Veranda.
2: Bude tady veselo, už je dneska večer, no a určitě zítra po celý den u Sokolovny, kde je start, budou vyhrávat přes den kapelníci a večer tady bude taky country muzika. Takže si přijďte užít krásnou sobotu a přijďte se projít na líšenské pochody Českým rájem.
1: My hlavně popřejeme, aby vše dopadlo tak, jak má. Zní to zatím skvěle, tak tedy všem, kteří se budou účastnit, hlavně tedy pevné nohy, pravděpodobně bez bolesti. Jaroslav Hoření, náš regionální stopař, který nám informace předal, díky moc za to. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou příští hodině mezi 9 a 10 z Martinic.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tady dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Asi 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Důvodem je chystaný převod agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odborníci se obávají, že to zkomplikuje jejich práci. Vláda na svém rozhodnutí ale dál trvá. Stavbaři v Turnově dokončují práce na novém biotopu, pokládají dlažbu, zprovozňují technologie a osazují rostliny. Biotop se také napouští vodou. Hotové je zázemí pro návštěvníky a kiosek. Přesný termín otevření nové rekreační oblasti v Dolánkách zatím jasný není. Dopravních omezení v Děčínské ulici v České Lípě se změnila. Rekonstrukce se přesunula na druhou stranu silnice mezi ulici Antonína Sovy a železniční přejezd. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nejde odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený semafory. Vedení Liberce začne připravovat projekt opravy zámku. Rozdělená má být do tří etap. Po dokončení první za zhruba 45 milionů korun by měl zámek sloužit základní umělecké škole a festivalu Anifilm. Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. Na většině území nás dnes v Libereckém kraji čeká zataženo s občasným deštěm, který bude postupně ustávat. Odpoledne pak čekejte místy ještě přehánky, ojediněle i bouřky a postupně by se oblačnost měla protrhat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 291 v Novém městě pod Smrkem na Liberecku havarovalo osobní auto do sloupku a překáží na vozovce. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak řidičům na silnice skutečně popřejeme šťastnou cestu. Hned tady po zprávách Lenky Markové, ale můžeme nastínit, že i v následujících minutách ranního vysílání na silnicích přeci jen zůstaneme. Čeká nás totiž tradiční záležitost, myslím si, bod programu, na který já osobně se těším stejně jako mnozí z vás, tedy našich posluchačů, a tou je krimi příběh. Dnes zamíříme do Jablonce nad Nisou a skutečně budeme řešit nehodu. Konkrétně tedy jablonecká policie hledá svědky nehody u obchodu Oby. Co konkrétně se stalo, to se za okamžik dozvíte.

0: Další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Myslím, že jste poznali bezpečně Růže z Texasu a také Valdemar Matuška 9 minut po půl deváté právě na vlnách Českého rozhlasu. Kam ostatně máme možnost také vměstnat i krimi příběh. Ostatně parkování u nákupních center má svá specifika. Zejména když couváte z parkovacího místa, musíte dávat pozor nejen na auta, ale i na chodce. Jablonecká policie teď hledá svědky právě jednoho takového střetu na parkovišti u Jabloneckého Oby. Okolnosti nehody nám přiblíží Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Dnes tu máme poměrně banální případ nehody, k jakým na parkovištích u obchodních center dochází dnes a denně. Pravda, tento případ je o něco vážnější, jelikož jde o střet auta s chodcem, přičemž řidič z místa nehody ujel. Přesto bych se ho netroufal definitivně označit za padoucha a jednoznačného viníka nehody. Poměrně stručná policejní zpráva totiž nabízí několik úvah a domněnek. A úvahy a domněnky máme nejradši. Ke střetu došlo u Jabloneckého Oby při couvání škodovky z místa parkování, přičemž chodec stál za ní a po nárazu upadl na zem. Řidič sice zastavil, ale po krátké slovní rozepři z místa odjel. Viníkem je podle pravidel řidič, který má dávat při couvání pozor. Jenže proč tam ten člověk stál, když ví, že je na parkovišti, navíc docela úsporném? Já jsem se na místo činu sám vypravil, potřeboval jsem nějaké podpěry na záhonek. A opravdu, toho místa je tam vážně pomálu. Řidič údajně odjel po slovní rozepři. Předpokládám, že mu poražený chodec nevyznával lásku. Navíc, a zdůrazňuji, že jde z mé strany opravdu jen o fabulaci. Do této prodejny chodívají za svým biznisem i lidé, kteří pak kradené věci nabízejí na vedlejším parkovišti před Rýnovkou. Sám už jsem se s takovými setkal. Tihle lidé opravdu nejdou pro ostřejší slovo daleko, a to nemluvím o fyzickém násilí. Kdybych takového kriminálníka srazil, asi bych se taky snažil utéct. Ale to říkám samozřejmě s nadsázkou. Ujetí od nehody, navíc se zraněním, je trestný čin. I když se podle všeho tomuto chodci nic nestalo, na místě odmítl lékařskou pomoc. Skončil bych ale smířlivě. Řidiči, dávejte při couvání na parkovišti pozor, a chodci, nekomplikujte řidičům život a buďte ohleduplní. Konec konců jde o vaše zdraví.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V pátek počítáme na většině území se zataženou oblohou a občasným deštěm. Ten začne během dopoledne od západu postupně ubývat. Můžeme připomenout odpoledne postupně proměnlivá oblačnost, místy přehaňky a ojediněle i bouřky. Večer už ale ustávání srážek a protrhávání oblačnosti téměř až do vyjasnění. Teploty 16 až 19, na horách dnes mezi 12 až 15 stupni a hlášený máme mírný západní vítr, který bude k večeru postupně slábnout.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pavla Vítka jste měli možnost užívat si během dne otevřených dveří tady u nás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici v Liberci. Teď jste měli možnost si ho užít v závěru pátečního dobrého rána. Datum 5. června, to se dobře pamatuje. K tomu tedy víkend samozřejmě na obzoru a mě nezbývá nic jiného, než popřát, abyste ho samozřejmě užili. Stejně jako po 9. hodině užívali i dopoledne pod Jištěrem. Tím vás dnes bude provázet opět kolegyně Iveta Kalátová. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak pro tuto chvíli tedy s přáním vydařeného víkendu a příjemného poslechu loučí Martin Kolín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výstavba nové základny pro záchrannou službu v Liberci se stále odkládá. Kvůli finančním problémům dodavatele jsou zastavené stavby v centru DOX na Českolipsku. Ceny pohonných hmot klesly, benzín je téměř o 2 koruny levnější. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty v libereckém kraji 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Teď sídlí v historické vile v Husově ulici. Ta ale dispozičně i technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v lokalitě u Lomu směrem na sídliště Kunratická. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj ale stále není dohoda, jestli má být součástí základny i zázemí pro ředitelství zdravotnické služby nebo ne.
2: Vzhledem k tomu, že získáme Sloexport, tak administrativní činnosti by mohly být budovy Sloexportu. Zatím se o tom povídáme. My jsme na to v tomhle volebním období jako rozpočtově připravení. Takže až dojdeme k dohodě se zdravotnickou záchrannou službou o rozměru základně, tak máme s Libercem dohodu o pozemcích na Kunratický a tam se pak musí něco jako vyprojektovat.
0: Vedení DOX na Českolipsku chce obnovit uzavírku dopravy v Nerudově ulici. Důvodem je vysoká prašnost kvůli nedokončené výměně vodovodu a kanalizace. Staveniště zasahující také do Komenského ulice a na náměstí Republiky je od března opuštěné. Důvodem jsou problémy dodavatelské firmy.
3: Radnice spolu se Severočeskou vodárenskou společností hledají co nejrychlejší způsob, jak smlouvu vypovědět a vyhlásit nové výběrové řízení. Podle nezávislého místostarosty Václava Reinarta zástupci investorů v posledních týdnech staveniště zadokumentovali a předali podklady právníkům. Škody chce město po dodavateli vymáhat. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Paliva výrazně zlevnila, vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává v průměru za 41 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Zlevnila také nafta o korunu a 80 haléřů. Ceny pohonných hmot v Libereckém kraji jsou nadále pod celostátním průměrem. V kraji je nejlevnější benzín na Českolipsku, nafta stojí nejméně na Liberecku. Nejdražší paliva pak tankují řidiči na Semilsku. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká na většině území zataženo s občasným deštěm, který bude postupně ustávat. Odpoledne pak čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky jen místy a k večeru by se oblačnost měla protrhat a srážky by měly ustat. Teploty v Libereckém kraji 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15, vítr bude vát mírný od západu, rozptylové podmínky by většinou měly být dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemný a hlavně dobře naladěný poslech i celý páteční den. Tu už vám 4 minuty po 9. hodině přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. To jste rádi, že už je pátek. Možná už máte plány na víkend, pokud ještě nemáte, budeme vás zvát na zajímavé akce. Například do Martinic, parní lokomotiva na trase Martinice v Krkonoších Rokytnice nad Jizerou, táhnoucí historické vagóny a za okny vagónu živé obrazy, které připomenou atmosféru přelomu 19. a 20. století, ale také mimořádné kulturní zážitky budou součástí sobotních oslav 10. výročí památkové ochrany železniční stanice Martinice v Krkonoších. Ale také se vypravíme na Ještěd, až do podzimu budou mít z ohrady výhled na Liberec, řeče o ovcích, které se Nově pasou na sjezdovce Nová Skalka na Ještědu, kam zavítáme už za okamžik. Tak ať se vám i dnes v pátek 5. června dobře daří a hezky poslouchá.

0: Pokud jste v uplynulých dnech se byli podívat na Ještědu, tak jste si možná všimli toho, že právě na libereckém Ještědu se pase stádo ovcí a jde o společný projekt ski areálu Ještěd a městských lesů. 10 ovcí plemene Skudé bude na sjezdovce Nová Skalka až do podzimu spásat trávu. Starat se o ně budou zaměstnanci městských lesů. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky. Jak už se ale dozvíte v příštích minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, postupně se bude ohrada posouvat níž.
1: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat nebo to zdrhne.
2: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. Připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
3: Ještě asi metr.
1: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
2: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř. Hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
1: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
2: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
1: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
2: Je tady vlk?
1: Za kopcem.
2: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene Skudé. To je pro horský terén vhodné, vysvětluje ředitel Bliml.
1: Bylo mi to doporučeno, protože se hodí, jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nezpůsobuje nějaké sešlapávání té půdy a nám to tady úplně vyhovuje, to je, je to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišť. Šlo nám hlavně tady o tu Novou Skalku, aby se to tady zlepšilo vlastně ta půda, protože to je nová sjezdovka, je tady čerstvá tráva, nedávno zatravněná.
2: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu ještě Radek Chalupa.
4: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
2: To je v krásné Studánce. Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
4: A za nás je to určitě dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
2: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď

Doufám, že jste si užili toto hezkou písničku od skupiny Kabát, Houby, Magický. Tak letošní rok 2026 je už desátým pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept.

0: koncept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale jak už víte, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat dortovou omáčku s vaječným svítkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou, tedy recept ze Stříbrné příčky roku 2021. Šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak, je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Tuhle výtečnou koprovou omáčku uvařil Roman Paulus. Vypadá opravdu skvěle a ten svítek je vynikající. A jak se dělá, si můžete poslechnout už toto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zeme zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

To se neoposlouchá, co říkáte. Kometa Jarek Nohavica s velice známou skupinou Čechomor. 9 hodin 36 minut je tady s vámi dopoledne pod Ještědem. Ráda bych vás pozvala na zajímavý festival Mini 50 Festival. Tak za projektem stojí parta 55-tníků, kteří už na společné oslavě svých 50 chtěli poskytnout silný emoční zážitek sobě i svým přátelům. Takže ten první festival byl na prezidentské chatě v Jizerkách. V roce 2024 to bylo na soukromém festivalu pod Ještědem. Loni to bylo v krásné studánce na Mini 50 2025 a tato tradice pokračuje i v tyto dny. Začalo to už včera jam sessionem, no a ve sportovním areálu v krásné studánce se dnes můžete setkat v 16:30 s kytaristou Jakubem Regnerem, s německou zpěvačkou Ellen, ta začíná zpívat v 17:30 a ve 20 hodin už se vám představí známá liberecká skupina Těla. No a ochuzení nebudete o hudební zážitek ani zítra, v sobotu 6. června. V 14:30 je tu kapela Inner Child, v 16 hodin Zujila, pak v 17:30 odpoledne pohromadě na přehradě, v 19:30 The Cubes, no a ve 19:45 to bude velké bubnování Arie z Percussion Show. No a to vše zakončí MOR ve 21:45. Jedna zajímavá kapela, takže máte-li chuť a čas, můžete zavítat dnes i zítra do sportovního areálu krásná studánka na Mini 50 2026. Teď už Iveta Bartošová a po písničce to už vás budeme zvát do Martinic.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Psal se rok 2016, kdy přesně 6. června byla železniční stanice Martinice v Krkonoších prohlášena nemovitou kulturní památkou. Stanice představuje v rámci České republiky unikátní areál a prohlášení památkou bylo záchranou před jeho modernizací. 10. výročí připadá na sobotu, tedy na zítřek, takže v Martinicích se chystá velká sláva. Jestli to tak opravdu je, to už se vydal zjistit náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Martinického nádraží, kam první vlak přijel 1. června 1871, takže v pondělí tomu bylo 155 let, ale já jsem tu kvůli mladší události, tedy prohlášení nádraží za kulturní památku před 10 lety a se mnou tu je také předseda Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších Petr Pěnička. Petře, co to vůbec znamenalo, ten zápis?
3: Ten zápis byl průlom v památkové ochraně železničních stanic, protože se nám podařilo prohlásit kulturní památkou živou stanici.
2: On to totiž není skanzen. Tady jezdí i běžné vlaky, takže vlastně to je takový živý skanzen, dá se říct?
3: No, živý skanzen. Já právě se bráním tomu slovu skanzen, protože to je památka, která opravdu žije a to je, tak to je prostě.
2: A život tady bude určitě hodně i zítra. Naštěstí nám tady během posledního týdne několikrát zapršelo, prší teda vlastně ještě i teď. Proč naštěstí? No, protože nehrozí sucho, které by mohlo zhatit jízdy parním vlakem, takže se zítra můžeme těšit na páru.
3: Ano, přijede 7. KHKD z Kněžev si přivezou krásnou soupravu, na jakou jsme v podstatě zvyklí už posledních několik let. Ani tentokrát to nebude jinak. První jízda začíná v 9 hodin 20 minut do Rokytnice, takže kdo chce se svést vlakem a nezajímá ho program oslav, tak může vyrazit už takhle po ránu. A ty další vlaky ve 12.20 a 15.20 budou výjíždět v těchto časech, ale budou ovzlášněny tím, že na trati lokálky pro ně budou, pro cestující těchto vlaků budou připraveny takzvané živé obrazy a je jich celkem 6.
2: Tak vyjmenujte.
3: V Martinicích cestující mohou zahlédnout hasiče, členové spolku nebo sboru dobrovolných hasičů z Martinic, předvedou svou historickou stříkačku přímo v akci. Vilemníci zahlédnou hraběte Haracha v Kočáře se starostou Jeriem, ty tam budou na inspekci někde kolem Hrabačovského přejezdu. Pak se můžete těšit na soutoku Jízery a Jízerky v Horní Sitové na pradleny, které tam budou máchat prádlo a bělit prostě radla přímo u řeky. Má být slunce, tak snad budou bělit. Potom se můžeme dočkat v Poniklé na Přívlace sekáčů, senoseč, prostě přehlídka tradičního řemesla, které už dneska jaksi nevídáme tak úplně běžně. Pozor na Hradsku, mezi Hradskem a Jabloncem nad Jizerou dojde k lapení pašeráků přímo financí, takže to bude akční scénka a v Rokytnici nad Jizerou čeká skupinka klubu českých turistů, kteří očekávají vlak do Harachova, tak jak se tomu možná jaksi dneska nedá úplně věřit, ale my nadšenci stále věříme, že lokálka bude jednou protažena až do Harachova a turisté vám o tom popovídají.
2: Tak to budou krásné živé obrazy, které uvidíte zítra při cestě parním vlakem mezi Martinicemi a Rokytnicí a teďka už jenom krátce, tady v Rokytnici bude i tady v Martinicích bude i bohatý kulturní program, zajímavý program.
3: Ano, v 10 hodin začínáme. Budeme vzpomínat na to, jak se stanice prohlašovala kulturní památkou. Přijde sem paní, která na ministerstvu kultury vedla náš spis. Povíváme, jak jsme bojovali o to, aby jsme památkou skutečně se stali. Přijde se na nás podívat pan hejtman. I on vlastně hnedka těsně po prohlášení stanice kulturní památkou nás navštívil, takže pan Půta nejede na sobě neznámé místo. Přijedou i pracovníci z Libereckého národního památkového ústavu, který nám s vyhlášením památky velice vydatně pomáhal. A potom kulturní program Piano na peroně, krásné vystoupení Karoliny Cingrošové a Matyáše Nováka.
2: Takže si nenechte ujít oslavy 10 let prohlášení Martinického nádraží za kulturní památkou. Již zítra, v sobotu, v Martinicích, Krkonoších.
1: No hlavně ty živé obrazy, pradleny, hasiči, hrabě, harach. No a hlavně, že prší a může vyrazit parní lokomotiva. Jaroslav Hoření se nám přihlásil, regionální stopař. Děkujeme za pozvánku, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z České Lípy.
0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo. Ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují. Prvním vyléčeným byl Američan Timothy Ray Brown v roce 2007. Teď je těch plně vyléčených asi 8. Nemoc HIV dnes není vyléčitelná, ale je plně léčitelná a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Sparta byla druhá, Slavia šestá. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turisté v Bedřichově v Jizerských horách 2 dny nezaparkují na centrálním parkovišti. V letošním participativním rozpočtu v Liberci lidé přihlásili téměř 50 návrhů. Odbory z úřadu vlády na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu agent ze Strakovy akademie. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Centrální parkoviště v Jizersko-horském Bedřichově bude dnes a zítra uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na svém webu. Parkoviště je zarezervované pro účastníky horského cyklistického závodu. Návštěvníci Bedřichova musí parkovat na jiných plochách, například na parkovišti na Maliníku, u Nisy nebo u Hřiště. Lidé také můžou využít městskou dopravu z Liberce a Jablonce nad Nisou. Do letošního participativního rozpočtu lidé přihlásili celkem 46 projektů. Je to o jeden méně než v loni. Návrhy teď vedení města posoudí a na podzim pro ně lidé budou moct hlasovat. Mezi vítěze město rozdělí celkem 10 milionů korun. Lidé chtějí veřejný prostor v Liberci oživit například uměním, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
2: Třeba u starých pekáren je to proměna elektrobudky na veřejnou galerii nebo návrat grifů tady před divadlo, kde vlastně zmizeli hnedka po druhé světové válce. Máme tam třeba mural v Horním Hanichově na tu 100-metrovou zeď v Ještěcké ulici.
0: Mezi dalšími návrhy jsou například nová dětská hřiště na Perštíně nebo na sídlišti Kunratická. Lidé navrhují také vybudování lesoparku na Broumovské. V Liberci dnes skončí festival dětského čtenářství. Páteční program nabídne třeba 3 představení projektu listování v Severočeském muzeu. Herci budou listovat v knize Kluk, co se koupal s piraňami, nebo v knize Soběstačný. Program se bude konat taky v Krajské vědecké knihovně nebo v Galerii Lázně, říká organizátorka Radka Vojáčková.
3: V pátek v knihovně přivítáme stálice české literatury, je jim Galina Miklínová a Petr Stančík. Pak to bude Naděja Reviláková, která píše teďka další sérii pro děti. Lenka Jakešová, která tady pokřtí svoji novou knížku.
0: Odboráři z úřadu vlády dnes stávkují, protestují proti chystanému přesunu agendy závislostí duševního zdraví nebo lidských práv ze Strakovy akademie na 4 ministerstva. Varují před možným poškozením agend. Vláda na přesun od července ale dál trvá. V těchto chvílích začíná tisková konference odborů i za účasti předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.
1: Počasí.
0: Na většině území bude zataženo s občasným deštěm, který bude postupně ustávat. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Odpoledne pak proměnlivá oblačnost a k večeru by se oblačnost měla zcela protrhat a srážky by postupně měly ustat. Teploty vystoupí dnes na 16 až 19 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia. Vítr bude vát mírný od západu, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká, a to v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, včetně křižovatky Pasecká-Jitřní. Uzavírka potrvá do konce července. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už máme krátce po 10. hodině, no a po zprávách Lenky Markové se opět hlásí Iveta Kalátová v pokračování pátečního dopoledne pod Ještědem. Na víkend i na dnešní den je připraveno takových akcí, tak samozřejmě ne na všechny se dostaneme, ale budeme vás zvát třeba do Libereckého technického muzea. Tam totiž dnes začíná Roadfest, akce, na které se můžete seznámit s tím, jak se staví silnice i další dopravní stavby. Podrobnosti přímo z místa přidáme už za chvíli. No a v seriálu Týdne nás čeká poslední díl, ve kterém se věnujeme příměstským táborům a dnes navštívíme Dům dětí a mládeže Větrník. Hezký poslech.

0: Po písničce Jiřího Korna ve vysílání Českého rozhlasu Liberec teď navštívíme Technické muzeum v Liberci. Všichni milovníci silniční a stavební techniky se dnes přijdou na své právě v tomto muzeu. Dnes se tam totiž koná celodenní Roadfest, který by měl návštěvníkům přiblížit třeba to, jak se staví silnice. A proto se do Technického muzea vypravil i náš reportér Patrik Fischer, který se hlásí do vysílání. Patriku, dobré dopoledne.
1: Přeji dobré, i když trošku deštivé páteční dopoledne přímo z areálu bývalého libereckého výstaviště, kde dnes sídlí Technické muzeum. Před budovami muzea už dnes stojí několik stánků, dokonce viděl jsem i nějakou silničkářskou techniku, třeba válec, ale další detaily k Roadfestu už nám dodá jeho organizátor Petr Svoboda ze Sdružení silničářů. Dobrý den.
2: Dobrý den všem liberčákům.
1: Tak představte posluchačům, co je to Roadfest.
2: Roadfest je zážitkový den, kde chceme ukazovat veřejnosti a dětem, jak vypadá příprava výstavby silnic a samotná výstavba. Protože většinou nás lidi vidí, když čekají ve frontách při nějakých uzavírákách, tak ať si můžou taky nás podívat a popovídat si s námi a hlavně vyzkoušet si, co tady mají firmy, které se Roadfestu zúčastní připraveno.
1: Je tady několik různých stánků a stanovišť, kde si právě zájemci mohou zkoušet nejrůznější věci, tak kolik těch stanovišť tady najdeme a co všechno si tady můžou lidi vyzkoušet?
2: Máme tady asi 14 stanovišť, většinou se jedná o stavební firmy, které ukazují svoje stroje, ať je to grader, nebo máme tady válec, jak jste říkal, je tady trenažer, rypadla a všechny další doprovodné záležitosti, které souvisí s tím, jak se silnice i opravují, znamená nějaká zkouševnictví a i připravují. Máme tady i některé hry, které souvisí s projektováním, aby se děti naučili aspoň trošku z toho našeho řemesla za ten jeden den, co jsme jim schopni tady předat. Důležitý je, co doplním, spolupráce s místními školami, protože Liberec je známa, je město s velkým dobrým technickým základem, takže z průmyslovky a ta stavebka především tady mají taky stánky a ukazují dětem základky, co dovedou.
1: Mimochodem, i ty návštěvníci teď dopoledne jsou primárně ze škol, protože samozřejmě spousta lidí je momentálně v práci a právě ve školách. Vy tady budete ale určitě ještě odpoledne, kdyby se možná mohlo trochu i vyčasit počasí, tak do kolika hodin případní zájemci mohou přijít?
2: Do 4 určitě, možná do 5, podle toho, jak nám bude přát počasí, odpoledne má být to něco hezky, lepší počasí, můžou přijít i menší děti, taky se tady najde pro ně program a zveme i dospěláky samozřejmě. Důležitý je, že si myslíme, že technické vzdělání, technické povolání má smysl. Dneska se každý, kdo vystuduje technickou školu, okamžitě uplatní a má zajímavou práci, která ho bude bavit.
1: Říká Roadfestu jeho organizátor Petr Svoboda.
0: Podrobnosti v Libereckém technickém muzeu pro nás zjišťoval náš reportér Patrik Fischer. Tak děkujeme za tyto zajímavé informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ztracená bloudím. Verona ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Doufám, že vy nikde nebloudíte, že jste tam, kde máte být, ať už nás posloucháte v práci, v zaměstnání, nebo jste doma, máte třeba volno, a nebo zkrátka dobře, třeba i v autě, tak vám přejeme šťastnou cestu. Před námi je poslední díl seriálu týdne, ve kterém se věnujeme příměstským táborům, tak zajímá nás, co si pro letošní prázdniny připravil třeba Dům dětí mládeže Větrník Liberec. A tak už jsem ráda, že i po telefonních linkách se můžu přivítat s paní ředitelkou Martou Klutovou. Dobré dopoledne přejeme.
1: Dobrý den.
0: Jen tak na začátek, kolik dětí jen tak pro představu navštěvuje Dům dětí mládeže Větrník v Liberci?
1: Tak, v kroužcích máme klientů okolo 2300 a v letních táborech se nám pohybuje tak zhruba 1800 dětí.
0: Tak to je tady hodně vysoký počet dětí, tak teď se budeme samozřejmě věnovat těm příměstským táborům. Znamená to, že ty kroužky, ta témata se tak trochu objeví i v těch tematických táborech, nebo je to o něčem jiném?
1: Tak z velké části je to o něčem jiném, ale je několik zájmových útvarů, které pak přechází do táborů letních. Nicméně ta klientela v táborech je maličko jinačí než v kroužcích.
0: Aha, tak my se teď o kroužcích tedy nebudeme bavit a budeme se bavit právě o těch příměstských táborech. Co všechno najdou děti ve vaší nabídce?
1: Tak já bych na úvod zmínila, že se snažíme o to, aby naše nabídka byla pestrá a také dostatečně velká, aby si rodiče s dětmi mohli vybrat a přihlásit se do táborů až prakticky do jejich začátku. A nabízíme tábory především dětem prvostupňovým a předškolním dětem, protože ty rodiče to nejvíce potřebují. A zde ta nabídka je zejména nejširší v pohybových táborech a v táborech tematických. Samozřejmě nabízíme i tábory, které jsou více specifičtěji zaměřené. Tam už je ta věková hranice rozšířenější, nebo ona může být specificky zaměřená, ale je rozšířená na všechny věkové kategorie a tyto oblasti jsou například rukodělné, dramatické, hudební, přírodovědné nebo technické třeba.
0: No, kdo si chce trochu osvěžit angličtinu, dokonce tady jsem našla anglický tábor, je to taková samozřejmě hravá forma, jak si procvičit tento jazyk.
1: Určitě. Určitě my nechceme v létě děti trápit školou, ale snažíme se o nějaké zábavné aktivity, ale které probíhají celé v angličtině. A zde třeba například rozšiřujeme anglické tábory na užší věkové kategorie, že jsme jich zařadili víc a zúžili jsme naopak věk, pro který je určen.
0: No, co mě hodně zaujalo, tak třeba cesta do pravěku. Co si pod tím máme představit?
1: No, vzhledem k tomu, že máme táboru přes 90, tak úplně všechny tábory neznám, ale my ty tematické tábory jsou u dětí oblíbené a snažíme se každý rok je lehce obměnit, zase zavést nová témata. Tak jedním z nich je i cesta do pravěku, kdy vlastně to téma se prolíná se všemi aktivitami v průběhu celého tábora. Ale na konkrétně si děti musí přijít a podívat.
0: Samozřejmě.
1: Jak to bude probíhat.
0: Máte toho opravdu hodně, detektivní akademie, tajemství záhadného kufříku, divadelní tábor a také tábory se sportovním zaměřením. To bychom tady byli ještě hodně moc dlouho. Tak předpokládám, že ještě máte nějaká volná místa.
1: Určitě. Ta naše kapacita je poměrně velká a jsme schopni i určité míry jakoby přizpůsobení, že když se nám těch klientů přihlásí hodně, tak můžeme u některých táborů kapacitu rozšířit.
0: Říká ředitelka Domu dětí a mládeže Větrník Liberec Marta Klutová. Tak vám děkuji a přejeme krásné prázdniny, ať se vše vydaří, jak se má. A naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No a co nás tedy čeká příští týden za seriál? Tak seriál příštího týdne to už budeme věnovat skladateli Antonínu Dvořákovi. O víkendu totiž začne v Hejnicích a na Sichrově Dvořáku festival a v některých městech Libereckého kraje se pak budou konat koncerty Dvořákových skladeb. Jaké výročí se slaví a jaký byl vztah slavného skladatele k našemu regionu? To se dozvíte každý všední den příští týden v pravidelném čase, tedy krátce před 10:30.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: No věda, zpívat se dá i o lékořici, jak nás o tom přesvědčil Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak jak už jsme zmiňovali, těch akcí, které se týkají Libereckého kraje a tohoto víkendu je opravdu moc, tak zmíníme alespoň některé, tak například náš kolega sportovní redaktor Pavel Petr pořádá už několik let charitativní turnaj ve florbale, který je vždy spojený s dražbou dresů českých i zahraničních sportovních hvězd, které Pavel Petr sám osobně během celého roku sbírá. No a výtěžek z turnaje a dražby vždy věnuje někomu, kdo to potřebuje. Letos je to Štěpán Kaloč a turnaj se koná v Benátkách nad Jizerou právě dnes od 17 hodin a v sobotu od 12 hodin. Tak máte-li chuť a čas, můžete se setkat s naším kolegou a ještě navíc přispět dobré věci. No a také bych vás ráda třeba pozvala na výstup na Smrk. Klub českých turistů v Novém Městě pod Smrkem pořádá zítra od 8 do 15 hodin 53. ročník výstupu na Smrk. Trasa pochodu vede po turisticky značených cestách na vrchol Smrku Hvězdicově. Můžete vyrazit z několika míst z Nového Města pod Smrkem, z Bílého potoka, z Hejnic, z Lázní Libverda, ze Smědavy nebo z Polska. A také bych vás ještě ráda pozvala na Gody, samozřejmě velice známý to festival, který se koná už tuto neděli. Tentokrát je po dvou letech už konečně v zahradě lidových sadů. Začíná se od 13 hodin, je to 45. ročník festivalu Godyho Memorial a představí se Modrotisk farmáři anebo skvělá slovenská bluegrassová kapela Vodopád. Tak jste všichni srdečně zváni. Další pozvánky už najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.
1: Pan Karel poslal na reklamaci mobilní telefon.
0: Tak to byly rady spotřebitelské, tak na ty máme samozřejmě ještě spoustu času. My si teď ještě poslechneme písničku Keď přijde láska. No a já už vám popřeji hezký poslech Českého rozhlasu Liberec. Tak doufám, že písnička už je připravená, že už si ji budeme moci konečně poslechnout. MC Erik a Barbara v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vidíte to? Tak to nejde, tak to zkusíme za chvíli.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A nastává čas v našem pátečním vysílání Českého rozhlasu Liberec na spotřebitelský servis. No a v něm pravidelně odpovídáme na vaše dotazy. Další mail od vás přečte Josef Černý.
1: Pan Karel poslal na reklamaci mobilní telefon a když se měsíc a půl nic nedělo, poslal prodejci odstoupení od smlouvy s požadavkem na vrácení peněz z důvodu nedodržení lhůty. Za dva dny mu ale místo peněz přišel telefon, který pan Karel zatím nepřevzal a rád by věděl, jak má postupovat dál. Pane posluchači, dobře jste udělal, protože prodejce nedodržel lhůtu k vyřízení reklamace a vaše odstoupení je platné a prodejce to dobře ví. Telefon tady klidně nechte ležet na poště, ať mu ho vrátí. Odstoupení od smlouvy můžete ještě jednou zopakovat, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Láska je věc kouzelná, ale prochází žaludkem a proto jsou tady recepty našich babiček v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a ty nám dnes přiblíží proměny české kuchyně před 100 lety, kdy se zintenzivnil vliv zahraničních kuchyní. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hořeník k tomu přidají recept na plněné kotlety.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni, které hospodyně vařily v období první republiky, dnes posluchačům připomeneme, jaké změny nastaly ve stravování lidí po vzniku Československa v roce 1918.
2: Česká kuchyně byla do té doby hodně jednoduchá, založená hlavně na domácích surovinách. Na stole převažovalo vepřové maso, zelí, knedlíky, polévky nebo ovoce z vlastních zahrad.
1: Ve 20. a 30. letech se však česká kuchyně začala rychle měnit a otevírat vlivům ze zahraničí. Do obchodů a na městské trhy se dostávalo cizokrajné ovoce, které bylo dříve považováno za luxus. Restaurace začaly nabízet pestřejší jídla inspirovaná Francií, Anglií nebo Rakouskem. Zajímavý článek o tom napsala v roce 1938 v časopise Přítomnost Milena Jesenská, autorka kuchařské knihy Mileniny recepty. Když jsme vařili doma poprvé majonézu, měli jsme podobný pocit, jako když jsme byli dětmi a dostali zmrzlinu. Pocit něčeho vzácného, co se dostává jen za vytržený zub. Pak jsme přišli na to, že je to jen trochu oleje, ocet a citron, věc velmi prostá a ke studené zelenině výtečná. Už si ani neuvědomujeme, že jsme nedávno neznali papriky a nekrájeli je samozřejmě do míchaných vajíček, že syrová rajčata a chléb s máslem dostávají teprve naše děti, že opékaná šunka na slanině je jídlo anglické, že vařenou rybu politou rozpáleným máslem jsme jedli poprvé někde ve Francii nebo v Belgii, že recept na úpravu syrové zeleniny nám dala jedna Francouzka a že vařená kukuřice přišla ze Slovenska a nafouklý krupicový nákyp je recept tetičky, která žila ve Vídni, a kaše z ovocných vloček, že je americké národní jídlo. Tolik citace. Recepty z cizích kuchyní pronikaly do té naší rychle. Přesto si česká kuchyně zachovala své tradiční základy a typickou chuť.
2: A to si můžeme ověřit na receptu od Hajného z Podmoklic. Plněné kotlety.
1: Budeme potřebovat 4 silnější vepřové kotlety, 10 deka kysaného zelí, 10 deka sádla, 10 deka uzeného masa, hladká mouka, mletá paprika, mletý pepř a sůl. Očištěné kotlety nařízneme až ke kosti na kapsu a maso lehce naklepeme. Zelí rozsekáme na menší kousky a uzené maso nakrájíme na tenké nudličky, smícháme a osmahneme na poloviční dávce sádla. Směsí naplníme kapsy v kotletách, okraje masa spíchneme nebo sklepneme paličkou, osolíme, opepříme, posypeme hladkou moukou smíchanou s paprikou a opečeme na druhé polovině tuku z obou stran. Podlijeme horkou vodou a dusíme do měka. Šťávu nezahušťujeme, podáváme s bramborami.

Pozdrav ze Slovenska, skupina Elán ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Určitě už o tom víte, že jubilejní 10. ročník závodu vodících psů a současně 6. ročník mistrovství České republiky vodících psů memoriálu Simony Karlovcové se koná už zítra 6. června v Liberci a právě o něm se budu povídat s naším hostem, kterým bude už za chvíli Roman Vaněk, organizátor a zakladatel spolku Život jde dál, tak si na to počkejte.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výstavba nové základny pro záchrannou službu v Liberci se stále odkládá. Kraj nesouhlasí s uzavřením mimoúrovňové křižovatky v Liberci Růžodole. Na přejezdu u Smržic na Prostějovsku se srazil osobní vlak s kamionem. Zhruba 20 lidí se lehce zranili. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Teď sídlí v historické vile v Husově ulici, ta ale dispozičně i technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v lokalitě u Lomu směrem na sídliště Kunratická. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale stále není dohoda, jestli má být součástí základny i zázemí pro ředitelství zdravotnické služby nebo ne.
2: Vzhledem k tomu, že získáme sport, tak administrativní činnosti by mohly být budovy slovo exportu. Zatím se o tom povídáme. My jsme na to v tomhle volebním období jako rozpočtové připravení. Takže až dojdeme k dohodě se zdravotnickou záchrannou službou o rozměru té základny, tak máme s Libercem dohodu o pozemcích na Kunratický a tam se pak musí něco jako vyprojektovat.
0: Krajský úřad nesouhlasí s plánovaným uzavíráním rušné mimoúrovňové křižovatky silnic 1/35 a 1/13 zvané Sněhulák v Liberci. Má být uzavřená v souvislosti s obnovou mostu na silnici 1/35, kterou ředitelství silnic a dálnic České republiky plánuje zahájit v polovině června. Podle mluvčí úřadu rozhodla o vydání nesouhlasného stanoviska k připravovaným opatřením na mimořádném jednání Rada Libereckého kraje. Stavbaři v Turnově dokončují práce na novém biotopu, pokládají dlažbu, zprovozňují technologie a osazují rostliny. Biotop se také napouští vodou, hotové je zázemí pro návštěvníky a kiosek. Přesný termín otevření nové rekreační oblasti v Dolánkách zatím jasný není. Podle mluvčí radnice Marcely Jandové, která o postupujících pracích informovala na webu, požádala firma o prodloužení termínu o 14 dní kvůli změnám v projektu. Asi 20 lehce zraněných evidují záchranáři po nehodě vlaku s nákladním autem na přejezdu u Smržic na Prostějovsku. Dechové zkoušky řidiče kamionu i strojvedoucího byly podle policie negativní. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je zastavený. Pokračuje Martin Kavka, mluvčí zprávy železnic po mimořádné události.
3: Došlo na železničním přejezdu ke srážce osobního motorového vlaku s nákladním vozidlem. Došlo tam k vykolejení té hnací jednotky, to znamená toho hnacího vozu a mírnému naklonění toho vozu.
0: Okolnosti nehody vyšetřuje policie České dráhy, zavedly náhradní autobusovou dopravu.
1: Počasí.
0: Na většině území Libereckého kraje by mělo být dnes zataženo s občasným deštěm, ten ale postupně bude ustávat. Odpoledne čekejte přeháňky jen místy a ojediněle i možnost bouřek. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát mírný od západu, bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 290/56 obci Paseky nad Jizerou na Semilsku havaroval osobní auto s traktorem. Teď překážejí na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Potkáváme je s bílou hulkou a s vodícím psem, který je očima pro nevidomé. Podobně na tom i náš dnešní host, pan Roman Vaně, který spojuje podobně postižené lidi, kteří se i přes svůj handicap umí bavit, sportovat, užívat si života. Jak probíhá výcvik vodícího psa, které plemeno je nejvhodnější a v jakém duchu se ponese 10. ročník mistrovství České republiky v závodech vodících psů, tak to právě probereme už za okamžik s Romanem Vaňkem a Marcelou Vaňkovou. Jste zváni a hezký poslech vám přeje i Iveta Kalátová.

0: jsme si připomněli seriál Kukačky. Samotní nejsme nic, Lenka Filipová a Leny. 8 minut po 11. hodině a já už mám velkou radost, že opět po roce se můžu setkat s našimi milými hosty, kterými jsou Roman Vaněk, organizátor mistrovství České republiky v závodech chodících psů a organizátorka Marcela Vaňková, jinak ještě Roman Vaněk, zakladatel spolku Život jde dál a také spisovatel, na to také ještě přijde řeč.
1: Dobré dopoledne.
0: Teď si ale tak říkám, kde máte pejska? A teď samozřejmě, vy už jste mi to předtím malinko naznačili, o co jde, ale také jste mi nadiktovali jméno vašeho pejska. Já jsem si to radši napsala na papír. Nabuchodonozor. Ano.
1: Výborně.
0: Ano. Ale pejsek nedorazil.
1: Doma, protože už mě 13,5 a to chození už mu dělá velký problémy. Na těch schodech ho musíme i nosit, takže cestu by asi už nedal sem.
0: Mm-hmm, takže si užívá už takového seniorského, no to je skoro 100 let, ano, jako kdyby mu bylo.
2: Psí důchod,
0: užívá si psí důchod. No a pane Vaňku, nemáte už nějakého pokračovatele? Nezaučujete nového pejska?
1: Ne, já jsem si nabíčka nechal úplně do konce a chci s ním být každý den a užívat si ho.
0: Tak, my si teď budeme povídat o jubilejním 10. ročníku závodu vodících psů, současně také o 6. ročníku mistrovství České republiky vodících psů memoriálu Simony Karlovcové. Ten se uskuteční už zítra 6. června v Liberci. Vidíte, to 10. ročník vodících psů, jsme na tom stejně. Český rozhlas Liberec 10 let také slavíme.
2: Krásně.
1: Je to kus cesty, že jo?
0: Je, to máte pravdu. Každý samozřejmě si jdeme po té své cestě, tak začneme už přímo, nebudeme otálet, čím bude právě tento ročník výjimečný. Tak kdo pak bude mluvit, paní Marcela?
2: Tak tento ročník bude výjimečný už jenom přidanou další disciplínou a to je autobus. Autobus, co jsme ještě na závodech neměli. A místo cestujících budou plyšáci a soutěžící budou mít za úkol
1: najít místo v autobuse, pes se to musí označit a za nima dveřma bezpečně vystoupit s tím nedojeným člověkem. A ty plyšáci vlastně budou dělat živý cestující. A když se nám to podaří, tak na konci každý nevědomý dostane jednoho velkého plyšáka na cestu domů ještě.
0: No, tak ti pejskové to tedy nesmí mít moc jednoduché, protože to by bylo jednoduché nastoupit do prázdného autobusu a kamkoliv si sednout. A jak jste k těm plyšákům vlastně došli?
1: Ona se vlastně na Facebooku díky naší moderatorce Lucii Firstové udělala sbírka, stále teda pokračuje, běží stále a plyšáci se odezdávají v paláci Libik a až přijde na autobus, tak se dali do autobusu ty plyšáky a bude to taková nástraha pro ty.
2: Protože asi pejsky. Nikdo by tam celý den nechtěl jen tak sedět v tom autobuse.
0: No to máte ale pravdu.
2: Takže jsme udělali náhradu a plyšáci si myslím, že jsou i příjemní, takže...
0: A jak jste přišli k autobusu? Dopravní podnik vám půjčil autobus?
1: Ano, půjčil nám dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou. A my jsme ten autobus měli v hlavě už hrozně dlouho, už asi 2 roky pomalu. A tentokrát nám vyšel vstříc i náš spolupořadatel Pace Libik, pan Dufek. A on řekl, že ten autobus zkusí zařídit, zavolal se a oznámili nám, že autobus bude zapůjčený na celý den i s panem řidičem.
0: Mm-hmm, tak to je novinka 10. ročníku závodu. My se ovšem ale už po písničce v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec už budeme věnovat jednotlivým disciplínám s našimi dnešními hosty, kterými jsou organizátoři mistrovství České republiky v závodech vodících psů Roman Vaněk a Marcela Vaňková.

0: Mistrovství České republiky v závodech chodících psů, mistrovství, které začíná už zítra v Liberci. A právě o tom se, nebo o této akci se povídáme s našimi dnešními hosty, kterými jsou organizátoři Roman Vaněk, jinak zakladatel spolku Život jde dál, a Marcela Vaňková. Tak vy jste nám prozradili, že novinkou toho 10. ročníku bude speciální disciplína v autobusu. To bude hodně zajímavé s těmi plyšáky, pejskové si to všechno hezky očuchají. Ještě dříve, než se podíváme na ty další disciplíny, jak se vám vlastně v současné době cestuje dopravními prostředky? Je stále ještě co zlepšovat, nebo hodně se to vylepšilo, už je to mnohem snažší?
1: Já si myslím, že se to hodně vylepšilo, že teď hodně jezdí nízkopodlažních vlaků, i autobusu jezdí. A myslím si, že i ty řidiči jsou hodně ochotní nám pomáhat. A hlavně ty nízkopodlažní vlaky, autobusy pomáhají našim vodicím psům, protože ty schody opravdu někdy jsou hrozně těžký pro ty psy.
0: To máte pravdu. A co se týče chodníků, třeba myslí už města na to, aby vám také ty chodníky trochu vylepšili, zpřístupnili, abyste zbytečně nezakopávali?
1: Já říkám, že vám trochu, že ano, že udělali hodně ty nízky, udělali ty oblouky, nebo to je v těch chodníkách.
2: Snížení,
1: ano. Snížení vlastně, jo, že tam je hodně označení tady to, a opravdu se snaží hodně nám tomu trochu pomáhat.
0: Vy jste mi v průběhu písničky ještě prozradili, že pokud někdo nevědomí hodlá cestovat třeba vlakem, tak dá se domluvit předem, zavolat a domluvit se, aby vám to trochu...
2: Spousta přepravců už nabízí tyhle ty služby. Třeba České dráhy nabízejí služby, že když potřebují asistenci anebo průvodce, tak když se dopředu objedná, tak lze. Myslím si, že se to posunulo hodně tady v tom směru, že se pomáhají.
0: Mm-hmm. No a třeba se stává, že máte nějaké požadavky nebo další nápady, a to znamená, že třeba kontaktujete některé organizace anebo nějaké, já nevím, třeba technické služby nebo město, že by se dalo třeba ještě něco vylepšit?
1: No většinou nekontaktuju takhle nějakého na městě, ale třeba to řeknu manželce, že jo, co se mi líbí, co se mi nelíbí.
2: Ale musím říct, ale... že ve Varnsdorfu třeba...

0: zítra, v kolik hodin a čím se začíná?
1: No my ráno přijedeme na 6:30, přijedeme vytahovat ty stany, žáky věci a začíná se v 8:45, začíná Rachor Band, Jindřiškova ústavu a 9 hodin je oficiálně zahájení a 9 hodin vychází plní nevědomý člověk s svým pejskem na trasu.
0: Na trasu, ale ještě předtím, před palácem Libik, tam máte také ještě jednu disciplínu určitě. Nebo disciplína, tam to, také něco probíhá?
1: Tam bude dána ještě poslušnost těch vodících pejsků a to bude vedle autobusu, že asi?
0: To bude vlastně spojené s autobusem, o kterém jsme si už povídali.
2: Vlastně on je zakomponovaný do té trasy, ten autobus, která se skládá z dvou frekvencí a v jedné frekvenci právě ten autobus bude.
3: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vycvičit pejska pro nevidomého rozhodně není vůbec snadné. O tom ví i náš host nebo naše hosté, kterými jsou organizátoři mistrovství světa České republiky v závodech vodících psů, pán Roman Vaněk a Marcela Vaňková. My si povídáme o závodech vodících psů, no řekli jsme si o té disciplíně poslušnost. Co všecko musíte psi ukázat těm rozhodčím?
1: Při té poslušnosti jsou to obraty u nohou, potom pavá sedni staň, odložení a aport.
0: Uhum. No a ti rozhodčí, asi to také není jednoduché, aby to všechno jaksi ustáli, ono to je asi složité.
1: Vždycky pes by měl poslechnout toho svého pána na první slovo. Hned tam první povel, který dostane, by ten pes to měl udělat. Podle toho se vlastně hodnotí ty body.
0: No my se teď půjdeme podívat na tu druhou část závodu. Tam mně tady přijde, že je asi hodně napínavá a hodně náročná. To už se tedy závodníci budou pohybovat.

0: pohybovat vyloženě v centru města?
1: Ano, měl jsem mít za úkol přejít nebo obejít, projít překážkama kovovejma a měli by na co si označit konec chodníku, začátek chodníku, označit a najít přechod, bezpečně přejít bezpečně po tom přechodu, najít nějakou lavičku, buď to eskalátor, dveře, najít buď to zastávku, to všechno uvidíme, co vymyslej naši rozhodčí.
0: Mm-hmm. Tak ta jedna frekvence trvá jak dlouho?
1: Většinou to je 15 až 20 minut. Jsou dvě frekvence, takže 10 minut by měla být jedna frekvence.
0: Mm-hmm. Tak tohoto závodu se zúčastní nevědomí, ale i lidé, kteří jsou třeba jenom lehce nebo mají jenom jinou vadu zraku, tak to znamená, že ti dostanou, asi aby to bylo férové, tak dostanou pásku přes oči.
1: Ano, dostanou klapky na oči, aby to bylo férové vůči těm, co vůbec nevidí.
0: Mm-hmm. No a ten rozhodčí, ten jde tedy za tou dvojicí, za
1: ano,
0: psem.
1: Ten chodí za nima a ten jim vlastně dává ty povely. Ten to řekne potichu tomu pánovi a vlastně on to zopakuje tomu psovi.
0: No a vy to tady vůbec nevíte, kudy se půjde. Je to pro vás...
1: Je to už 5 let, co nevím, ty trasy.
2: A kdo to... Do poslední chvíli se to neví, protože to vybírají ty rozhodčí. I když si to naplánují v hlavě třeba večer, tak ráno musí upřesnit tu trasu, protože se mění, že jsou různý výkopy, objížďky a tak dál. Se to může změnit, dá se říct, v průběhu dne. Mm. Takže proto do poslední chvíle nikdo neví a my jako organizátoři už vůbec ne. Takže nemůžeme ani nikomu napovídat.
0: No, zkouším si jen tak lehce představit třeba Šaldovo náměstí. Mm. Na Šaldáku tady tam je to hodně frekventované. Mm. Tam už to někdy probíhalo?
1: Kolem Plazy, obchodního domu Plazy jsme chodili vlastně spodem, jsme chodili a nahoru k těm zastávkám se chodilo.
2: Mm. Využil se, ale nevím jak letos, no, letos, jak se s tím poperou ty rozhodčí.
0: Bylo nějaké místo nebo nějaký ročník, kde to bylo obzvláště náročné? Máte třeba v sobě nějakou myšlenku nebo vzpomínku, kde to bylo opravdu, kdy se někteří tak trošinečku zapotili?
2: To je vždycky u každý závodu, tam je nějaký úsek, kdy je opravdu těžší a na tom se otestuje právě ten vodící pes, takže vždycky v každém závodě.
0: Hmm. Kolik se přihlásilo?
1: Měli jsme těžka přihlášeno 17 soutěžících, ale bohužel 2 soutěžící se nám odhlásili ze zdravotních důvodů, takže máme přihlášeno teď 15 soutěžících.
0: 15 soutěžících, jsou to muži nebo také jsou tam ženy?
1: I ženy.
0: Kdo je v tom lepší někdy? Už určitě máte nějaké statistiky, kdo si vedl dobře, kdo méně dobře? Mají třeba ženy lepší cit?
1: Nebo? Je pravda, že více vyhrávali muži, to myslím si České republiky, ale dvakrát nám vyhrály dvě ženy.
2: Teďkon ženy, no. Asi muži jsou důraznější, ale to je asi individuálně.
0: Ta orientace,
2: ano. A taky, ano.

0: Zítřejší den bude hodně zajímavý v centru Liberce, aby ne, protože se tam koná jubilejní 10. ročník závodu vodících psů a současně 6. ročník mistrovství České republiky vodících psů memoriálu Simony Karlovcové. A právě o tom si povídáme s našimi dnešními hosty, s organizátory, s Romanem a Marcelou Vaňkovými. Můžeme si ještě říct, k tomu 6. ročníku mistrovství České republiky vodících psů memoriálu Simony Karlovcové. Kdo byla Simona Karlovcová?
1: Simonka byla mladá holka blondýna. Poprvé se přihlásila v roce 2019 se svým vodícím pejskem na naše první závody a bohužel se tě závod nedožila. A tak jsme v roce 2019 poprosili její maminku, zda bychom mohli na počest Simonky uspořádat memoriál Simony Karlovcové. Mm-hmm. Takže od roku 2019 jsou závody i mečer vodících psů pod titulem Memoriál Simony Karlovcové.
0: 6. ročník už. No, venku nám docela slušně prší, stíží to závody, kdyby náhodou zítra pršelo, protože ti psi také asi jinak reagují po dešti.
1: Ano, už jsme zažili minulý rok, taky nám hodně pršelo a je fakt, že těm pejskům okolí ta tráva a všechno možně krásně voní, takže bude to mít trochu stížení tím počasím.
0: No, tak o to potom bude cennější ta trofej. O trofeji vlastně bychom se také mohli popovídat. Ta je opravdu krásná. Tři nejlepší získají originální skleněnou trofej. Prý to bude s psí tlapkou?
2: Ano, je ta trofej od Filipa Lukavce z Nového Boru. Jsme moc rádi, který nám věnoval tři trofeje, první tři místa. A je tam otisk tlapky jeho psa, přímo i v té velikosti, takže to je velký pes. Hmm. Je to taková zlatavá barva a bublinky v ní, v té kostce takový, nebo různý tvar to má. A je moc krásná, jsme hrozně rádi, že s Crystal Valley spolupracujeme a že takhle můžeme oslovovat skláře a že nám s tím pomáhají, že máme nádherné ceny, než jak bývají klasické poháry.
0: Ano.
1: A ta trofej váží skoro 3,1 kg.
0: No pane, jo, tak to se tedy...
1: Je hodně těžké.
0: Vítěz prohne. Tolik tedy dar novoborského studia Glass Art Filipa Lukavce. Ale teď ještě doprovodný program, protože přece to nebude jenom o samotných závodech a dívám se společně s vámi a že je tady hodně bohatý. Povídejte.
2: Letos jsme si opravdu připravili nabitý program, myslíme i na děti, i kulturně, takže začínáme rachotbandem z Libereckého Jedličkova ústavu. Přivítáme pražskou zpěvačku Mili Janatkovou, která nám zahraje a představí i vlastně spolu s manželem asistenci, popovídám, bude mít stánek, kde pohovoří o asistenci, kdy Mili má i postiženého manžela, takže tam popovídá o tom. Vláďa Málek, muzikant z Vansdorfu, bude hrát taneční skupina Street Flow Dancer. Vystoupení žáků Zuš Liberec pod vedením Vítka, Vaňka našeho. Připraveny budou taky ukázky vyhledávání osob pomocí psů, paní Voltová, psí fyzioterapie Anička Rachovcová, Obedience Tereza Šebelíková, budeme mít i ukázky živých dravců paní Hendrichová a ještě bych vypíchla módní psí přehlídku od paní Šatníkové z Havavšopu z Vansdorfu s podtitulem Proč, kdy představí a vysvětlí, proč ty pejskové musí mít plovací vestu, proč kočárek, takže určitě se přijďte podívat. Pak máme ještě, myslíme i na děti, takže bude pohádka pro děti od 10 hodin, dílničky, korálkování ve stánku Crystal Valley a na večer jsme připravili se spolupořadatelem Palácem Libik ABBA World Revival koncert od 6 hodin. Je to v parku v Paláci Libik a vstupné je zdarma, takže určitě zveme a přijďte s námi oslavit ten 10. ročník závodu.
1: Stojí to za to.
0: Páni, tak držím palce, ať se počasí umoudří, ať to neproprší. Pan Vaněk teď pochválně pohladil svou manželku, hezky se na to dívá. Tak vy jste ještě, pane Vaňku, už v rychlosti vydal mokré pohádky pro děti.
1: Je to vlastně třetí knížka, moje třetí dítě. A vlastně vznikla ta pohádka, nebo ta knižka, už 2 roky se ní pracovalo. A je to ta 14 dní, co mi dorazila domů. Takže budu mít čest tu knižku představit i na těchto závodech. A rád bych o té knižce potom i pohovořil během toho dne. a bude možnost tu knížku i u našeho stánku Život dál zakoupit.
0: Dobře. Roman Vaněk, Marcela Vaňková, jinak organizátoři mistrovství České republiky v závodech chodících psů. Má prý zítra už být hezky, tak snad se to všecko vydaří.
1: Modlete a se, prosím.
0: Zároveň vás zveme i na 60. narozeniny Českého rozhlasu Liberec. Děkuji. 23. června před Libereckou radnicí. Bude to také fajn. Doufám, že
1: my
0: se uvidíme. Těšíme se, naslyšenou.
1: Děkuji. A děkujeme za pozvání. Naschledanou.
3: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Páteční dopoledne pod ještědem pokračuje. S nadsázkou se říká, že šéf a maminka mají vždycky pravdu. A když vaši práci zrovna nedokáže posoudit šéf, na maminku se můžete spolehnout vždycky. V našem zábavném pořadu to jednou příhodou potvrdil moderátor Aleš Cibulka.
1: Naše velká kamarádka, úžasná Evička Pilarová, měla maminku až do pozdního věku. Její maminka se dožila 106 let, Evičko ještě přežila. A byla to velká kritička, ale velká kritička. A Evička, když její maminka, paní Bojanovská, když se přijela do Brna, ona byla z Brna, seděla v první řadě, tak byla nervózní, jak malá holčička. A už to byla dáma, které bylo 80. A já si vzpomínám, že jednou byla mým hostem v pořadu Před půlnocí, který jsem dělal v České televizi, to šlo taky živě. A hned potom, co jsme dovysílali telefon, a Eva na to koukala a říká, je, to je máma, to nic, já si to vyřídím potom. A já jsem říkal, ne, tak si to vem, když ti volá maminka. Ne, to ona zase bude mít, ona na to koukala, to zase, já si nechci zkazit náladu to. Když volala asi po pátý, tak šla vedle, vzala si to a vrátila se Evička taková mírně naprdnutá. A já jsem říkal, tak co ti řekla tvoje 102letá máma, 80leté dceři? A ona říká, ne, to nic, to je v pořádku. A já jsem říkal, tak co ti řekla? Za chvilku to z ní vylezlo. Říká, víš, co mi ta máma řekla? Evičko, zpíváš pořád hezky, ale před kameru už bys chodit neměla.
2: Strašný, no.
0: Když tohle to řekne maminka dceři, ano, tak tolik je velice hezká vzpomínka moderátora Aleše Cibulky. Za chvíli už pravé poledne, polední zprávy s Lídou Jeroutovou a po zprávách už Filip Majsla, Písničky na přání, a Filip se vám bude věnovat až do večerních hodin, tak si to krásně užijte, stejně jako nadcházející víkend. No a já se na vás budu těšit v pondělí po 9. hodině opět naslyšenou. Mějte se krásně.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská. Storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Dvanáct hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli finančním problémům dodavatele jsou zastavené stavby v centru DOX na Českolipsku. Ve Frýdlantu začne za necelý měsíc fungovat nový systém svozu odpadů. Průměrná mzda v Libereckém kraji vzrostla v prvním čtvrtletí letošního roku o 7,3%. Mezi kraji ale patří zvýšení mest k nejnižším. A po celý den čekejme přehánky, večer se postupně vyjasní a teploty se budou držet pod 20 stupni. Páteční polední zprávy připravila Lída Jroutová. Vedení DOX na Českolipsku chce obnovit uzavírku dopravy v Nerudově ulici. Důvodem je vysoká prašnost kvůli nedokončené výměně vodovodu a kanalizace. Staveniště zasahující také do Komenského ulice a na náměstí Republiky je od března opuštěné. Důvodem jsou problémy dodavatelské firmy.
3: Radnice spolu se Severočeskou vodárenskou společností hledají co nejrychlejší způsob, jak smlouvu vypovědět a vyhlásit nové výběrové řízení. Podle nezávislého místostarosty Václava Reinarta zástupci investorů v posledních týdnech staveniště zadokumentovali a předali podklady právníkům. Škody chce město po dodavateli vymáhat. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Lidem ve Frýdlantu na Liberecku zbývá necelý měsíc na registraci do nového systému svozu odpadů. Od července začne ve městě fungovat takzvaný door-to-door systém. Lidé tak budou moci třídit odpad přímo u svých domů. Město jim aktuálně přiděluje nádoby na plast, papír a bioodpad. Aby je získali, musí splnit několik podmínek, například odpady zaplatit, říká starosta Dana Ramzer z ODS.
4: Buď to jste občan Frýdlantu, pak máte povinnost zaplatit, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. Musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door-to-door a přivezou vám přímo ty nádoby na pozemek.
2: Na sídlištích budou kontejnery od července uzamčené speciálními zámky. Obyvatele domu k ním budou mít klíč. Vyzvedávat si ho můžou už teď na radnici. V Libereckém kraji vzrostla průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku o 7,3% na 44 673 korun. Mezi kraji patří zvýšení mest k nejnižším. Méně stouply mzdy jen v Ústeckém kraji a na Vysočině. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu si zaměstnanci v Libereckém kraji polepšili o 3037 korun hrubého. Spotřebitelské ceny sále ve stejném období zvedly o 1,6%. Reálně se tak při započtení inflace výdělky zaměstnancům zvýšily jen o 5,6%. U Záporožské jaderné elektrárny okupované Moskvou začalo platit dočasné příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která příměří kvůli nutným opravám komplexu vyjednala. Na sociální síti X napsala, že se budou opravy, které mají zabránit hrozbě jaderné havárie, týkat elektrického vedení. Síť poškozená boji běžně dodávala elektrickou energii k chlazení reaktoru elektrárny. Od konce března je odstavená a nahradilo jí méně výkonné vedení. V následujících dnech začnou odstavenou síť opravovat ruští i ukrajinští technici.
1: Počasí.
2: A je zataženo, místy prší, odpoledne čekejme postupně proměnlivou oblačnost a místy přehánky, večer pak ustávání srážek a protrhávání oblačnosti téměř až do vyjasnění. Teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v ulici Borská v Zákupech na Českolipsku u tamního zámku opravují most. Objížďka je tam značená a potrvá do začátku srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pátek, 5. poledne, písničky na přání. No, zatím se nám to vysílání nese ve znamení P, a to bych ještě mohl zmínit Presleyho, k němuž se dnes váže docela zajímavé výročí, ale o tom později. Teď už ale rozhodně máte všechny potřebné informace k tomu, co se bude v Českém rozhlase Liberec v následující hodině odehrávat. Samozřejmě písničky na přání. Zdraví vás Filip Majsl, přeju vám pohodlný poses a příjemný poslech.

La Isla Bonita, to je mnohokrát recyklovaná písnička, ale Ilona Čáková se jí zhostila velmi důstojně. A s touhle písničkou jsme vstoupili do odpoledního času, máme 8 minut po 12 a zároveň jsme také vstoupili do písniček na přání. Tak tady důležité údaje pro vás. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22, e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a textové zprávy můžete posílat na číslo 90 011 04, ovšem musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom následuje váš text. Moc se těším.

0: Daniel, to už je také pěkně fousatá písnička. Svým způsobem by vlastně za pár dní slavila narozeniny, protože Elton John natočil ve Francii 10. června 1972. Teď už se ale pojďme věnovat prvnímu hudebnímu přání a písničky na přání nám dnes otevírá telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, tady jak čas jídlo. Jak jste teď povídal o Elton Johnovi, tak ta píseň je stejně stará jako já.
0: Stejně mladá jako vy.
1: No tak stejně mladá jako já, přesně. Ale to jsem žádný dvej ročník, takže my jsme tak na stejno.
0: No rozhodně.
1: Teď bylo v letě, no tak to pár měsíců jsme od sebe.
0: Tak jste to skoro mohli slavit spolu. No tam ale teď už prozraďte, co budeme hrát a komu to pošleme.
1: No, od Dalibora Jandy písničku Oheň vítrový, pokud jsem se nezmýlila, Filipe, když tak mě opravte.
0: Není skoro třeba, až na malou chybičku, všechno v pořádku a všichni hlavně ví, o kterou písničku se jedná.
1: Ano, a bude to vám jako poděkování, vám vašim kolegům a kolegyním, protože včera měl Dalibor svátek, tak jsem to včera nestihla. A pro všechny, co mají svátek dneska a narozeniny a jaký, který výročí mají krásný, tak to přeju takým hezky, hodně zdraví a štěstí a plno elánu do života. A by to bylo pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami a pro všechny, co posloucháme do všech koutů, kde vás poslouchají.
0: Dobrá, tak tedy do všech koutů našeho kraje posílám oheň, vodu a vítr, potažmo Dalibore Jandu. Vám přeju krásný den, vydařený víkend a zase příště naslyšenou.
1: Děkuju, teď naslyšenou.

Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, 2:15 a my budeme pokračovat v písničkách na přání. Teď se pro změnu podíváme do e-mailu, napsala nám paní Silvie z Prahy. Dnes má 35. narozeniny český zpěvák Petr Lexa ze skupiny Slza. Já navrhuji písničku Léto lásky od různých československých interpretů pod hlavičkou Summer All Stars a Slza a posílám dobrosladům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Já myslím, že to je celkem příhodná písnička, že léto už nám pomalu klepe na dveře. No, bude tady už vlastně za 16 dní, pokud to chcete vědět úplně přesně, tak v neděli 21. června v 10:24 dopoledne. Takže se už pojďme trochu na to léto navnadit.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hrutnou nudu.
1: Pokáč v lese, no tak pokáč očividně není příliš přírodní muž, není to žádný zálesák. Já doufám, že vy jste na tom výrazně lépe a tak nás doprovodíte na našem pochodu na Královku 13. června. Další podrobnosti určitě najdete na našem webu. My se teď v Českém rozhlase Liberec budeme věnovat dalšímu hudebnímu přání. Začínám se nám to hezky střídá, telefonát, písemné přání a telefonát. No a telefonát je právě teď na řadě. Dobré odpoledne.
2: Dobré poledne a odpoledne přeje Vlastimil z Rochlic z Liberce.
1: Rád vás po delší době slyším, tak jakou muzikou nás dnes oblažíte?
2: No, muzika bude od Jirky Helekala, písnička bude se jmenovat Král a jednoho krále máme tady v Českém rozhlase zrovna, takže nám to všechno pěkně zařídil, zjistil a nastavil. A takže mu taky přeju hezký víkend, no a bychom se zase příští týden zase sešli.
1: Dobrá, no vy lichotníku, no já vám samozřejmě moc krát děkuju.
2: A písnička bude samozřejmě pro paní Šárku, pro paní Alenku do Lípy, pro paní Boženku, pro paní Evičku do Turnova, ale taky pro Luďka do Rochlic a Břetislava do Jablonce a všechny ty báječný posluchače, který poslouchají Liberecký rozhlas. A přeji jim taky krásný počasí a dobrý víkend.
1: Vydařený víkend samozřejmě i vám, pane Vlastimile, mějte se báječně a zase příště naslyšenou.
2: Děkuju.

0: i když přežil na léta. Král už není, i když přežil na léta.
1: To byla vzácná návštěva v Českém rozhlase Liberec, Král Jiří Helekal. Příjemné zpestření dnešního odpoledne, 1:30. My budeme pokračovat v písničkách na přání a abychom dodrželi ten rytmus, telefonát písemné přání, je čas podívat se do e-mailu. Prosím o zahrání písničky od Jakuba Smolíka, Ostrov v proudu dní, pro Klárku Šoltisovou z Liberce. Nevzdávej se, náš den je blízko. Petr Pána. Yeah.

Jakub Smolík, Gabriela Goldová a Ostrov proudu dní, to je muzika, která nás doprovodila ke 12. hodině a 36. minutě a budeme pokračovat dál, i když teď máme takovou volnější chvilku v písničkách na přání a tak bychom mohli zmínit jedny narozeniny. Vy všichni určitě znáte naší skvělou zpěvačku Jitku Zelenkovou a právě Jitka Zelenková dnes slaví. Narodila se v Brně do hudební rodiny, takže ten zpěv měla tak nějak předurčený. Začala zpívat v Poděbradech, vyhrála celostátní soutěž Talent 67 a v tom samém roce získala také druhé místo v prvním ročníku festivalu amatérských zpěváků v Jihlavě a po tomhle úspěchu získala angažmá v pražském divadle Rokoko a pak už to šlo jako na drátkách. My paní Zelenkové alespoň na dálku za Český rozhlas Liberec přejeme všechno nejlepší a tady je písnička, řekněme, docela stylová, Když se narodíme.

Když se narodíme, to je samozřejmě připomenutí dnešních narozenin Jitky Zelenkové a zároveň nás přivádí k dalšímu hudebnímu přání, které je taktéž narozeninově laděné. Posuďte sami, toto přišlo e-mailem. Prosím o zahrání country písničky Slunečnice pro moji milovanou snachu Mirečku, která na Den dětí oslavila svoje narozeniny. Ještě jednou jí přeji jen to nej, nej, nej. Mám jí moc ráda, Marie Roubínková.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Liberec v písničkách na přání Helena Vondráčková, to je pochopitelně úžasná zpěvačka a také docela temperamentní tanečnice, ovšem kdyby některé své pohybové kreace předvedla veřejně třeba v polovině minulého století, jsem přesvědčený o tom, že lidé by houfně omdlévali. Před 70 lety třeba mladý Elvis Presley trochu zavlnil boky a Amerika mluvila o skandálu. Přesně 5. června 1956, tedy na chlup přesně před 70 lety, naspíval v jedné populární televizní show svůj nový single Hound Dog a jeho sugestivní pohyby boků pobouřili konzervativní publikum natolik, že mu média začala říkat Elvis the Pelvis.
1: A kvůli tomuhle byl takový poprask, říkáte si, když sledujete tyto archivní záběry Elvise Presleyho. Jenže v polovině 50. let byla Amerika úplně jiná země. Mladí lidé poslouchali nový divoký rock'n'roll, zatímco jejich rodiče vyrůstali na uhlazených zpěvácích v oblecích. Navíc země byla hluboce rasově segregovaná. Pro část bílých Spojených států bylo šokující už to, že bílý kluk z Memphisu zpívá černošskou hudbu s takovou energií a sexualitou. Rock'n'roll tehdy mnozí konzervativci, politici vnímali skoro jako hrozbu pro společenský řád a Elvis se stal jeho tváří. Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu do Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
2: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
3: Barevný zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já. Mnohem díl než já.
2: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
4: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
2: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový chlíp.
4: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
3: Ne, nedělám nic špatného.
1: Ale i přes veškeré pobouření zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy.
5: Chci, abyste věděli, že mě ty lidi z New Yorku nemůžou změnit.
1: Samotná píseň Hound Dog se pak stala jedním z nejprodávanějších singlů své doby. A slavné Elvisovy pohyby boků inspirovaly dokonce i Hollywood, nejen v životopisných filmech.
6: Hele, ukaž mi ještě jednou ty tvý kroky. Trochu pomalej, jo?
7: Ta kytara se mi líbila. Moc hezky zněla. Pohyboval jsem se do rytmu a pohyboval bokama.
1: Ve snímku Forrest Gump je scéna, ve které mladý Elvis sleduje podivuhodný taneční krok malého Foresta v kovových ortézách a právě od něj si vezme inspiraci pro své legendární vystoupení. Samozřejmě jde o filmovou fikci, krásně ale ukazuje, jak hluboko se Elvis Presley zapsal do americké kultury. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Trocha rock'n'rollu na závěr písniček na přání v Českém rozhlase Libre z Hound Dog a Elvis Presley. Písnička, která Elvise Presleyho před 70 lety vystřelila na hudební oběžnou dráhu. I když nutno podotknout, že už o 4 roky dříve v bluesovém pojetí tu samou písničku naspívala Big Mama Thornton, ale to už je historie, na kterou se nikdo neptá. Máme 7 minut před 13. hodinou a pomalu nám tedy končí písničky na přání, které za malou chvíli vystřídají zprávy. Ty pro vás dnes chystá Lída Jiroutová. A po zprávách pravidelný páteční odpolední pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou. Dnes o zácpě. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd. V Semilech přibudou dva informativní radary. Prezident Petr Pavel podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. A po celý den budou přehánky, večer se postupně vyjasní a teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od Českých radiokomunikací. Podle mluvčí kraje Pavly Sýkorové je součástí i unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Část budovy budou dál využívat radiokomunikace. Dva radary informující o rychlosti řidičů přibudou v Semilech, schválili to zastupitelé. Radnice chce sklidnit dopravu a motivovat řidiče ke klidnější jízdě. Kde radary budou, říká nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
2: Jedná se o dva ukazatele rychlosti. Jeden bude umístěný v Klinkovicích ve směru do Semil a druhý bude umístěný taky ve směru do Semil a tentokrát v Bořkovské ulici.
0: V Semilech doposud žádné radary nejsou. Nejbližší úsekový radar je v Košťálově, dál v Turnově a v Mírové pod Kozákovem. Ochránci přírody doporučují vodákům, aby v období sucha nesplouvali řeky. Kanoe můžou v některých místech rozrývat dno řek, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí Loděnic, kudy denně proplují stovky lodí. Podle Václava Luky z Agentury ochrany přírody a krajiny by se vodáci měli chovat ohleduplně k přírodě a když je v řekách málo vody, raději nesplouvat.
3: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých útocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
0: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici nebo na některých úsecích Berounky, Nežárky a Chrudimky. Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úprava zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně.
1: Počasí.
0: A je zataženo, místy prší, odpoledne čekejme postupně proměnlivou oblačnost, místy přehánky, večer pak ustávání srážek a protrhávání oblačnosti téměř až do vyjasnění. Teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia. Vítr fouká mírný západní, k večeru bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na průtahu Liberce na silnici 35 ve směru na Turnov havarovalo osobní auto s přívěsem. Na místě už je odtahová služba, očekávejte tam zdržení v koloně. A srážku cyklisty a osobního auta máme hlášenou v ulici Liberecká v Novém Boru. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
4: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme.
5: Jo? A zkusíme veselé.
4: Ano.
5: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
4: Takže tu si odběreme na začátku.
5: Tu legraci?
4: Ano.
5: Dobrá, pojďme.
4: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
1: Vesele a zdravě. s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra ISCAR s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posrál.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všecko dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je

0: častější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
1: Teď víme tedy, co nám chybí.
0: Ano.
1: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít záspa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
0: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
1: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
0: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
1: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
0: No, v podstatě ano.
1: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
0: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako, my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
1: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
0: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin. No a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že jo?
1: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová. Odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude, nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma, přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník, třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs, podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to varianta jedna.
2: A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, dva mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnu žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravie.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem, vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně, neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady, jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano, ať máme to i
2: máme
0: samozřejmě.
2: Máme další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo doma kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu, v pořadu Veselé a zdravě, dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte vaše v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem. Zácpu mám od mala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad, mám
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to je?
2: A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme
2: možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to. A děkujeme za
2: to. Minerály. A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: A tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda
2: nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
2: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na umělecko-průmyslové škole v Turnově se změní vedení. Jablonec nad Nisou letos zmodernizuje další autobusové zastávky. 91letý Čech se zřítil a zranil na rakouském Grossglockneru. A zítra bude zpočátku slunečno, během dne pak postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná škola v Turnově změní od nového školního roku vedení. Dosavadní ředitelka Jana Růlcová neuspěla v konkurzním řízení, které vypisuje Liberecký kraj po 6letém funkčním období. Nově tak školu na zpracování drahých kamenů, šperků a umělecké kovářství povede Veronika Švajdová. Ta aktuálně učí na základní škole v Pěnčíně u Turnova, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: V minulosti ale působila 10 let na střední umělecko-průmyslové škole v Jablonci a vzhledem ke svému vzdělání tak pochází z té komunity výtvarníků a konkurzní komise vlastně doporučila radě kraje, aby potvrdila paní magistru Švajdovou od 1. srpna.
0: Jablonecká dopravní letos opraví dalších 9 autobusových zastávek. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Původní přístřešky nahradí nové se skly opatřeným síťotiskem navrženým přímo pro Jablonec nad Nisou. Práce začnou v pondělí. Jablonecká dopravní za to zaplatí 4 miliony korun. Náklady jsou vyšší než v loni, kdy za 4,5 milionu korun dopravce vyměnil 15 přístřešků.
3: Letošní náklady na opravu jsou podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara vyšší kvůli nutné demolici původních betonových konstrukcí. Zhruba od půlky června bude stavební firma budovat základy pro nové zastávky. Montáž nových přístřešků má začít 13. července. Výměna čeká například autobusovou zastávku sídliště Janovská. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Krajský úřad nesouhlasí s plánovaným uzavíráním rušné mimoúrovňové křižovatky silnic 1. třídy číslo 35 a 1. třídy číslo 13 zvané Sněhulák v Liberci. Má být uzavřena v souvislosti s obnovou mostu na silnici 1. třídy číslo 35, kterou ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit v polovině června. Podle mluvčí úřadu rozhodla o vydání nesouhlasného stanoviska k připravovaným opatřením na mimořádném jednání rada Libereckého kraje. Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zranil 91letý Čech, informovala o tom dnes agentura APA. Podle ní se zřítil ze strmé stráně nad horskou chatou na území východotyrolské obce Kals. Podle policie chtěl pozorovat místní potok a na prudkém svahu spadl z výšky kolem 25 metrů. Muže s podezřením na těžké poranění hlavy z místa transportoval vrtulník do nemocnice v Innsbrucku. Tam ho čekají další vyšetření.
1: Počasí.
0: A v sobotu čekejme jasno až polojasno. V průběhu dne postupně přibývání oblačnosti. Odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Později večer budou přehánky od jihozápadu přechodně četnější a výjimečně i zabouří. Teploty zítra vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kolonu aut máme hlášenou u Hodkovic nad Mohelkou na silnici 1. třídy číslo 35. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, srazila se tam 3 osobní auta a pohybuje se tam větší množství chodců, tak tam zpomalte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné páteční a zároveň sichravé odpoledne. Já jsem se ještě nedávno považoval za poměrně zdatného vojáka. Tedy vodáka, ale člověk se samozřejmě pořád učí. Teprve před pár dny jsem se dozvěděl, jak se vyrábí taková kánoj. To se vezme ohromný kus dřeva a odseká se všechno, co není kánoj. Škoda, že tyto vědomosti člověk hned tak neuplatní. Ona se sice rozbíhá vodácká sezóna, může jí ale zkomplikovat aktuální sucho. Dostatečný průtok už teď není například na jezeře z Malé Skály na Jablonecku a tam se podíváme s Johanou Tománkovou už za pár minut. Regionální stopař nás pozve na večer plný hudby, tance a tvořivých dílen, tedy na muzejní nos v České Lípě. A pak se zase vrátíme k vodě. Plejtváci, to bude téma dnešní rubriky, co v učebnicích nebylo, a předškoláci budou v dětské anketě mluvit o rybářích. Já vám přeju s Českým rozhlasem Liberec hezké odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška. Na výročí jeho narození si určitě za celý měsíc vlastně na začátku prázdnin vzpomeneme. Pokud tedy zrovna v tu dobu nebudete na vodě, i když to by se vám zřejmě značně prášilo za kánojí. Vodáckou sezónu čím dál víc ohrožuje sucho. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici, Berounce, Nežárce nebo Chrudimce. A před riziky varují také ochránci přírody. Lodě, hlavně kánoje, můžou v některých místech rozrývat dno řek a škodit tak živočichům. Právě u dna žijí často ohrožené ryby a jiné vodní druhy. Problémová jsou zejména exponovaná místa, jako jsou loděnice, třeba na Malé Skále v Libereckém kraji, odkud denně odplují stovky lodí.
1: V jezeře je aktuálně vody dostatek, protože pršelo. Ještě před týdnem to ale bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu sucho. Vodáky to ale nezastavilo. Pokračuje Václav Luka z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Dřív to asi tak fungovalo, že prostě bylo málo vody, tak ty vodáci tak prostě jako nejeli, že jo? Jako proč by se jako někde plácali s lodí, prostě tahalí po kamenech a tak dále. Tady to je fakt jako jednodenní atrakce, vlastně, to je to správné slovo, atrakce, který jsem jako láká, je to v pohodě, já jako to nikomu nechci zakazovat.
1: Právě tady na Malé Skále lidé nejčastěji doplují do dolánek a zpátky jedou na koloběžce. Denně tudy projedou stovky, někdy i přes 1000 lodí.
2: Jednak jsme na krásné řece, na jezeře, v Českém ráji, jsme taky v evropský významné lokalitě a myslím, že to území si zasluhuje nějaký jako vyšší stupeň ochrany. A jako nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých průtocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny si už nechala udělat výzkum, jestli lodě v období sucha škodí evropsky chráněné rybě v rance obecné. Očipovalo se několik desítek ryb a hydrobiologové sledovali jejich pohyb. Podle Václava Luky se ale přímá souvislost nepotvrdila.
2: My jsme porovnávali ty úseky a zjistilo se, že na obou těch úsecích máme celkem bohaté populace té vranky, takže ta studie nepotvrdila, že by vodácký sport jako takovej měl přímý vliv na vranku, co ale neznamená, že tam nějaký vliv není. Nicméně nám ukázala i to, že krom bohatých populací vranky, tady nemáme moc zdravých ryb, predátorů.
1: V jezeře vranky obecné vyloženě ohrožené vodáky pravděpodobně nejsou. Časem ale může chybět zastoupení dravých ryb. Z Malé Skály Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě si dnes můžete užít až do pozdních nočních hodin a tak budete mít dost času navštívit klášterní zahradu, ambit, kapli, loretánský dvůr, rajský dvůr i amfiteátr, to vše v bývalém augustiniánském klášteře a ještě archeologické muzeum Šatlava. V České Lípě nastane muzejní noc a už teď v odpoledních hodinách za bílého dne, tedy se značným předstihem, je tam náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: No to je ten Falkenberg.
3: Přeju krásné odpoledne z Českolipské klášterní zahrady, kde vlastně bude probíhat taková ta divočejší část muzejní noci. Třeba tady bude probíhat ohňová show, ale jinak samozřejmě muzejní noc bude rozprostřena prakticky do všech prostor augustiniánského kláštera a také ještě se bude odehrávat v Šatlavě. A všechno, co se tady bude dít, tak to nám tady přiblíží Jana Nastoupilová, vedoucí oddělení výstav a galerie. Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Dnešní muzejní noc je to jedna z nejvíce navštěvovaných akcí našeho muzea. Je to tradiční akce, která probíhá v rámci festivalu muzejních nocí po celé České republice a opravdu ten program je tak pestrý, že si každý najde to, co ho baví, jak děti, tak dospělí.
3: Já bych začal třeba muzikou, koncerty.
4: Mezi ty koncerty, koho dneska vlastně jakoby uvítáme na pódiu v klášterní zahradě, tak samozřejmě od 8 hodin to bude jazzová farma v rámci základní umělecké školy Česká Lípa. Potom zde vystoupí kapela Svoboda 2.25 a na závěr večera vystoupí také Krkonoš Band z Krkonoš, ale také na Rajském dvoře bude o hudbu postaráno a to přijede Valerie Band, na to se opravdu hodně těšíme. Hudební program bude probíhat i v Ambitu, v Bíbirově koncertní síni a tam prostor bude patřit zase základní umělecké škole Česká Lípa a také z Dox přijedou Babíny Doxy.
3: Muzejní noc se nabídne i divadlo, a to jak dospělácké, tak dětské.
4: Pro děti bude připravena pohádka Rudy Hanswensla, který si připravil pohádku pro děti v jednom lese, v jednom domku a starší, respektive pro dospělé, je připravena takový divadelní vystoupení cvikovského souboru divadelního Nopoť, kteří nám ukážou, jak vypadala například Česká Lípa v době kamenné, protože dnešní muzejní noc je právě tím kamenem inspirována.
3: Člověka kámen, to je aktuální výstava, která probíhá tady vedle nás v Ambitu, velmi krásná výstava, tam budou i dílničky.
4: V Ambitu augustiniánského kláštera budou od začátku asi zhruba do 10 hodin do večera připraveny dílničky pro děti i dospělé, například rýžování minerálů, zkoumání hornin pod mikroskopem nebo brouš.

0: cvičení achátů, bude tady i prodej těch minerálů, prostě je, ten program je opravdu, co se týče tvořivý dílen, opravdu připraven velmi pestrý a zveme všechny návštěvníky na dnešní muzejní noc.
1: Já jsem zmiňoval ohňovou show také, kdy pak se bude odehrávat?
0: Ohňová show je, vždycky patří v rámci muzejní noci k takovému tomu vyvrcholení v 10:30 večer v amfiteátru v klášterní zahradě přijede skupina Aliatrix se svojí ohnivou tribal show.
1: A samozřejmě, že návštěvníci se mohou během muzejní noci podívat i do expozicí, na výstavy, prostě celé si to projít.
0: Přesně tak. Celé naše muzeum je v rámci muzejní noci volně přístupné pro prohlídky našich expozic.
1: Tak přijďte se podívat na muzejní noc do Českolipského muzea a galerie. Začíná se v 6:30, se otevřou dveře, v 7 začíná program a potrvá až do půlnoci.
2: Tolik důvodů vyrazit dnes podvečer a večer do České Lípy a všechny nám je nabídl náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

14.35, posloucháte Český rozhlas Liberec. Náš regionální stopař vás před pár minutami lákal na muzejní noc do České Lípy a já pro vás mám ještě jednu krátkou, ale hezkou hudební pozvánku na dnešek a na zítřek. Sportovní areál Krásná studánka bude znít krásnou muzikou. Už dnes, zhruba za 2 hodiny, no vlastně v 16:30, bude mít vystoupení Jakub Regner, pak bude následovat Ellen a Těla. No a zítra se začíná už v 14:30 odpoledne a těšit se můžete například na Inner Child, Zuila, Pohromadě na přehradě a tak dále a tak dále. Zkrátka program plný skvělé hudby, tak se dobře bavte.

0: Českém rozhlase Liberec první dáma tuzemské country scény Věra Martinová, Nebe, peklo, ráj, 8 minut po 14:30. A teď trochu provětráme vaše školní znalosti. Jestli pak si vzpomenete, jak se jmenuje největší živočich na zemi? No s odpovědí vám už teď pomůže Martin Písařík a rubrika Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměli velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Každý mi tě, lásko, závidí. Michal David nám tady navodil takovou příjemnou pohodu s lehkým romantickým nádechem. My máme 3 minuty po 3/4 na 3, máme také 5. června. Vy možná vyrazíte o víkendu do přírody, anebo k vodě, i když zatím to spíš vypadá, že voda dorazí k nám. Ale i tak vám rádi v té souvislosti připomínáme Světový den životního prostředí, který připadá právě na dnešek. Stejně jako Mezinárodní den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Tak když půjdete s prutem na hřbet, na břeh, nezapomeňte na rybářský lístek. To samozřejmě rybářům snad připomínat ani nemusím, ale každopádně my se teď po břehu projdeme s dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Kdo používá podběrák?
2: Já vím.
3: Podběrák je... Teď jsem...
1: Háj.
3: No.
1: Tak kdo používá prut?
4: Rybáři.
5: A můj strýda Dan, ten má znamení vodnáře, proto je rybář.
1: A z čeho ten prut vlastně je?
3: Já vím. Se železa, anebo ještě z betonu určitě, ne? A má ještě dlouhý háček.
1: A na co se ty ryby chytají?
3: Protože aby jsme měli jídlo.
1: To jo, ale co je na konci toho vlasce na tom prutu? Na co se chytají ty ryby?
4: Na jaký jídlo, co mají rádi?
3: Byly by kuličky.
5: No, ryby milují žížaly.
4: Jsem ještě viděl, že někdo dal rybě maso.
3: Ještě malinký masíčko.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec, zprávy.
5: Policie v Libereckém kraji varuje cyklisty před jízdou pod vlivem alkoholu a drog. Turisté v Bedřichově v Jizerských horách 2 dny nezaparkují na centrálním parkovišti. O složení české delegace na summitu NATO rozhodne vláda 22. června. A v sobotu čekejme slunečno, postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. Krajská policie vyzývá cyklisty, aby se vyvarovali jízdy pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek. Na začátku hlavní turistické sezóny mají věnovat pozornost i technickému stavu kol, povinné výbavě a nošení helmy. Při poslední celokrajské bezpečnostní akci policie odhalila 7 cyklistů pod vlivem alkoholu, říká mluvčí Dana Purešová.
6: Během kontroly bylo prověřeno celkem 16 cyklistů, z nichž 8 dostalo pokutu v celkovém součtu 2000 korun za různé přestupky. U dalších 7 byla zjištěna jízda pod vlivem alkoholu. Policisté navíc odhalili 2 cyklisty pod vlivem jiné návykové látky.
5: Podle policie v Česku cyklisté zaviní ročně přes 2,5 tisíce dopravních nehod, až u třetiny případů bývají pod vlivem alkoholu. Centrální parkoviště v Bedřichově bude dnes a zítra uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na webu. Parkoviště je zarezervované pro účastníky horského cyklistického závodu Czech MTB Cup. Návštěvníci Bedřichova musí parkovat na jiných plochách, například na parkovišti na Maliníku, u Nisy nebo u hřiště. Lidé také můžou využít městskou hromadnou dopravu z Liberce a Jablonce nad Nisou. Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Teď sídlí v historické vile v Husově ulici. Ta ale dispozičně i technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v lokalitě Úlomu směrem na sídliště Kunratická. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale stále není dohoda, jestli má být součástí základny i zázemí pro ředitelství zdravotnické služby nebo ne.
7: Vzhledem k tomu, že získáme Sloexport, tak administrativní činnosti by mohly být budovy Sloexportu. Zatím si o tom povídáme. My jsme na to v tomhle volebním období jako rozpočtové připravení. Takže až dojdeme k dohodě se zdravotnickou záchrannou službou o rozměru té základny, tak máme s Libercem dohodu o pozemcích na Kunratický a tam se pak musí něco jako vyprojektovat.
5: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který doposud na alianční summity jezdil, na své účasti v Turecku trvá. Babiš ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl.
4: Počasí.
5: A zítra bude jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti, odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky, později večer budou přehánky od jihozápadu přechodně četnější a výjimečně i zabouří. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: A jsou to ještě informace pro řidiče na silnici 292 v Hájích nad Jizerou. Máme hlášen sesuv půdy, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: To jsou věci, tak si představte, že stavební firma v Doxech opustila stavbu nové kanalizace a vodovodu a město řeší, co bude se staveništěm dál. To je téma pro kolegu Jiřího Jelínka už za pár minut. Pak nás kolegyně Iveta Kalátová pozve na festival country, folku, bluegrassu a zpřízněných žánrů Gody 2026 a s otázkou, co je nového, zamíříme do Kacanov. Přeju vám hezké odpoledne.

0: Českém rozhlase Liberec Marcela Holanová a Cesty lásek 12 minut po 15. a naše cesty nás teď přivádí na Českolipsku. Provizorně zasypané výkopy, dopravní omezení a všudy přítomný prach. Tak v těchto dnech vypadá centrum DOX na Českolipsku, kde krachující firma nedokončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jedná se o společný projekt Severočeské vodárenské společnosti a města. Dodavatel nekomunikuje a investoři hledají cesty, jak vypsat zakázku co nejrychleji znovu.
1: Nemůžu jezdit na kávu, zkrátka musím objíždět celý město, jako strašný náklady to jsou pro mě navíc.
2: Říká Zdeněk, kterého potkávám v kavárně na náměstí. Nedokončená stavba má pro město ale i vážnější důsledky.
1: Jako zpomaluje to chod města, že jo, teďka podnikatelé tady mají větší náklady kvůli tomu všechno, je to jako strašný, no. Měli by s tím něco dělat ty kluci.
3: Rada města v pondělí schválila odstoupení od smluv.
2: Říká nezávislý místostarosta DOX Václav Reinhardt.
3: Protože zhotovitel po několika urgencích neplnil a ze stavby zmizel.
2: A ty kontejnery, různé materiály a tak to, co tady je, tak s tím nemůžete nějak nakládat.
3: Kontejnery a nějaký stavební materiál, který zůstal, je v majetku firmy anebo jejich dodavatelů. Nemáme oprávnění na to s tím, jak skoliv manipulovat. Dostali jsme se do kontaktu s firmou, která jim dodávala materiál. Zjistili jsme, že ten materiál nebyl zaplacen.
2: Není to první zakázka, kterou firma VHS Technology opustila. Zkušenosti s ní mají například v Bílině na Teplicku. Kolegyně Jana Vitásková se ptala tamního starosty Karla Matušky z Hnutí ANO.
4: Stavba se jmenuje naplnění parkoviště u zimního stadionu do ulice Litoměřická v Bílině. Stavba není dokončena, ulice je tady rozkopaná.
5: V letošním roce přišla sama firma, že jsou v druhotné platební neschopnosti, takže došlo k dohodě o tom, že se ukončí ta spolupráce, dojde k vyučování.
2: V sídle firmy jsme na nikoho nenarazili. Jednatel Dalimil Kotas nezvedá telefon a nereaguje ani na textové zprávy. Kolegyně Daniela Pilařová po něm vyrazila pátrat do jeho bydliště v Děčíně.
6: Tak bohužel na několikateré zvonění pan Kotas neodpovídá.
7: Dobrý den, můžu se zeptat, hledám pana Kotase, nevíte, kde bývá doma?
8: Jo, tak to vám neřeknu, protože já jsem tady viděl ty lidi asi dvakrát v životě.
2: Severočeská vodárenská společnost ústy mluvčího Mária Bémeho uvedla, že podniká veškeré kroky, aby se zakázku povedlo dokončit. Vedení DOX by bylo rádo, aby se tak z větší části stalo už v letošním roce. Jiří Jelínek a redakce Český rozhlas.
9: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut před půl čtvrtou v Českém rozhlase Liberec, slovenská skupina Elána Človečina, a my se teď po takové rokové vsuvce vydáme cestou necestou jinými hudebními žánry. Po dvou letech se tuto neděli, tedy 7. června, vrací na zahradu Lidových sadů Liberci už 45. ročník festivalu country, folku, bluegrassu a spřízněných žánrů Gody 2026. Které kapely se představí a jak bude vypadat doprovodný program, o tom si Iveta Kalátová povídala s hlavním organizátorem Zbyškem Sadílkem.
1: Budou tam koně, budou se vozit děti na koních, bude tam živý ohně jako tradičně, budeme tam mít indiány s týpíčkem, spousta stánků se stylovým zbožím a prostě paráda, paráda, paráda.
2: Já bych byla docela ráda, kdyby se nám představil některé kapely. Přiznám se, že některé názvy, s těmi se potkávám poprvé, třeba kapela Veget, co to je?
1: Kapela Veget, ty budou celou přehlídku začínat. Je to hodně zpřízněná kapela z Prahy. Hrajou samozřejmě bluegrass, protože festival je převážně bluegrassový. Je

0: to dedikováno banjistovi, takže toho banja tam bude hodně. Ale mezi největší hvězdy bude patřit slovenská kapela Vodopád, kterou jsme i dokonce dali na plakát. Jsou to naši takový hodně velký přátelé ze Slovenska.
1: No, pokud dobře počítám, tak jich je 9. Co hrají? Hrají klasický bluegrass?
0: Tak slovenští Vodopádi, jak my jim říkáme, oni hrajou bluegrass se slovenskými texty i v originále. A v podstatě patří mezi takovým průkopníkům něco jako byli na Liberecku Farmáři třeba, nebo jako byli Poutníci, nebo Blanketi prostě v Čechách. Takže oni ten žánr propagovali, textovali a vlastně spolu tvořili.
1: Ty už jsi zmínil Farmáře, ti se tam také představí?
0: Farmáři to je kapelka letitá, která dlouho spala, ale protože je to kapela okolo Jeni Zemana, což je velká legenda, velký člověk tady Liberecka, tak protože loni slavil narozeniny u Letiny, tak loni se Farmáři znovu dali dohromady s členů, kteří kapelou prošli. Natočili se nějaký nahrávky, bylo pár vystoupení a já mám tu čest, že jsme je zařadili na letošní ročník.
1: Ty se také představíš samozřejmě s Modrotiskem, jak jinak?
0: Modrotisk, ten tam musí jednou za pár let taky bejt, protože to je kapela domovská a v podstatě na Liberecku je velmi populární a velmi chtěná.
1: Kapela Větrno, Vodopád, už jsme zmiňovali, Wild West, co je to za kapela?
0: Wild West, u těch bych se malinko pozastavil, to je country kapela z Hradce Králové, která existovala v 90. letech, poměrně se proslavila, byla i součástí spousty pořadů v televizi, v rádiu. Pak se na chvilku odmlčeli a před pár lety se dali znovu dohromady a patří ke špičce moderního country.
1: A co Rooster Riders?
0: Tak Rooster Riders, z těch mám taky velkou radost, jako hlavní dramaturg akce. To je kapela, která přinese na pódium mládí, protože v našem žánru moc mladých kapel nevzniká a tohle je jedna z nich.
1: Ještě jednou si zopakujeme, kdy se tedy koná Gody 2026. Je to v neděli od kolika hodin?
0: Je to v neděli v Lidových sadech, jak jsem říkal, 7. června. Ve 13 hodin otvíráme brány, od 1:30 je první kapela a pak to bude následovat kapela, taneční soubor a až do nějaké 9. hodiny. Takže když bude nádherné počasí, tak se to všecko povede.
2: A já ještě připojím hned dvě dobré zprávy. Festival se bude konat za každého počasí a vstupné je zdarma.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesty toulaví od Michala Tučného v Českém rozhlase Liberec v 15:37. My se v našem vysílání celkem pravidelně touto dobou touláme a dnes vyrážíme do obce, a to s otázkou, co je nového, která má zhruba 230 obyvatel, nachází se na Semilsku, jen pár kilometrů od Turnova, v krásném prostředí Českého ráje. Díky své poloze nabízí řadu turistických atraktivit. Dnes jsou v našem hledáčku Kacanovi a na telefonu máme nezávislou starostku Marcelu Červovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům i vám.
0: Začneme dobrou zprávou. Vy jako obec jste před pár dny zabudovali v soutěži Zlatá popelnice 2025, kterou vyhlásil Liberecký kraj. Ve své kategorii jste skončili čtvrtí. To vám muselo udělat radost v té velké konkurenci přes 200 obcí a měst.
1: No to víte, že jo. Fakt jsme byli překvapení, protože u nás není takový švunk o tyhle ty ceny. Jednou jsme dostali v roce 2019 a teďko taky, prostě to bylo za třídění odpadu. Tak jsem udělala takový článeček na Facebook, kde jsem poděkovala lidem, protože jsme s paní místostarostkou byli v Novém Boru. Úžasný prostředí sklářského domu, který dostal kdysi v historii taky ocenění jako stavba roku. Krásný prostředí a fakt nás to potěšilo. Bylo to milý, úžasně uspořádaný. Hezká akce od Libereckého kraje.
0: Tak to rádi slyšíme a rádi slyšíme, že jste si to užili. No a co dál vám v předchozích, řekněme, týdnech, měsících, zkrátka v minulém období udělalo radost?
1: Mě, co potěšilo a vlastně asi i občany, protože lidi to hodně chtěli. To bylo už v minulém volebním období, takže vlastně bývalý starosta, pan Michal Nožička, společně s vodohospodářským sdružením vybudovali kus vodovodu do takové osady, do Podmoklic. A my jsme na to navázali a vlastně v součinnosti s chalupáři jsme taky s vodohospodářským sdružením, protože to je vlastník vodovodu u nás v obci, vybudovali další kus vodovodu, na který vlastně ty lidi si museli i přidávat peníze. Takže každá ta chaloupka přidala přes 60 tisíc. Já jsem z kraje si říkala, ty jo, to nedaj, protože tak jsem byla ráda, jo, prostě jsem byla ráda, že ta akce dopadla.
0: Prostě taková velká obecní soudržnost.
1: Jo, my ty lidi tady máme, já jsem tady hrozně ráda, mám ráda ty lidi, setkávání se sousedy, my to máme takový, jako, jak to bývalo dřív, jo, za první republiky, nebo tak, já vyhlásím brigádu, protože potřebuju něco pomoct a všichni přijdou, takže jako fajnový soužití.
0: No. No vy si tam krásně žijete pospolu, ale krásně se k vám také, řekněme, jezdí a kdybyste tak mohla pozvat lidi, kteří u vás třeba v Kacanovách ještě nebyli, tak na co by to bylo? Co by je tam třeba mohlo zlákat, zajímat?
1: Hodně lidí sem jezdí na kopicu statek, protože to je takový pohádkový, že jo, je to... Kopicův statek je vlastně stará budova, selská nebo sedlácká, která má v lese reliefy, vytesaný do skal, to udělal pan Kopic, úžasný výjevy z českých dějin. A v tomhletom kraji nebo v té oblasti bylo natočený hodně pohádek a vlastně za těmi pohádkami a i za těmi filmy, co tu byly natočený, sem lidi chodí, princ Bajaja, prince Večernice, Zlatovláska, nebo Nesmrtelná teta se tady taky natočila, o ztracené lásce a teď ani to všechno neumím vypovídat, taky nějaký filmy.
0: No ale samé krásné tituly jste jmenovala.
1: No. A právě za tím sem všichni jezdí, tam je to Adamovo lože, takže ve skalách vlastně to je reliefy hruboskalského města, úžasný údolí Kacanovského potoka, takže tohleto zatím sem jezdí a pak vyhlášená hospůdka Hotel Králíček a naše takový historický koupaliště, který vůbec není moderní, nicméně je funkční a hodně lidí tady prostě tráví ty letní večery, takže to je strašně fajn.
0: No já věřím, že tomu, že taková retro atmosféra v Kacanovech určitě zláká spoustu lidí. Já vám samozřejmě přeju, aby se vám dařilo všem v Kacanovech. Děkuji za váš čas, který jste nám věnovala a budu se těšit zase někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: naslyšenou a když nebudete mít co dělat, přijeďte do Českýho ráje, protože cesta na Hrubou skálu je úplně úžasná, Mariánská vyhlídka a další věci.
0: Děkujeme za pozvání. Mějte se hezky, naslyšenou. Tolik tedy nezávislá starostka Kacanov Marcela Červová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Vy stále ladíte odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec, už se nám blíží 16. hodina a my se stručně podíváme na náš dnešní večerní program. Divadlo pro vaše uši bude tentokrát patřit herečce a zpěvačce Jitce Molavcové, která je pravidelným hostem v rozhlasových studiích i u rozhlasového mikrofonu. A tak to třeba v jednom z pořadů Ondřeje Suchého vzpomínala na svá školní léta.
1: Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila a říkala Molavco. No ona neříkala Molavcová, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy tak říkal, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila.
0: I to je Jitka Molavcová, v dětství sice rozčarovaná z tatínkova hodnocení, ale především pozdější, unikátní, velký komediální a dramatický talent nejen v pražském Semaforu. Víc už nabídne dnešní divadlo pro vaše uši s Jitkou Molavcovou a Robertem Tamchinou krátce po zprávách ve 22 hodin.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík a Blue Effect dohráli a dospívali. Máme 6 minut před 16. hodinou. Právě za těch 6 minut vám Lída Jiroutová nabídne čerstvé zprávy a po zprávách už se vás zmocní Patrik Rozehnal a zpěvačka herečka Petra Černocká. V dalším vydání pořadu Humoriáda. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Ovšem neloučíme se na dlouho. Po 17. hodině se uslyšíme ve Dni v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Cenový strop u benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. Liberecký kraj je po třech měsících odkoupě ještě do jeho oficiálním vlastníkem. V radě ČT budou dál Jiří Šlégr nebo Luboš Ksaver Veselý, rozhodla o tom sněmovna. A zítra bude zpočátku slunečno, během dne pak postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji hezké odpoledne. Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moci prodávat nejvíc za 41 korun a 61 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste oproti dnešku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Objekt koupil od Českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale zabral několik měsíců. Za Ještěd kraj zaplatil 184 milionů korun, včetně vnitřního vybavení a dochovaného původního nábytku. Převzetím Ještědu se podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj otevírá cesta ke generální opravě této unikátní stavby, která je i národní kulturní památkou.
2: Tu úvodní studie, která je zveřejněna, tak ta už byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem a samozřejmě jedním z těch parametrů té projektové přípravy bude to, aby památková ochrana toho objektu nebyla narušena a aby jsme měli jako majitel v budoucnosti možnost požádat o zápis do seznamu výjimečných památek světového charakteru UNESCO.
0: Lidem ve Frýdlantu na Liberecku zbývá necelý měsíc na registraci do nového systému svozu odpadů. Od července začne ve městě fungovat takzvaný door-to-door systém. Lidé tak budou moci třídit odpad přímo u svých domů. Město jim aktuálně přiděluje nádoby na plast, papír a bioodpad. Aby je získali, musí splnit několik podmínek, například odpady zaplatit, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
3: Buď to jste občan Frýdlantu, pak máte povinnost zaplatit, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. Tak musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door to door a přivezou vám přímo ty nádoby na pozemek.
0: Poslanci zvolili 6 radních České televize, své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Ksaver Veselý. Nově v radě zasedne například bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. Samotné volbě předcházela dlouhá debata, ve které se poslanci přeli, jestli budou o radních hlasovat tajně nebo veřejně. Nakonec se rozhodli pro veřejnou volbu. V ní neuspěli například stávající radní Pavel Matocha a Roman Bradáš, které nepodpořila koalice ani opozice.
1: Počasí.
0: A v sobotu čekejme jasno až polojasno, v průběhu dne postupně přibývání oblačnosti, odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky, později večer budou přehánky od jihozápadu přechodně četnější a výjimečně i zabouří. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. V ulici Bezručova v Turnově se srazila dvě osobní auta. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností, na místě policejní hlídka. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
6: Dobrý den.
5: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
1: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní. Tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No, on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat bez
1: toho,
0: že by
1: znali text. Já mám pocit, že ty melodie nějak mizej. Tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáně?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například nachystaná do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odborně jste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda, no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou se pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ty, ten ženich jako někam chodí, jo?
0: A
1: no.
0: Možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já
0: zpěváci
1: vím.
0: A nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tohle šatičky, ještě tam přijdou oslíka a má mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, o ty... Ono jde o ty fotky, lidi furt fotěj, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase...
1: Ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro.
0: Jo.
1: já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
1: ne.
0: Nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít

0: Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David, já vám Ačko.
1: Dobře, děkujeme moc.
3: Děkujeme.
1: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
4: Dobrý den, dáma a pane.
3: Dobrý den.
4: Tady vás Petr Zoloty. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
1: Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
3: Děkujeme.
1: Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
1: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
6: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
1: Děkuju.
6: I paní saxofon,
3: ano, jo, zkraťte to, děkuju.
6: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
3: Fakt, no. Jo.
6: Přes padem je kousek.
1: No vydá.
3: No on má, já nemám.
6: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten... David Dale, to je jak husky, když běžej šedíváčku Fong tady v Orlických horách.
3: No jo.
1: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
6: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty, jak nemají signál a hledají signál.
1: Nightwork,
6: a najdou signál.
1: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
6: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
3: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
6: Je to tak.
3: Ano, básníci už nejsou.
6: A dáme si Polívku.
1: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
7: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
8: Já myslel Mimoň.
7: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
1: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
3: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
1: Ano.
3: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
1: Ano.
3: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ.

0: musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
1: To je jako trénink na červený koberec?
0: Jo, tak nějak. No. Jo. Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vprava, leva, rukou levou.
1: Nahoře se chytnout.
0: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem...
1: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
0: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
1: Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
0: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
0: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
1: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900, a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
3: Marcel, dobrý den.
1: Marceli, v autě?
3: Ano.
1: Dobře, na cestě kam? Domů.
3: Na cestě z práce domů.
1: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte, a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
3: Já myslím, že 76.
1: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
0: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
1: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
3: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
1: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme, a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště humoriádu, a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazili dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. Děkuju. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
0: Ne, já jsem to nenapsala, chrán pámu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
1: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
0: Asi předevčí.
1: Tak teď si dáme takhle ze zás.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme hlasovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, s pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrý lid chtěl říct si, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši,
3: pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit, ano.
3: Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: no,
3: to
4: je
3: totiž,
4: taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem, jak si.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: jsme vysvětlili zevrubně. Dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: vlnější
4: věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji
4: víte.
3: Vám. Prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych. No. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často před, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme
2: seznam.
1: No ale
2: máš
1: seznam,
2: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já dobrý. Jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Venčura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David. No já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
5: ano,
6: mám
5: děkuji.
6: Doma potečku.
5: Máte jo, děkuji, sakrič. Jo,
2: děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, tady je Soňa z Boršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: A chtěla bych Ačko.
2: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych jí taky Bečko.
2: Bečko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Chrovínkem se Spejblem tedy, Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: No kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
10: Ale?
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš stokrát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a... Taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No, nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
10: Hurá!
9: Ale 200krát.
10: A proč?
9: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
10: No, tak to už jsem pochopil.
9: Ano?
10: Spravedlnost je právo silnějšího.
9: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
10: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
9: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
10: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
5: Bohužel.
2: Ne?
5: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znal jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
2: Ne.
5: Ne.
2: Na žádné.
5: Ne.
2: Vy jste se ho hrali doma.
5: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
2: To
5: no.
2: Jo, ale já jsem byl na Hurvínkovi jako malej.
5: No ty jsi staromodní asi.
2: Starej. Taky retro.
5: No.
2: Večerníček jsem miloval i s Spejblem a s Hurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
5: Jo.
2: Takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
5: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
2: Potom, ale v dětství ne.
5: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný,
2: jako,
5: ano.
2: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
5: Fakt?
2: No, úplně hrozný.
5: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
2: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy se slovem humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka, s kým bude, s Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den, Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosím, stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló.
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libore, já jsem se tě chtěl zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš.
7: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejlíp napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, abych měl takovou prosbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro.
10: Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
11: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký má ujdobu zde ho nechodí, vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní, a na bytosti dokážeš sa iba smiať, a na tebe ty odpovieš im úsmevom, a na ulici zapáči sa na vesej strom, nečiť sa smelej, začni, a živa budeš mať, si začni nohu starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí 4, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Harvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, Petr. Gratulujeme, ale ty zbývající 3 mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Výstavba nové základny pro záchrannou službu v Liberci se stále odkládá. Jablonec nad Nisou letos zmodernizuje další autobusové zastávky. České úřady mohly podle Evropské komise obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. A v sobotu čekejme slunečno, postupně oblačno a večer se přidají přeháňky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Teď sídlí v historické vile v Husově ulici. Ta ale dispozičně i technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v lokalitě Ulomu směrem na sídliště Kunratická. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale stále není dohoda, jestli má být součástí základny i zázemí pro ředitelství zdravotnické služby nebo ne.
3: Vzhledem k tomu, že získáme sport, tak administrativní činnost by mohly být budovy Sloexportu. Zatím si o tom povídáme. Nejsme na to v tomhle volebním období jako rozpočtové připravení. Takže až dojdeme k dohodě se zdravotnickou záchrannou službou o rozměru té základny, tak máme s Libercem dohodu o pozemcích na Kunratický a tam se pak musí něco jako vyprojektovat.
2: Centrální parkoviště v Bedřichově bude i zítra uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na webu. Parkoviště je zarezervované pro účastníky horského cyklistického závodu Czech MTB Cup. Návštěvníci Bedřichova musí parkovat na jiných plochách, například na parkoviště na Maliníku, Únici nebo u hřiště. Lidé také můžou využít městskou hromadnou dopravu z Liberce a Jablonce nad Nisou. Jablonecká dopravní letos opraví dalších 9 autobusových zastávek, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Původní přístřešky nahradí nové se skly opatřenými sítotiskem navrženým přímo pro Jablonec nad Nisou. Práce začnou v pondělí. Jablonecká dopravní za to zaplatí 4 miliony korun. Náklady jsou vyšší než v loni, kdy za 4,5 milionu korun dopravce vyměnil 15 přístřešků.
4: Letošní náklady na opravu jsou podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara kvůli nutné demolici původních betonových konstrukcí. Zhruba od půlky června bude stavební firma budovat základy pro nové zastávky. Montáž nových přístřešků má začít 13. července. Výměna čeká například autobusovou zastávku sídliště Janovská. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: České úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila Evropská komise. Unie ale zatím žádné finance neproplácí. A to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Předseda české vlády loni vložil své akce holdingu RSVP Trust. Považuje tak střet zájmu za vyřešený. Unijní exekutiva teď zopakovala, že je v kontaktu s českými úřady. Chce získat informace o opatřeních, která by měla možnému střetu zájmu zabránit. V souvislosti s tím zaslala v květnu do Prahy dopis.
1: Počasí.
2: A zítra bude jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti, odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přeháňky, později večer budou přeháňky od jihozápadu přechodně četnější a výjimečně i zabouří. Teploty zítra vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Na Mírovém náměstí v Novém městě pod Smrkem se srazila 2 osobní auta. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. Na místě je policejní hlídka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné páteční odpoledne 5. června, máme 4 minuty po 17. V Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji, který za malou chvíli otevře Lída Jiroutová souhrnem regionálních událostí. Pak se vypravíme do ski areálu na Ještědu, kde začali používat nové netradiční pomocníky na údržbu sjezdovky. Podíváme se také, co může zkomplikovat rozbíhající se vodáckou sezónu a co dělá vrásky na čele ochráncům přírody. A Jaroslav Hoření nás pozve na zítřejší oslavy 10. výročí památkové ochrany železniční stanice Martinice v Krkonoších. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne, Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od českých radiokomunikací. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Část budovy budou dál využívat radiokomunikace. Dva radary informující o rychlosti řidičů přibudou v Semilech, schválili to zastupitelé. Kde radary budou, říká nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
2: Jeden bude umístěný v Klinkovicích ve směru do Semil a druhý bude umístěný taky ve směru do Semil a tentokrát v Bořkovské ulici.
1: Radnice chce sklidnit dopravu a motivovat řidiče ke klidnější jízdě. Vedení DOKS na Českolipsku chce obnovit uzavírku dopravy v Nerudově ulici. Důvodem je vysoká prašnost kvůli nedokončené výměně vodovodu a kanalizace. Staveniště zasahující také do Komenského ulice a na náměstí Republiky je od března opuštěné. Důvodem jsou problémy dodavatelské firmy. Další informace uslyšíte v našem vysílání v této hodině. Krajská policie vyzývá cyklisty, aby se vyvarovali jízdy pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek. Na začátku hlavní turistické sezóny mají věnovat pozornost i technickému stavu kol, povinné výbavě a nošení helmy. Jak dopadla poslední celokrajská bezpečnostní akce policie, říká její mluvčí Dana Burešová.
3: Během kontroly bylo prověřeno celkem 16 cyklistů, z nichž 8 dostalo pokutu v celkovém součtu 2000 korun za různé přestupky. U dalších 7 byla zjištěna jízda pod vlivem alkoholu.
1: Střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná škola v Turnově změní od nového školního roku vedení. Dosavadní ředitelka Jana Růcová neuspěla v konkurzním řízení. Nově školu povede Veronika Švajdová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pátek, pozdní odpoledne, konkrétně 17 hodin a 14 minut a je nejvyšší čas se v Českém rozhlase Liberec podívat, co nás čeká o víkendu z pohledu meteorologů, pochopitelně. Na telefonu je Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Ještě než se podíváme na oba víkendové dny, jaká bude dnešní noc a ráno?
2: Tak teď ještě dopovím, že máme v Libereckém kraji přehánky a taky se nám vyskytuje na Mimoni dole na jihu bouřka. Ta je jediná teď aktuálně v Libereckém kraji. Přehánky by ještě měly nějakou dobu v Libereckém kraji se vyskytovat. Každopádně potom dál k večeru, jak se budeme blížit, tak už by mělo být beze srážek a oblačnosti bude dále ubývat.
1: Dobrá. A jaké nás čeká počasí v sobotu 6. června?
2: Tak začneme s slunečnou oblohou, beze srážek, takže po ránu jasno, polojasno, s tím, že se můžou po těchto dnešních srážkách vytvářet zítra ráno mlhy. Ranní teploty očekáváme 9 až 6, údolích až 4 stupně Celsia a zítra odpoledne vypadá to, že bude stále slunečno a někdy až později odpoledne by od jeho západu by přibývala oblačnost, teplotně zítra do 24 stupňů Celsia a srážky očekáváme, že by přecházely ze soboty na neděli, to znamená většinou tedy večerní a noční srážky v podobě přeháněch a nemůžeme vyskytnout taky zase opět ojedinělou bouřku.
1: První červnová sobota se tváří, že by mohla být celkem přívětivá. Jaká bude neděle?
2: Ta neděle, ona vypadala, že by byla opravdu více se srážkami, ale aktuálně to vypadá, že ty srážky, které by se vyskytovaly ze soboty na neděli, by postupně k ránu odešly z Libereckého kraje a potom postupně už by bylo beze srážek. Takže ve finále i neděle přes den to vypadá, že beze srážek a co se týče oblačnosti, tak nějaké převažující polojasno, maximálně zase opět až do oblačna a teploty příjemné v noci 14 až 10 a přes ten den 19 až 23 stupně Celsia.
1: Sympatický víkend nám zvěstovala Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju, krásný zbytek dne a vydařený víkend. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zapomenete. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec, Lucie Vondráčková a Růže. Do toho dnešní, tedy páteční odpoledne, jak z růže květ, ovšem ne všude mají na růžích ustláno, provizorně zasypané výkopy, dopravní omezení a všudy přítomný prach. Tak v těchto dnech vypadá centrum DOX na Českolipsku, kde krachující firma nedokončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jedná se o společný projekt Severočeské vodárenské společnosti a města. Dodavatel nekomunikuje a investoři hledají cesty, jak vypsat zakázku co nejrychleji znovu.
1: Nemůžu jezdit na kávu, zkrátka musím objíždět celý město, jako strašní náklady, to jsou pro mě navíc.
2: Říká Zdeněk, kterého potkávám v kavárně na náměstí. Nedokončená stavba má pro město ale i vážnější důsledky.
1: Jako zpomaluje to chod města, že jo, teďka podnikatelé tady mají větší náklady kvůli tomu všechno, je to jako strašný, no, měli by s tím něco dělat ty kluci.
3: Rada města v pondělí schválila odstoupení od smluv.
2: Říká nezávislý místostarosta DOX Václav Reinhard.
3: Protože zhotovitel po několika urgencích neplnil a ze stavby zmizel.
2: A ty kontejnery, různé materiály a tak, to, co tady je, tak s tím nemůžete nějak nakládat.

0: Kontejnery a nějaký stavební materiál, který zůstal, je v majetku firmy anebo jejich dodavatelů. Nemáme oprávnění na to s tím, jak skoliv manipulovat. Dostali jsme se do kontaktu s firmou, která jim dodávala materiál. Zjistili jsme, že ten materiál nebyl zaplacen.
1: Není to první zakázka, kterou firma VHS Technology opustila. Zkušenosti s ní mají například v Bílině na Teplicku. Kolegyně Jana Vitásková se ptala tamního starosty Karla Matušky z Hnutí ANO.
2: Stavba se jmenuje naplnění parkoviště u zimního stadionu do ulice Litoměřická v Bílině. Stavba není dokončena, ulice je tady rozkopaná.
3: V letošním roce přišla sama firma, že jsou v druhotné platební neschopnosti, takže došlo k dohodě o tom, že se ukončí ta spolupráce, dojde k vyučování.
1: V sídle firmy jsme na nikoho nenarazili. Jednatel Dalimil Kotas nezvedá telefon a nereaguje ani na textové zprávy. Kolegyně Daniela Pilařová po něm vyrazila pátrat do jeho bydliště v Děčíně.
4: Tak bohužel na několikateré zvonění pan Kotas neodpovídá.
5: Dobrý den, můžu se zeptat, ale tam pana Kotase, nevíte, kde bývá doma?
6: Jo, tak to vám neřeknu, protože já jsem tady viděl ty lidi asi dvakrát v životě.
1: Severočeská vodárenská společnost ústy mluvčího Mária Bémeho uvedla, že podniká veškeré kroky, aby se zakázku povedlo dokončit. Vedení DOX by bylo rádo, aby se tak z větší části stalo už v letošním roce. Jiří Jelínek a redakce Český rozhlas.
7: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Helena Vondráčková půjde dál a my také půjdeme 2:30 dál ve Dni v kraji v Českém rozhlase Liberec na Ještěd. Na libereckém Ještědu se pase stádo ovcí. Jedná se o společný projekt ski areálu Ještěd a městských lesů. 10 ovcí plemene Skude bude na sjezdovce Nová Skalka až do podzimu spásat trávu a starat se o ně budou zaměstnanci městských lesů. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky, postupně se ale bude ohrada posouvat níž.
1: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat, nebo to zdrhne.
2: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. Připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
3: Ještě asi metr.
1: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
2: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř, hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
1: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
2: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
1: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
2: Je tady vlk?
1: Za kopcem.
2: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene Skude. To je pro horský terén vhodné, vysvětluje ředitel Bliml.
1: Bylo mi to doporučeno, protože se hodí, jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nezpůsobuje nějaké sešlapávání té půdy a nám to tady úplně vyhovuje, to je, to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišť. Šlo nám hlavně tady Lutunovou Skalku, aby se to tady zlepšilo vlastně ta půda, protože to je nová sjezdovka, je tady čerstvá tráva, nedávno zatravněná.
2: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu ještě Radek Chalupa.
4: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
2: To je v krásné Studánce. Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
4: A za nás je to určitě dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
2: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec, řeky lásky proud utichl, naopak vodácká sezóna na řekách nabírá na obrátkách, ovšem čím dál víc jí ohrožuje sucho. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici, Berounce, Nežárce anebo v Chrudimce. Před riziky varují také ochránci přírody. Lodě, hlavně kánoe, můžou v některých místech rozrývat dno řek a škodit tak živočichům. Právě u dna žijí často ohrožené ryby a jiné vodní druhy. Problémová jsou zejména exponovaná místa, jako jsou loděnice. Třeba na Malé Skále v Libereckém kraji, odkud denně odplují stovky lodí.
1: V jezeře je aktuálně vody dostatek, protože pršelo. Ještě před týdnem to ale bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu sucho. Vodáky to ale nezastavilo. Pokračuje Václav Luka z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Dřív to asi tak fungovalo, že když prostě bylo málo vody, tak ty vodáci tak prostě jako nejeli, že jo? Jako proč by se jako někde plácali s lodí, prostě tahalí po kamenech a tak dále. Tady to je fakt jako jednodenní atrakce, vlastně, to je to správné slovo, atrakce, který jsem jako láká, je to v pohodě, já jako to nikomu nechci zakazovat.
1: Právě tady na Malé Skále lidé nejčastěji doplují do dolánek a zpátky jedou na koloběžce. Denně tudy projedou stovky, někdy i přes 1000 lodí.
2: Jednak jsme na krásné řece, na jezeře, v Českém ráji, jsme taky v evropský významné lokalitě a myslím, že to území si zasluhuje nějaký jako vyšší stupeň ochrany. A jako nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých průtocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny si už nechala udělat výzkum, jestli lodě v období sucha škodí evropsky chráněné rybě vrance obecné. Očipovalo se několik desítek ryb a hydrobiologové sledovali jejich pohyb. Podle Václava Luky se ale přímá souvislost nepotvrdila.
2: My jsme porovnávali ty úseky a zjistilo se, že na obou těch úsecích máme celkem bohaté populace té vranky, takže ta studie nepotvrdila, že by vodácký sport jako takovej měl přímý vliv na vranku, co ale neznamená, že tam nějaký vliv není. Nicméně nám ukázala i to, že krom bohatých populací vranky, tady nemáme moc zdravých ryb, predátorů.
1: V jezeře vranky obecné vyloženě ohrožené vodáky pravděpodobně nejsou. Časem ale může chybět zastoupení dravých ryb. Z Malé Skály Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tři minuty po 6:15 společnost vám dál dělá Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji. 6. června 2016 byla železniční stanice Martinice v Krkonoších prohlášena nemovitou kulturní památkou. Stanice představuje v rámci České republiky unikátní areál a prohlášení památkou bylo záchranou před jeho modernizací. 10. výročí připadá na zítřek a regionální stopař už dnes zjišťoval, jak jsou přípravy daleko. Do vysílání se nám přihlásil přímo z Martinického nádraží a nás nejdříve zajímalo, kdy tam vlastně přijel první vlak.
1: První vlak přijel 1. června 1871, takže v pondělí tomu bylo 155 let, ale já jsem tu kvůli mladší události, tedy prohlášení nádraží za kulturní památku před 10 lety a se mnou tu je také předseda Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších Petr Pěnička. Petře, co to vůbec znamenalo, ten zápis?
2: Ten zápis byl průlom v památkové ochraně železničních stanic, protože se nám podařilo prohlásit kulturní památkou živou stanici.
1: On to totiž není skanzen. Tady jezdí i běžné vlaky, takže vlastně to je takový živý skanzen, dá se říct?
2: No, živý skanzen. Já právě se bráním tomu slovu skanzen, protože to je památka, která opravdu žije a to je, tak to je prostě.
1: A život tady bude určitě hodně i zítra. Naštěstí nám tady během posledního týdne několikrát zapršelo, prší teda vlastně ještě i teď. Proč naštěstí? No, protože nehrozí sucho, které by mohlo zhatit jízdy prvním vlakem, takže se zítra můžeme těšit na páru.
2: Ano, přijede 7. KHKD z Kněžev si přivezou krásnou soupravu, na jakou jsme v podstatě zvyklí už posledních několik let. Ani tentokrát to nebude jinak. První jízda začíná v 9 hodin 20 minut do Rokytnice, takže kdo chce se svést vlakem a nezajímá ho program oslav, tak může vyrazit už takhle po ránu. A ty další vlaky ve 12.20 a 15.20 budou výjíždět v těchto časech, ale budou ovzlášněny tím, že na trati lokálky pro ně budou, pro cestující těchto vlaků budou připraveny takzvané živé obrazy a jejich celkem 6.
1: Tak vyjmenujte.
2: V Martinicích cestující mohou zahlédnout hasiče, členové spolku nebo sboru dobrovolných hasičů z Martinic, předvedou svou historickou stříkačku přímo v akci. Vilemnici zahlédnou hraběte Haracha v Kočáře se starostou Jeriem, ty tam budou na inspekci někde kolem Hrabačovského přejezdu. Pak se můžete těšit na soutoku Jízery a Jízerky v Horní Sitové na pradleny, které tam budou máchat prádlo a bělit prostě radla přímo u řeky. Má být slunce, tak snad budou bělit. Potom se můžeme dočkat v Poniklé na přívlace sekáčů, senoseč, prostě přehlídka tradičního řemesla, které už dneska jaksi nevídáme tak úplně běžně. Pozor na Hradsku, mezi Hradskem a Jabloncem nad Jizerou dojde k lapení pašeráků přímo financí, takže to bude akční scénka a v Rokytnici nad Jizerou čeká skupinka klubu českých turistů, kteří očekávají vlak do Harachova, tak jak se tomu možná jaksi dneska nedá úplně věřit, ale my nadšenci stále věříme, že lokálka bude jednou protažena až do Harachova a turisté vám o tom popovídají.
0: Zítra tady čeká Martinice v Krkonoších velká sláva. A co čeká zítra vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec? No rozhodně budeme sledovat 10. ročník závodu vodících psů a 6. ročník mistrovství České republiky vodících psů, který se bude konat v Liberci. No a kromě toho si určitě nenechte ujít výlety s Pavlem Kudrnou, které vás zavedou třeba na naučnou stezku ve Skalním městě Tisa a nebo do dinosauřího muzea v Čertorích. Dnes tady za malou chvíli, za 7 minut, jsou připravené zprávy s Lídou Jiroutovou a potom zálety a letní zálibnické, která u mikrofonu přivítá moderátora ČT24 Jiřího Václavka. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, vydařený víkend a v pondělí poledne se budu těšit na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Liberecký kraj po třech měsících odkoupí ještě Štědu jeho oficiálním vlastníkem. Město Liberec nechá zajistit nestabilní skálu za téměř 3,5 milionu korun. Vedení sněmovny je kompletní, místopředsedkyní je poslankyně Barbora Urbanová. A zítra bude zpočátku slunečno, během dne pak postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji příjemné pozdní odpoledne. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Objekt koupil od českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale zabral několik měsíců. Za Ještěd kraj zaplatil 184 milionů korun, včetně vnitřního vybavení a dochovaného původního nábytku od architekta Otakara Binara. Převzetím Ještědu se podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj otevírá cesta ke generální opravě této unikátní stavby, která je i národní kulturní památkou.
3: Tu úvodní studie, která je zveřejněna, tak ta už byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem a samozřejmě jedním z těch parametrů té projektové přípravy bude to, aby památková ochrana toho objektu nebyla narušena a aby jsme měli jako majitel v budoucnosti možnost požádat o zápis do seznamu výjimečných památek světového charakteru UNESCO.
2: Vedení Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun. Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce. Návštěvníci Naivního divadla můžou zítra vidět novou inscenaci s názvem Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu. Diváci uvidí loutkové i činoherní představení. Součástí jsou také zpívané a rapové pasáže. Za režii a správnost historických údajů je zodpovědný Jakub Vašíček. Více o inscenaci doplňuje dramaturg Vít Peřina.
4: Je to dokumentární divadlo o téhle historické kauze bojů za pravost rukopisů. Trošku demitizující portrét Tomáše Garrigua Masaryka, aby ho děti, které uvidí to představení, nevnímali jenom jako pomník bystu s šedivými vousy.
2: Místopředsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová ze STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. Urbanovou navrhlo hnutí STAN místo svého předsedy Víta Rakušana, kterého sněmovna opakovaně nezvolila. V současném volebním období má sněmovna pod vedením Tomia Okamory z SPD 4 místopředsedy. Už dřív poslanci zvolili Patrika Nachera z ANO, motoristu Jiřího Bartáka a Jana Skopečka z ODS.
1: Počasí.
2: A noc bude v Libereckém kraji převážně jasná, ojediněle se můžou tvořit mlhy a ochladí se nám na 9 až 6 stupňů, v údolích naměříme jen 4 stupně Celsia. V sobotu čekejme jasno až polojasno, v průběhu dne postupně přibývání oblačnosti, odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky, později večer budou přehánky od jihozápadu přechodně četnější a výjimečně i zabouří. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Tak kvůli výměně kanalizace a vodovodu je v Liberci uzavřená frekventovaná Jablonecká ulice. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
5: Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že výzva je všechno, co právě dělá, a že pro novináře je důležitá pokora. Jiří Václavek, zajímá mě úsměv i hlasitý smích ve studiu i v životě a taky momenty, kdy se člověk neubrání slzám. Momenty, ve kterých dochází trpělivost něco vysvětlovat a taky způsob, jak se postavit lži. Dotkneme se i tolik diskutované vyváženosti. A nejenom to. A ptát se budu na radosti i strasti osobnosti veřejně známé, starosti a strasti vyplývající z moderátorské profese i na témata, která jsou pro Jiřího zásadní a na která se velmi dobře a důkladně připravuje. Mluvila jsem o starostech a strastech, budeme ale samozřejmě mluvit i o radostech, které to všechno musí pěkně rámovat. Jsem ráda, že nás posloucháte.

0: pochází z Brna, vystudoval historii a klasickou filologii na Masarykově univerzitě v Brně a poté práva. Už během nich se záskokem za kamarádku dostal do České televize v Brně. Psal se rok 1999 a zůstal doteď. Jiří, ahoj.
1: Ahoj, Alenko, děkuji za pozvání.
0: Známe se čtvrtstoletí. Máme kanceláře, které mají společnou stěnu, takže jsme sousedé, pracovní sousedé, a troufám si říct, že jsme i velmi blízcí přátelé. Určitě tykáme. No,
1: určitě jsme a jsem za to moc rád.
0: Ona věta, děkuji za pozvání. Kolikrát myslíš, že už jsi v životě od svých hostů slyšel?
1: Určitě hodněkrát. Nedokázal bych to spočítat, ale možná je zásadní ten trend. Mám takový pocit, že v poslední době tu větu slýchám méně a méně. Možná s horším a horším společenským naladěním, možná kvůli tomu, jaké spektrum hostů chodí do mých pořadů, tak se přiznám, že ten trend je spíš klesající než stoupající. Možná bych se měl zamyslet.
0: Minimálně tam možná nebude tolik upřímnosti, která tam je. Stihneš ji v tom vypětí postřehnout? Stihneš vlastně pracovat i s tím druhým člověkem, stejně tak, jako když mluvíš s partnerem?
1: Mnohdy ano, mnohdy ne. Přiznám se, že tuto ambici úplně nemám u politiku. Nechci příliš rezignovat, ale myslím si, že to je kategorie, se kterou v těch politických rozhovorech asi není možné úplně počítat, ale stoprocentně tu ambici mám u hostů z sociální oblasti, z hostů z kulturní oblasti, hostů, kteří mají říct mnoho z jiných oblastí než je politika. Tak tam opravdu čím opravdovější, upřímnější, tak lepší, a tím ta opravdovost z druhé strany mě velmi zajímá. A myslím si ale, že je podmíněná i mojí opravdovostí, že proto, aby ta druhá strana byla opravdová, to je vlastně možná i v tom životě to samé, tak i v těchto rozhovorech se snažím, abych to byl já, abych se ptal já nikoliv jako moderátor, ale já jako Jiří Václavek na to, co mě zajímá, a dával do toho rozhovoru po kapkách možná i něco za sebe.
0: Je třeba rozlišit čtení zpráv a vedení rozhovoru, to jsou dvě úplně naprosto odlišné disciplíny. Předpokládám, že v tom vedení rozhovoru je ti lépe, že?
1: Je to moje práce, je to něco, co mě možná baví daleko více než to prosté čtení zpráv. Troufám si tvrdit, že mi to jde i lépe než to prosté čtení zpráv. A protože nejčastěji jsou to opravdu ty politické rozhovory, tak se snažím nasávat neustále číst, neustále vstřebávat, neustále být v obraze. Konec konců to je denní chléb kohokoliv, koho by si z naší branže tady naproti sobě posadila. Ale s postupem času zjišťuju, že zárukou úspěchu krom toho nasávání informací a snahy pochopit a poskládat si ty informace do nějaké celkové mozaiky je ptát se na to, co mě zajímá i v tom politickém rozhovoru a s tím stylem, který mě zajímá. To znamená ptát se, jako bych se ptal někoho ze sousedství, jako bych se ptal někoho, koho znám. Ono je to potom autentičtější. Možná se trochu popírám s tím, co jsem říkal před chvílí. Opravdu v politických rozhovorech mi nejde o opravdovost toho druhého, ale i tady je důležité, abych se ptal hlavně na to, co mě zajímá, a stylem, který je mi vlastní.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety. Drumming.

0: V Záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jsem za to moc ráda a děkuji. Tvoje příprava na každý rozhovor je velmi profesionální. I tvoje pohyby po studiu, tvoje soustředění se na toho, kdo ti odpovídá a na to, co vlastně se bude odehrávat dál, protože ty musíš být o dva kroky napřed a nikdy ne o jeden pozadu jako moderátor a je to velmi obtížné. Řekni mi situace, kdy jsi byl nechtěně být perfektně připraven o krok zpátky.
1: Ono je důležité obecně být opravdu jako dobře připravený, ale být připravený tak, aby si neodříkávala otrocky to, co jsi připravila od A až do Z, ale aby si to téma obsáhla natolik, že ač se ten rozhovor uhne, kam se uhne, tak musíš sledovat hlavně, aby se posouval co možná nejvíc zajímavě. Jsou ale obory, na které se můžeš připravit sebe líp, ale nikdy v nich prostě nebudeš dobrá a tam se může stát to, co říkáš, že seš o 2-3 kroky zpátky a musím přiznat, že se mi to stalo celkem nedávno, kdy jsem dělal rozhovor s bývalým zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem a byť jsem si leccos nastudoval o modulárních reaktorech, byť jsem si leccos nastudoval o privatizaci, respektive zestátnění energetické firmy ČES. Tak když pan Míl sestoupil do vrstev, o kterých jsem neměl ani moc tušení, tak jsem si říkal, je to náročné, musím se soustředit na to, kam ten rozhovor posouvat dál a v ten moment jsem si říkal, tvar se hlavně klidně a přidej trochu důležitosti ve výrazu. Mm-hmm. Pomohlo to, prý to navenek nebylo moc poznat, ale byl jsem trochu v úzkých. Politici čím dále častěji chtějí, aby si byla o 2-3 kroky pozadu, aby se ten rozhovor stočil někam jinam. A čeho si teda všímám v poslední době stále častěji, tak roste bohužel agresivita, verbální agresivita politických respondentů, což tak dřív nebylo. A je to nová situace, na kterou se moderátor, zvláště ve veřejnoprávním médiu, musí připravit a především i v takovou situaci zachovat klid a nenechat se vyprovokovat, zareagovat adekvátně, ale ne přes příliš zachovat klid.
0: Zachovat emoci uvnitř a navenek vypustit jenom tu adekvátní reakci.
1: Což je mimochodem součást toho, o čem ještě budeme mluvit, je vyváženosti, neutrálnosti. To není jenom obsah, to je i ta forma, kterou při tom moderování moderátor používá.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes můj kolega z České televize, novinář, moderátor Jiří Václavek. Abychom navodili atmosféru této části, chci se zeptat, kdy jsi nejvíc ve studiu trpěl projevem druhého? Lží, nevkusným chováním, arrogantní odpovědí, mlčením?
2: Uhýbání, neodpovídání na otázku, agresivita, osobní útoky, to jsou situace, které jsou diskomfortní, to jsou situace, na které moderátor musí být připravený, ale jsou nepříjemné. Jednoduše všechny ty situace, kdy nefunguje to, že si prostě povídáš. Tady je nutno říct, že je to moderátor, kdo určuje směřování toho rozhovoru, což politici stále častěji odmítají akceptovat.
1: Mm-hmm.

0: Když slyšíš ve studiu vyloženou lež, jak reaguješ?
1: Snažím se samozřejmě, mojí povinností je podle závažnosti. Pokud je to vyložená lež, tak mojí povinností je to korigovat, uvést na pravou míru. Bohužel se občas stává, že těch lží je tak velká koncentrace,
0: že bych musel
1: opravovat téměř každou větu. A to nejde. To nejde. Už jenom proto, že potom vzbudíš dojem, že si vůči tomu, koho se ptáš, zaujatá, tak potom je zásadní skutečně korigovat jenom ty do nebe volající lži. A já to dost často třeba dělám takovou poznámkou pod čarou, že jenom utrousím ten fakt, jak je správně, skoriguju, snažím se nenásilně, nenápadně, jenom opravdu tam, kde je to do nebe volající, tak se pozastavím, vrátím tu otázku, znovu se zeptám. A co se mi v poslední době hodně osvědčuje, zopakovat to, co politik nebo jakýkoliv respondent řekne, to, co je nepravda, říct fakt a položit jednoduchou otázku, jak to jde dohromady, jak to vysvětlíte. To je možná nejúčinnější. Já vždycky před vysíláním prosím o výřečnost, prosím o schopnost rychle reagovat, prosím o nezaujatost a o klid.
0: To znamená, v tvé duši probíhá požádání o to, aby to, v co věříš a v koho věříš, ti umožnilo to udělat tak, jak říkáš, chápu to správně.
1: Probudí se moje katolická duše.
0: No jasně, řekl jsi to velmi pregnantně a okolo toho šlapal.
1: A poprosím o to, aby to tak bylo. Poprosím, abych byl schopný pro to udělat s pomocí z hůry všechno, co jde. Občas to vyjde, občas ne.

0: Hostem v Záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jak moc si můžeme dovolit zajít do tvého soukromí?
1: Jak budeš chtít. Kdo si říkal, ptejte se mě na co chcete.
0: A já vám na co chci odpovím. Byl to pan Horníček, ano, tuhle větu mám velmi ráda a docela často ji používám. Mluvil jsi o víře, je to nejsilnější, co tě životem provází?
1: Rozhodně, i když musím říct, že nikoliv ve všech etapách mého života, protože já jsem konvertita, obrátil jsem se, nebo začal jsem věřit v takových těch klíčových letech puberty, od té doby pro mě víra, Bůh začaly být velmi, velmi zásadní, ale posléze v další etapy svého života z různých důvodů jsem třeba byl zásadněji vlažnější a odklonil jsem se, opět vrátil, takže není to konstanta, ale jsem moc rád, že minimálně posledních 6, 7, 8 let se snažím tou cestou víry jít dál a dál. Je to pro mě nejpodstatnější vztah s Bohem a snaha nějaké etické věci vsunout, aplikovat do svého života, opět s menším či větším úspěchem.
0: Znáš mě. Říkáš to velmi skromně, o to upřímněji to já vnímám.
1: A víš, co je pro mě nejzásadnější? Mm-hmm. To vědomí, že ať udělám, co udělám, tak Pán Bůh odpouští. Můžeš udělat cokoliv špatně, ale máš vždycky šanci začít znovu. To je neskutečná velkorysost, která nás neskutečným způsobem přesahuje. A čím jsem starší a čím si víc uvědomuju to, že dělám chyby, to, že především opakuju stále ty stejné chyby, tak to je pro mě důvodem neskutečné vděčnosti. Kdo ti to zlíní dál?
0: No, a na to jsem se právě chtěla zeptat. Ano, nenadarmo se říká, že odpouštět je božské. Jak se to naučit pro běžný život?
1: Je to spíš taková meta, ke které je možná se více či méně přiblížit a ne vždycky se to daří, ale důležité je to směřování nějakému cíli. To vlastně říkal i svatý Pavel, dobrý běh jsem, mám za sebou. A příliš se třeba nezastavovat u chyb. Stalo se, uvědomuji si to, nechci se jich dopouštět znovu. To je taky důležité a jdu dál.
0: Zkouším se poučit.
1: Já to taky zkouším. Nechci, aby to působilo přezbožněle, protože ne. Potom, když mě někdo třeba někde potká na ulici, tak nemůžu garantovat, že mě nepotká v situaci, která je v hrubé disproporci s tím, o čem teď mluvím, ale to jsou ty chyby a ty pády znovu a znovu následované, když si člověk uvědomí, že udělal chybu, to je podstatné tím odpuštěním z hůry.
0: Chtělo by se mi říct, že by bylo fajn, kdyby byla víra tak trochu zárukou osobní spokojenosti. Ale ono to tak vlastně vždycky není, viď? A osobního smíření a osobního sebepochopení se.
1: To není její podstata. Mm-hmm. Podstata, alespoň v tom křesťanském pojetí, je ta, z mého pohledu, že byť se ti děje v životě co nejhoršího, nebo dějí se ti nepříjemné věci, tak ta víra dává smysl, protože alespoň v křesťanském pojetí tu byl někdo, Ježíš, který prošel, byť byl nevinný, prošel tím, že se mu vysmívali, tím, že ho zabili a to mi dává smysl, že i ty moje útrapy, že i to, když se mi nedaří, to, když se potýkám s nějakými bolestmi, takže v tom nejsem sám. Že tady někdo, kdo tím prošel bez jakékoliv viny a o koho se mohu opřít. A to je pro mě podstatné. Není smyslem víry být šťastný ve všech situacích tady, ale pochopit ty situace, kdy se ti fakt

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Je mi velkým potěšením, že dnes v záletovém rozhovoru mohu mluvit s Jirkou Václavkem. Jsou momenty, kdy ve studiu se člověk neubrání slzám, neubrání se ani hlasitému smíchu, případně úsměvu anebo obráceným ústům, jako tomu obrácenému smajlíku. Můžeme projít tyhle momenty z tvojí práce, kdy jsi se například neubránil slzám?
2: To si pamatuju úplně přesně. A myslím si, že to bylo silné pro všechny začátek války na Ukrajině. Něco, co jsme tady v takové blízkosti nezažili v únoru 2022. Bombardování Charkova. Myslím si, že to bylo takového 24. možná 25. února. Rozhovor s paní, která byla přímo v tom Charkově, která to popisovala, která to zažila, a to se mi podlomil hlas. To mi opravdu vytryskly slzy. Myslím, že to naštěstí nebylo vidět. A možná to naštěstí je špatné slovo. Já si myslím, že ta emoce prostě patří k té situaci. Nejsme stroje, jsme lidi a mluvíme o něčem, co je strašlivá, kde tato emoce, toto vyjádření je zcela na místě. Myslím, že něco podobného se stalo naší kolegyni Janě Peroutkové v Událostech, možná o týden, o dva později, a obrovský v tom rozumím. No a ten smích, to si pamatuju, když jsme vysílali ranní Studio 6, a bylo to možná dané i tím, že jsme byli skvělá parta, že jsme si rozuměli, že nás tam bylo víc, že nás spojovalo to ranní vstávání. No a ráno, když se člověk úplně moc nevyspí, kdy ta zátěž je přeci jenom velká, tak ten smích byl takový příjemný únik a že jsme se smáli leccčemus. Pamatuju, že jsme se s Jelkou odbourali u nějakého headlineu, který byl o tehdejším premiérovi Petrovi Nečasovi, a byly pod to špatně nastříhané podkresové obrázky, takže u slova Petr Nečas se na obraze objevil v zoologické zahradě takový krásný lední medvěd. A to nás slušně odbouralo na následujících 5 minut. Vzpomínám si, že jsme v tom ranním studiu 6 dělali rozhovor s nějakým vojákem, který si zapomněl vypnout svůj mobilní telefon, který mu během toho rozhovoru začala zvonit, a protože nejspíš měl ten vojenský reflex, tak namísto toho, aby ten telefon vypnul, tak ho odhodil jako granát do rohu studia, a to nás rozosmálo taky na hodně dlouhou dobu.
1: Moment, kdy ti dochází trpělivost.
2: Když někdo neodpovídá, opakovaně neodpovídá, zjevně uhýbá, zjevně odvádí pozornost někam jinam, typicky politické rozhovory. A to je moment, kdy si musím dávat pozor na to, abych vedle toho opakovaného vracení se k původní otázce, abych nezesiloval v hlase tu naléhavost. Ta naléhavost potom logicky působí tak, že divák začne fandit druhé straně. A ta naléhavost potom, byť z dobrého důvodu, ale ta naléhavost potom může působit zaujatě. To je občas můj kámen úrazu a musím si na to dávat pozor. Ale ta naléhavost, důvod té naléhavosti nikdy není v tom, že by mi ten respondent na druhé straně byl nesympatický, nebo že by ho nesnášel, ale jednoduše jenom proto, že uhýbá, neodpovídá a nechce odpovídat.
1: Ono, umění vstoupit do řeči, když se opakuje pořád dokola to samé, další velké téma.
2: A je to obrovské vyvažování, nebo naopak obrovské míchání toho koktejlu, a žádná situace podle mě není opakovatelná. Takže máš zkušenosti, jak s tím zacházet, ale nikdy nemáš jistotu, že se ti to podaří. Vždycky je toto míchání toho koktejlu u každého rozhovoru zvlášť.
1: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.

0: V Záletech dnes moc ráda mluvím s kolegou Jiřím Václavkem. Jiří, na co nejabsurdnějšího si v životě myslel během vysílání?
1: No, teď jsi mě zaskočil.
0: Jakože jsi odeběhl úplně jenom a jako řešil, nevím, večer nemáme rohlíky, zítra musím...
1: Já se přiznám, že možná mě, no, v tom mě znáš taky, že jsem bohužel perfekcionista, co se týče úklidu, a velmi mě rozhazuje, když v mém bytě je nějaká nedokonalost, což je celkem denní chléb, protože nic nemůže být dokonalého, nicméně mojí achilovou patou jsou prasklinky na stropě, které z duše nenávidím. A když se taková prasklinka na stropě v mém bytě udělá, já si ji všimnu se svými 7 dioptriemi, tak jsem schopný během rozhovoru v televizi se přistihnout, že mé myšlenky odbíhají k prasklince na stropě, kterou budu muset nějakým jemným tmelem opravit, aby to opět bylo aspoň trochu dokonale.
0: Teď otázka od umělé inteligence. Jiří, jako moderátor zpravodajství trávíte dny kladením otázek a hledáním faktů v chaosu událostí. Existuje v tom dnešním světě jedna věc, kterou jste vlastně rád, že na ně neznáte odpověď, a zůstává pro vás i při všech těch rozhovorech tajemstvím?
1: Ono to možná bude znít jako banalita, ale myslím si, že tajemstvím vždycky byl, je a bude život. Že o něm můžeme mluvit od A do Z, rozebírat ho z různých úhlů pohledu, ale tu podstatu neodhalíme a nepochopíme ve všech souvislostech a v celistvosti.
0: No, jsou momenty, kdy ticho je nejlepší odpovědí, vnímejme ho, rovnejme si ho v sobě a zároveň si tvořme prostor, abychom mohli naslouchat druhým. Mě moc těšilo, že jsem dnes mohla naslouchat Jiřímu Václavkovi. Jiří, moc krát děkuju.
1: Lenko, já děkuju, že jsem mohla naslouchat tvým otázkám. Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme oba vám všem.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový Big Band, Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Kvůli finančním problémům dodavatele jsou zastavené stavby v centru DOX na Českolipsku. Na umělecko-průmyslové škole v Turnově se změní vedení. Česko podle premiéra Andreje Babiše usiluje o přepravu azerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. A v sobotu čekejme slunečno, postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý večer přeje Lída Jiroutová. Vedení DOX na Českolipsku chce obnovit uzavírku dopravy v Nerudově ulici. Důvodem je vysoká prašnost kvůli nedokončené výměně vodovodu a kanalizace. Staveniště zasahující také do Komenského ulice a na náměstí Republiky je od března opuštěné. Důvodem jsou problémy dodavatelské firmy.
4: Radnice spolu se Severočeskou vodárenskou společností hledají co nejrychlejší způsob, jak smlouvu vypovědět a vyhlásit nové výběrové řízení. Podle nezávislého místostarosty Václava Reinarta zástupci investorů v posledních týdnech staveniště zadokumentovali a předali podklady právníkům. Škody chce město po dodavateli vymáhat. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná škola v Turnově změní od nového školního roku vedení. Dosavadní ředitelka Jana Rulcová neuspěla v konkurzním řízení, které vypisuje Liberecký kraj po 6letém funkčním období. Nově tak školu za zpracování drahých kamenů, šperku a umělecké kovářství povede Veronika Švajdová. Ta aktuálně učí na základní škole v Pěnčíně u Turnova, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: V minulosti ale působila 10 let na střední umělecko-průmyslové škole v Jablonci a vzhledem ke svému vzdělání tak pochází z té komunity výtvarníků a konkurzní komise vlastně doporučila radě kraje, aby potvrdila paní magistru Švajdovou od 1. srpna.
3: Krajský úřad nesouhlasí s plánovaným uzavíráním rušné mimoúrovňové křižovatky silnic 1. třídy číslo 35 a 1. třídy číslo 13 zvané Sněhulák v Liberci. Má být uzavřena v souvislosti s obnovou mostu na silnici 1/35, kterou ředitelství silnic a dálnic České republiky plánuje zahájit v polovině června. Podle mluvčí úřadu rozhodla o vydání nesouhlasného stanoviska k připravovaným opatřením na mimořádném jednání Rada Libereckého kraje. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO usiluje o přepravu azerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. Na dotaz novinářů to řekl v černohorském Tivatu, kde se zúčastní summitu Evropská unie a zemí západního Balkánu. Předseda české vlády uvedl, že se na tranzit surovin z Azerbajdžánu ptal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při jednání v květnu. Zelenský mu řekl, že je možné, že by Kyjev přepravu povolil.
2: Počasí.
3: A zítra bude jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti, odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky, později večer budou přehánky od jihozápadu přechodně četnější a výjimečně i zabouří. Odpolední teploty zítra vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Na trase z Chlumu do obce Drchlava na silnici 1/9 na Českolipsku máme hlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut. Na místě je policejní hlídka. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolegové z rozhlasu mi napsali, objevili jsme nové slovíčko, asi jim byla zima, protože říkali, je tady zima jako na Vydrholci. A hned se začali hádat, jestli tvrdé i měkké, i a kde se ten Vydrholec vzal. Já teda říkám dokonce dlouze Vydrholec.
2: Je to slovo staré v češtině a je původem cizí, takže to k tomu, jaké i. V cizích slovech se držíme toho původního pravopisu a tam bylo měkké i.
1: Takže Vydrholec s měkkým i. A teď mě naskočí okamžitě němčina, jo, Vydrholec, Vydrholen opakovat. S tím to asi nemá nic společného.
2: Nemá, ale teda musím říct, že když jsem pátrala po tom původu, tak to byla docela šichta.
1: Fakt?
2: No, protože člověk, co udělá, vezme etymologický slovník, který je speciálně sestaven proto, aby ukázal původ slov. No a když jsem vzala takový ten klasický Machku z roku 57, tak tam jsem se dověděla sice, co to slovo znamená, ale původ prý je nejasný. Tak jsem vzala novější etymologické slovníky, současné v podstatě, no a tam se psalo, že asi z němčiny, ale těžko říct, jak a proč.
1: A kde jste našla výsledek?
2: No, nakonec teda to dobře dopadlo, protože jsem si vzala místní jména v Čechách Antonína Profouse a protože Vydrholec se jmenuje i jedna nebo dvě vesnice a je to taky pomístní jméno lesů, například, tak on si dal tu práci a zjistil, že ve středověké němčině bylo slovo vítr, znamenalo bouře, vichřice, hromobití, no a pořád je ještě v té němčině i ten holz, les. Takže les, kde je opravdu hnusný počasí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let,

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu Postoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol z Loun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Eger und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen.
3: Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
4: Milí přátelé, milé Freunde, stojíme na začátku cesty z Postelberg do Žatce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. Proces smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejíž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřten a Anfang des Weges von Postelberg nach Saaz. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Versöhnung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Orten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum er heute mitläuft.
5: Čí jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
6: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žatci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
2: Ich will eine Tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapuciners, der auch hier gestorben ist.
5: Dnešní akci zařadit do roku smíření, vy k tomu máte hlavní důvod?
6: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál.
2: A řekněme si, že to byl největší masakrem, který se vyjmenoval v
6: Evropě. A najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
5: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
6: No je to právě to spojení. My jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil, a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili
3: a uvidíme, jak je to přinese synergie. Tyrol, Kirche, Ismichty, quasi eben die Leute verbindet. Es gibt Synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
5: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je to takový počet?
6: Tak určitě je základní vzkaz, je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti, a že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile ho zařadíme
3: do nějaké skupiny,
6: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
3: válkou,
6: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postolotrcký masakr, tak vlastně je toho příkladem, bohužel, nechvalným.
5: Děkuji za rozhovor.
6: Ano.
7: A tam trošku na ty civilní věci, vy se tohle pochodu zúčastníte poprvé, je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu a jak jste se připravoval, co si vezmete?
6: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno. A tento úbor vyměním za tričko, dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
3: Když ho vkečím zweiten Pilgerfahrt, diese Woche, die erste war 50 Kilometer, hoje eben den anderen Weg, die ist vorbereitet.
8: Děkuji. A následovat bude ještě mše v Žateckém kostele. O čem bude mše?
6: Tak mše je vždycky o tom též, je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži, a chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
9: Erzbischof, auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit. Was würden Sie den deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
6: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
9: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
6: Bitte.
3: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kubkova. Veronika Kubkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografin, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Bresnitz lebt, Přísešnice žije, aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Landschaft und zur Heimatregion. Für ihre Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung, nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kubkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement wurde sie mit der Auszeichnung Brückenbauer Stavitalmostu geehrt.
9: Veronika, warum sind Sie hier?
10: Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
9: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann Kepler Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
10: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
9: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
10: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und ein Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
9: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Frohes Laufen dann.
10: Danke.
1: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
11: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
12: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
11: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
13: Steh stabil und stabil und dann wirf das Messer.
11: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
14: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
15: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
11: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
16: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
11: Karel Petzura ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
17: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Ja, eigentlich reine Fichte, in Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
11: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
17: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattner Graben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
11: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová. Sousedé.
18: 20 hodin.
19: Český rozhlas zprávy.
18: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
20: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
18: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
21: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
18: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
19: Počasí.
18: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
19: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
18: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
19: Vesele a zdravě.
22: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
23: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
22: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
23: A zkusíme veselé.
22: Ano.
23: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
22: Takže to si odběreme na začátku.
23: Tu legraci?
2: Ano.
23: Dobrá, pojďme.
2: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
19: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Česká krev. Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
5: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
5: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
5: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Jak

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou, asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefon.

0: pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. No tak...

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám arie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych

0: chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
2: Dotazy přišly. Šli i přes formulář na stránce veselé-a-zdravě.cz.
1: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, dvakrát se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí, čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
2: Ještě dotaz jeden, telefonický.
3: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
1: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
2: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý
1: den. Já jsem chtěla poradit, jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady.
2: Děkuji. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme
0: to i samozřejmě. Máme
2: další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kyška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: Prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím,
2: vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem. Zácpu mám od mala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad, mám dia. Jako,
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. Ten důvod je kvůli čemu to máte takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrnička mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: a
0: je?
2: Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme.
2: Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Výborně. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tady na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli by paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný pochodování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuji. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano, a dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací, tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivní vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza. Počasí. Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdní jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Leonem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Toma T. Halla, kterou text Petra Novotného přinesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Na dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudební světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu ve velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel Osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretní scének i filmového plátna Šep Vůli, proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

Apartma hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová. Zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný Hotel California kalifornských Eagles. Se stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Williams Jr. a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil s kocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kassel a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se dnes toulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Mel Haga s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze budou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Kompletně celá vrstva vlastně vozovky. Vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo dosud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já, když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda. Já mám ráda. Já vás všechny mám ráda. Opravdu. Já mám ráda. Já mám ráda tebe, vás. Všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat, ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Volkra, Balada o námořníkovi. Polibně, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já jí prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: poutat, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy, veselohry, do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne dočista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme.
1: Lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka. A mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, foršt, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Wericha anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
1: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí. Jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
0: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
0: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundám vás dolů. A hop!
1: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
0: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. Podejte mi pilu. Pozor!

0: tak ne?
1: Au!
0: Nešiko, kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
0: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
0: Jedna kapička, nebo dvě, podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
0: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
0: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
0: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
0: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
0: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
0: Ještě schodím tenhle parkos.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Spíš, serváci?
4: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
3: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
4: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. I žolt byl, i kořist, i metály. Safran najs, to nám bylo veselo.
3: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
5: Haló, buď.
6: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
5: Nemáte oheň? Buď.
6: Jmenuju se Buč?
5: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
6: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
5: Břele díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové.
6: Byl tu jen jezevec.
5: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
6: Bodlo by spíš kafe.
5: S rumem nebo bez?
6: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
5: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
6: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
5: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku? Nebo dort?
6: Dort?
5: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort.
6: Je. Yeah.
5: kokosový. Vidíte? A hned je veselá.
6: Jo.
5: Mám radost, když vidím radost. Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, ič vám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
6: A jste na větvi.
5: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
6: Já? No, je mi akorát.
5: Je váš.
6: Co?
5: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
6: Kdeže to?
5: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
6: Ale pane Cigáro, počkejte, povězte mi.
7: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě vzpí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
8: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
9: A ty ne, srváci?
4: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
9: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
4: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
6: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
4: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
9: Nekonečně. Líbí se ti?
4: Komu by se nelíbil?
9: Mně ne. Nech si ho.
4: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
9: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pakrát zajásám. Hej, kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a mám rýmu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Nepřekládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Víte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo. Že jo, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru Krasavu.
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král, nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj, no, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

nádobí. My jsme herci, proto budem hrát. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá.

0: Víc nechci.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste se za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Máme 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeji i vám, tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci, tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
1: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
2: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia a magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
1: To je hezké. Řekněte
2: mi, to takhle dá říct.
1: Jestli to budete vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
2: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
1: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
2: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
1: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu, ale lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
2: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
1: To je vlastně pravda. A jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
2: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
1: Mhm. A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Když za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu. Napadá vás něco takového?
2: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že můj děda chodil s tím člověkem, od kterého jsem kupoval, na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
1: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
2: Tak jo, taky děkuju moc.
1: Budeme se loučit.
2: A přeji hezkou noc.
1: I vám.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji tady od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch. A kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mně teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat, a navíc s tím pak mají hodně práci ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce, a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře, a protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěné od těch tráv a to všechno zametené, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství, a slyšíme se.
0: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil. A je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, ale také po ostatních.
1: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No.
0: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
1: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
0: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer zase někdy.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

0: Jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí. Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí. Protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě? Jako
1: asi když lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotině je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe, co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždy

0: vždycky se našlo jiné využití?
1: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky na tříděnej. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli, a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
1: Já si myslím, že určitě hodně jinak. Ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Mm-hmm. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
1: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako, a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme, a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně, a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
1: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě proč se zajímá o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
2: Musíme se starat pro své děti.
1: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyhazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu. Máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
2: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
1: Určitě ne ho vylivat do dřezu, to je špatně.
2: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. Já když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85% dotázených, kam se dává.
2: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
1: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylivá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
2: Sýru.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
1: Dobře, děkujeme vám.
2: Dobrou noc.
1: A hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak, jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, přemýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně, měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozoruji. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty, bych řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady stoč tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kyčera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Tobi, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
0: Paní Noro, ještě vydržte, já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné a jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali. A tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
0: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstě, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano?
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, já nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo. Tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu. Jako ten smrad úplně, to bylo takový pěny, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky. Takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila. Jako co se týče těch čistých odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu
1: okolní. No, já jsem teda
0: okolní
1: vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my, když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No, to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování, a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí. A když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živil pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo co tam předtím, jako kdo dal,
0: no,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím
1: právě,
0: tomu, jak to myslíte.
1: Všechno, ta mince má obě strany, no.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer. Naslyšenou. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale... nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem byla překvapená, Jaruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i Huček. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí, ano, paní Dana, já jsem se nepřestavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se dneska likviduje. A já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí. A jako poslouchám pozorně od začátku. A když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený. Sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu. Já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít a zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety, nebo no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mně to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je to daleko víc, ale je to větší město.
0: Tak a Jaruško, souhlasím s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě tak na třikrát dokážete
1: knedlík s vajíčkem
0: zkonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší. Prý, podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází,
0: ano.
1: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky, jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství, jo, tohleto. Já, když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě hlas, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat?
1: Nebojím se nereagovat. Já jsem svá, víte co, já to umím říct i v Lidně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval, jo. Já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne. A jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, bo je to na okraji vlastní prostě a města a takže je to trošku složitější, jak se tam dopravuju na kole, že jo, tak ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. No, máte přesně, vy něco takového?
1: Přesně. Já vám to říct přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda, protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné a tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky? Co zmizelo?
1: Víte co? Bylinky si myslím,
0: že... Já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo. Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička a ta bývala právě kolem té cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte, už jsme ve vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. A já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovit rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hodou okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momenty. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách langšmitů prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky, a které se nelíbily lidem, a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
0: Mm-hmm.
1: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85, odpadem tu Malou Ameriku.
0: Uh-huh. Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody? Když jsme teda u těch lomů.
1: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara, a byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice, a zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů, a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které drželi tu hladinu, to se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách, to se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
0: Dobře, Luboši, dívám se na čas, tak jo, budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund s závěrem. Jak bychom to ukončili? Jaké poselství byste dal závěrem?
1: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
0: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linku. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
1: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
0: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které my můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na burek a taký porcelán. Som potrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den. Dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat ty rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Takže jak už tam někdo mluvil

0: o tom, že se vyhazují různé odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to větší, největší povinnost, to největší, jak se tomu říká, no, prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
1: No, víte, co je také zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změníte návyk, chvilku trvá.
0: No. Ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
1: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat. A vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
0: Ano, ano.
1: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete. Kolik mají děti, jestli se můžu zeptat?
0: 4 a 10 let.
1: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
0: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
1: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má
0: likvidovat? Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
1: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
0: Děkuju a nashledanou.
1: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

tak kolik z nás si zaspívalo. Také mám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Rýdy z Příbramy. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám Noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké, až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti 4 minuty před 1:45. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivez k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebylo, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do Dvora Králové?
2: Ano. Ano, ano, a pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na tom hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobouk.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na tý vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo...
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty, takže jsem zase odešla, opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že oni, práce těch řemeslníků prostě je
2: Já jsem říkala, že přidám se, koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtot a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídla ani v jídelně vlastně do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: Tak se tohle to jako...
1: Bezvajení, máte ještě něco
2: na srdci? Neubližovat zvířatům, prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak, to vůbec v žádném případě neexistovalo. Prostě je to tvor, nemá tvář a nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový, ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Jani.
2: Taky vám zdravíme, děkuju a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takový zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka, já bydlím v Břevnově, v Praze, a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jí jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy, jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde, jo. Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. Tam ní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu. Ja? A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu. Ja? A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. Jo. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě na, i třeba u branky našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očůraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky, je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no.
0: A taky jako no?
1: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hrozný. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítěj, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám, jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte ano. Zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potírko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek, někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko Pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel. Mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap a pěknej trůba.

0: ty odcházíš, jdi do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: já nemyslím,
3: takhle, já myslím, jak s kým? Jak
2: my vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
4: To
2: a...
4: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
4: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
4: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
4: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
4: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
4: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: No,
4: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
4: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
4: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
4: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, dej to
2: já,
4: tady říkám.
2: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To včera jsem byl. A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, no, to bylo jenom náhodou.
4: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
2: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
4: vypadá,
2: že,
4: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu já nechodím, já...
4: Ne,
2: no Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
4: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
4: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo. No.
4: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
4: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
4: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
2: tohle. No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
4: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší, začal psát i pro druhé a tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy...
2: Vám Nováku mě už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských případů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš pra předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přiset a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přel.

0: Stili, že jo? Holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: Stejně víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí to jméno. To
2: jméno, sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné Luděk. Jak to zní? Luděk.
2: Luděk.
0: Luděk.
2: No, no jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu sobota? No,
0: to... Nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
0: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Ale, Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo,
2: no. No, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho? To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
2: A tak a potom vypadám jako nějaký takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden, no. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč? No tak...
0: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, ne, to já si to umožním sám,
0: no,
2: sobě.
0: Tak dobře.
2: Hrome.
0: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě od K mám.
0: To už vůbec ne.
2: Ne, tak od ks.
0: Silnej výraz od ks?
2: Od ks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler, a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Lučka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... S tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně, to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě, tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano. Tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... Paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl, hele, tady před lima.
1: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně.
1: Ne,
0: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si
1: ne,
0: budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jako by z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni
2: se. Řekni to ještě, no, řekni to.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já jsi tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě,
1: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Z Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortů mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, bohu víc, co o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předveď ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, teď se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Činí, ale já už vím, vám je to úplně jedno, ale já už vím, jak to vyřeším, ano. Pryč odtud, pryč a pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici, všichni vás dám pověsit, jdeme taky, všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám a budu vás trasit.
0: Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je má, už je.
0: Co?
1: Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě stopuje.
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
0: Prosím.
4: Yeah.